0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas. Hity.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Mým hostem je paní Dominika, která zhubla 60 kilo, což je vlastně více než jedna Táňa.
1: Přijdete domů z práce, ze školy, sednete si na ten svůj gauč a jenom řešíte prostě, co kde máte. Slané, dobře, tak teď jsem přeslaněná, tak si dám něco sladkého, teď to zase potřebuju trošičku změnit a zjistíte, že jste vlastně snědla všechno, co jste si koupila do zásoby. Není vám dobře, máte výčitky svědomí, chtěla jste začít hubnout, no tak zase to nevyšlo. Takže u mě přejídání bylo opravdu na běžné denní bázi. Nedokázala jsem se s tím poradit.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět

Čas. Radio. Hity, které milujete.

O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas. Moderátorský maraton Rádia Čas.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Moderátorský maraton Rádia Čas.

Hity, které milujete.

0: To je úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Moderátorský maraton Rádia Čas.

0: mojepneu.cz a jedeš dál.
1: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. mojepneu.cz.
2: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
3: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
4: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Moderátorský maraton Rádia Čas. Právě živě ve studiu.

Studio čas. Radio čas. Hity, které milujete. Radio čas.

0: Yeah. Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
1: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr.
3: Rozšíříme
4: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
3: Ale je to na
4: váš názor.
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
7: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
8: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
9: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
10: Vážná nehoda se právě teď řeší v Havířově. V okružní ulici se srazil autobus s dodávkou. Nehoda je bohužel se zraněním. Na místě jsou záchranáři. S komplikacemi musíme počítat taky na Brněnsku, u obce Neslovice. Na výjezdu na Ivančice osobní auto srazilo zvěř. A sražená zvěř nás může zdržet taky na Hodonínsku, u obce Dražůvky, na hlavním tahu Brno-Vyškov.
11: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
10: Dobré středeční ráno, posloucháte Rádio Čas, tady jsou první dnešní aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Vinaři sčítají škody. Na Slovácku pomalu vrcholí vinobraní a letošní úroda hroznů bude nižší než obvykle. Důvodem je především dlouhodobé sucho. Sklizeň na Moravě a v Čechách tak bude v průměru o zhruba 30 až 40% nižší.
11: Morava aktuálně.
10: Havířov čistí ulice od vraku a posílá do dražby prvních 5 aut, o která majitelé ztratili zájem. Zapomenutá vozidla radnice podle zákona zabavila a lidé si je teď můžou koupit přes internet. Pokračuje mluvčí města Rozálie Seidl-Pokorná.
12: Havířov připravil veřejné dražby několika dlouhodobě odstavených vozidel. Ta zabírala parkovací místa a jejich provozovatelé přes opakované výzvy úřadu situaci neřešili. Město při jejich odstranění postupovalo v souladu s platnou legislativou.
10: Centrum Znojma se otevírá veřejnosti. Skončila roční rekonstrukce nejstarší části náměstí Svobody. Vznikly tu nové chodníky, vysadila se zeleň, přibyly nové lavičky a taky moderní kašna a vodní trysky pro ochlazení v horkých letních dnech.
11: Rádio Čas, sport.
10: České barvy na mistrovství světa dráhových cyklistů v Šangaji bude hájit 12 reprezentantů. Ve hře budou i první body do žebříčku pro zajištění účasti na olympijských hrách v roce 2028. Šampionát v Číně se uskuteční od 14. do 18. října. Dneska se sem tam můžeme těšit i na sluníčko. Obloha by měla být polojasná až oblačná a nejvyšší teploty se mají dneska pohybovat v rozmezí od 20 do 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 6. hodině začíná středeční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas a pokračuje moderátorský maraton s Lenkou Líškovou a Radimem Soběslavem.

0: milujete. Bude to znít jako další v uvozovkách všední ráno, i když je hodně nevšední, protože právě v tuto chvíli startuje moderátorský maraton Rádia Čas. Rádio Čas, den druhý pro Páťu.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Lenča Líšková, pardon.
1: Radím Sobislav Bednář, ano, abychom to měli komplet. Musím říct, že tak, jak vždycky ráno sem přicházím a tak nějak jako mám chuť být nabitá od té šesté hodiny, tak dneska jsem taková, jako že bych si to udělala takové jako příjemný pomalý rozjezd, protože vím, co nás čeká. Máme spoustu milých hostů, kteří přijdou potom od 9, vlastně v podstatě celý den. Budeme pomáhat, jak už říkal Ráďa, Páťovi Kašparovi, již druhý den našeho moderátorského maratonu. Máme za sebou v podstatě včerejších 12 hodin. To znamená, že kolik nás ještě čeká dohromady?
0: To bylo 28.
1: Ještě 28 hodin takhle s vámi. A moc se na to těším, ale jsem taková vláčná, řekla bych.
0: Budeme vláční. Mimochodem 7. říjnový den. Ty koukáš, vidíš v kalendáři, kdo je tam?
1: Jo, akorát vlastně nevím, jak ti napovědět, protože je to moje oblíbená youtuberka. Já ji mám strašně moc ráda.
0: Řekni mi, čím se třeba zabývá, jestli mi to cinklo.
1: Ona dělá i true crimey. Někdy dělá i zajímavé příběhy.
0: Tak to nehrozí.
1: Je taková kudrnatá a je to tanečnice.
0: Naprosto v pohodě, jsem mileniál, jdeme dál. Napadá ti ještě nějaké jiné jméno?
1: Já přemýšlím, jestli znám nějakou známou dámu.
0: Dobře. A my včera šli rýmy.
1: Já vím, ano, ano. Takže nejlepší kamarádku má Kristýna, jmenuje se...
0: Justýna?
1: Je to tak.
0: Justýna, jo?
1: Justýna.
0: Hele, a počkej, je tady ještě jedno jméno?
1: Já mám jedno
0: teda. Dobře, tak já ti ještě řeknu...
1: Já mám jedno.
0: Já si obrátím kalendář.
1: Ty máš jiné.
0: Ano, mám tady 7. dubna, ano.
1: Jo, takže aha, to
0: chtěl jsem být důležitý. Ano, je tam jenom jedno jméno.
1: Prosím tě, a kdo má svátek 7. dubna?
0: Tak víš co, tak schválně, jo.
1: Tak aby jsme se připravili.
0: Mimochodem, pokud se nepletu, to slaví Lucie Bílá narozeniny, protože vím, že Iveta Bartošová byla 8. O, tak byla to dvojporce men. To první jméno, já zkusím nejdřív tak jako všeobecně, neznáme nikoho takového, jako, trošku to připomíná, že se takhle jmenovali staří šlechtici na takovém chudším panství, jo, nebyl to úplně ten, který žil na zámku, ale prostě měl nějaké to panství a tam služebné, jo.
1: Hrabě.
0: Ne, tak jako, tak pocitově, pocitově, jo, že by tak jo, se jmenoval, no ale kdybychom to měli vzát trošku vzát, výborně, kave je třeba, kdybychom to měli vzít trošku hravě, tak... Napadlo mě jméno vlastně slavného hereckého rodu, protože dotyčný herec, který už není mezi námi, má i slavného syna, dneska už, který taky stejně jako táta vede divadlo.
1: Hrušinský.
0: A kdo by teda byl to křestní jméno?
1: Honza.
0: Ne, já mluvím o příjmení, opravdu, jakože zní to jako kousek příjmení totiž. Já už vím, proč to tak komplikuju? Já už vím. Jo, mimochodová by lidi s matem, my to chápeš, my to hádáme a my jsme se dostali omylem k tomu 7. dubnu.
1: Jo, my teďka hádáme 7. dubna,
0: jo, ale to je jedno, no tak to jsme prostě my dva. Kamomil.
1: Kamomil?
0: Kamomil.
1: Tak je to Kamil.
0: Ne, kamomil, anglicky je co? Jaká bylinka, nevíš?
1: To nevím.
0: Aha.
1: Tak víš, jak já jsem na tom s angličtinou.
0: Bude to další vstup, takže zpátky k tomu herci. Fešák Hubert.
1: Nevím.
0: Kdo hrál Fešáka? Divadlo na zábradlí, myslím, pokud se nepletu.
1: Vlastimil? Já nevím. Já myslím, co plakal.
0: Nevím, dobře. Řeknu to takhle. Lenča měla pravdu, že je vláčná a jestli chcete slyšet pravdu a cítíte se stejně, poslouchejte za chvíli Rádio Čas, ale hlavně se dozvíte, proč. Proč jedeme nonstop 3 dny v kuse.
1: Jinak prosím vás, Justýna dneska, jo? Justýna dneska svátek.

0: Dřív než Leni něco řekneš, i když konec konců ty to vlastně už můžeš říct, mimochodem dobré ráno s rádiem Čas, my jsme ho začali tak velmi zvláštně, že jsi měl obracený kalendář.
1: Na 9. dubna.
0: Jo, už mám správně, už je, ne, bylo to 7. opravdu dubna, dneska je 7. října, ale prostě měl jsem to obrácené, takže jsme hádali jméno Justýnka, nicméně já tam měl jiné jméno, tak Lenča chtěla vědět jaké. Dával jsem spousty nápověd, ale nakonec ti cinklo, byl to tedy...
1: Jak jsi řekl Fešák Hubert, tak potom, až já asi budu dneska trošku zpomalená, takže budeš muset vždycky chvilku počkat, tak mi cinkl pan Heřmánek, no a samozřejmě je to Heřman. Mimochodem je to nádherné jméno.
0: Případně Hermína, tak ještě dodám.
1: No a mně se teda moc líbí, moje kamarádka, která i dneska odpoledne podle posledních zpráv dorazí na den otevřených dveří tady k nám do rádia, tak má pejska Heřmana. A mně se to extrémně líbí, když ona na něho křičí, Heřmane!
0: Kamarádka, která kdysi pracovala v jednom médiu a tenkrát tam představoval jako pejsky z útulku, jo? Tak jeden se jí zalíbil natolik, že si ho prostě vzala domů a protože to byl čas adventní, tak ho pojmenovala Ježíšek. Už jsem to jednou říkal. No a Ježíšek se jednou během adventu ztratil.
1: Ježíšku.
0: Takže chodila po té Praze, ano, přesně tak, volá Jezu, Ježíšku. A spělá paní, ale tak. Ale pořád, pozor, pořád to zablouváme. Justýnka je dneska v kalendáři. Ano. 7. října s Lenčou a Radimem na rádiu Čas, non-stop celý den a já bych teda s dovolením do toho řízl pro všechny radní skřivany, protože asi by bylo dobré vědět, proč jsme tady a proč pomáháme. Už asi víte, že malému Páťovi, a já to dneska zopakuju teda několikrát, protože my jsme včera tak jako kroužili kolem a říkáme Cazradio.cz, naše sociální sítě, najdete tam buď to odkazy, transparentní účty nebo samotné QR kódy, ale já vám teda s dovolením řeknu, co se vlastně dělo, jo, rodičům, tedy Petrovi, Andrejce a potom i malému Patričkovi, protože porod, ten byl v pohodě, nicméně během samotného porodu kvůli špatným srdečním ozvům proběhl akutní císařský řez, no a poté Bobkovi tedy diagnostikovali dětskou mozkovou obrnu, on si dokonce prošel i řízenou hypotermií, aby se zabránilo jakoby těm nejhorším škodám, nicméně ztráta sacího a polikacího reflexu, takže vlastně už od miminka tenhle ten malý borec v bíku, narozený v bíku, přijímá veškerou stravu pomocí sondy přímo do žaludku, to jsme neříkali. A v podstatě rodina cvičí Vojtovu metodu a zkouší všechno možné, aby klučina byl, takhle on vypadá jakoby při síle, že? Vypadá
1: jo, jako takový, jo, hodně, jako takový, hodně.
0: V podstatě malý Herkules a to je dobře, akorát prostě spousta nástrah a my jim to chceme trošku ulehčit, o tom to je.
1: A proto moderátorský maraton, kdy tady jsme 3 dny v kuse, nejenom my tady na rádiu Čas, ale taky naši kolegové z Čas roku, takže jedeme tentokrát na 2 rádia a jsme velmi rádi, že v tom jedete vy v podstatě s námi celé ty 3 dny, protože se slyšíme od rána do večera, vždycky do 6 hodiny večerní tady jsme, taky spousta milých hostů, navíc dneska se uvidíme, k tomu se všemu dostaneme. Důležité je říct, že aktuálně na našem účtu transparentním, kde se vybírá právě na Páťu, je 58 500 korun po prvním dni, což je krásné číslo. Takže prosím vás, pokud třeba teďka, než pojedete do práce, než prostě začne ten šrumec toho všedního dne, máte chvilku a chtěli byste pomoct dobré věci, tak samozřejmě časradio.cz, naše webovky, a nebo QR kódy, ty najdete právě na webu, můžete využít k takové rychlé platbě. Každá koruna se počítá.
2: Moderátorský maraton Rádia Čas. Právě živě ve studiu.

0: naopak.
1: Jestli normálně, jako mně přijde, že opravdu tento rok se to sešlo, ten maraton tak, že ty příznaky, které byly před těmi dvěmi lety, aha, po třech dnech, tak přichází po jednom dni a tady 10 minutách, jo. Tak jenom jsem ti chtěla říct takovou zajímavost, teďka jsem si otevřela WhatsApp, protože jsem ho neměla otevřený, a můj Marťa píše, jo, a přečtu ti 3 zprávy poslední.
0: Ano.
1: Heřmánek. Heřman boha. Heřman.
0: Počkej, takže jestli chápu dobře, napovídal jsem dobře teda, jo, v rámci možností. Ano, ano, tak
1: takže Marťa se mi snažila napovědět, ale neměla jsem otevřený WhatsApp a už tady potom jako teda vyjádřil emoce, že Heřman boha. Jenom hádali jsme jméno na 7. dubna, protože Ráďa měl špatně přetočený kalendář, takže jenom abyste byli
0: strašně složité to i vysvětlit, no, jo, to strašně vyčerpá a podobně.
1: Ale tak jenom pro legraci, jak teda on se mě snažil tady zachránit a prostě absolutně nikam to nedošlo.
0: Mimochodem, no, tak jedna taková komatická a opravdu to je zkouška pro to, jak vám fungují mozky po ránu. To video má necelé 3 minuty, jo, ale jo, možná, že poznáte třeba za minutu, o to nejde. Dal jsem to jenom na Facebook Rádia Čas, protože jinak jako na Instagram je to s proměnutím honitba, to fakt ne. Poznejte slavný český hit podle toho, co já slyším ve sluchátkách a vlastně ukazuju mimicky holkám, to znamená Lenči a Denči. Je, Lenči a Denči se hezky sešlo.
1: Je, a to je hezké, to bychom mohli založit takové jako hezké duo Lenča a Denča. Ne, už žádné nápady, já vím.
0: Já myslím, že ani vaši partneři by nechtěli vaše duo. Myslím, že každá zvlášť je tak jako akorát, ne, i tak moc.
1: I tak moc.
0: I tak moc, ne, v každém případě já vůbec neslyšel, co holky typují, protože jsem měl sluchátka, ale já jsem si myslel, že jsem trapný, ale jako nevypadá to zle.
1: Ne, ty jsi byl skvělý právě. Nevypadá,
0: no, akorát.
1: Akorát jsme to nepoznali.
0: Zrovna u toho refrénu, nebudu říkat, o který jde song, ale pouštěl jsem to třeba, a mimochodem i můj kamarád Marťa pro změnu v Brně typoval, a on pořád myslel, jako, že krájím něco na desce.
1: Já taky.
0: U refrénu, jo.
1: My taky.
0: Jo. Tak jak bys to hlavní slovíčko, to tak jenom pro mě, to bohužel nemůžeme vám předvést, možná uvidíte na kamerách, no, televize Relax, jak bys to hlavní slovíčko, ten název, předvedla ty? No prostě, no, čtyři, no tak vývoje, no tak babka mele jablíčka, no tak, tak jako
1: no,
0: tak, jo.
1: No ale tak dobře, tak to jako nešlo. Každopádně prosím vás, bylo to velmi zábavné, je to taková hra, podle mě úplně skvělá i třeba na nějakou party nebo narozeninovou oslavu.
0: A důležité, to bylo nějakou 10., 11. hodinou už jako prvního dne moderátorského maratonu Rádia Čas.
1: To už jsme za sebou měli těch 11 hodin, přesně tak, no.
0: Někdo už komentuje, ale bohužel dojel až do konce, je to Eva, trklo mi to až těsně před koncem, jo, ale nebudu ještě prozrazovat, co, takže Facebook Rádia Čas tak na rozhýbání, ale dneska teda odkazujeme i na naše sociální sítě a hlavně na web cazradio.cz, protože
1: tam najdete příběh Páti Kašpara a také samozřejmě QR kód a transparentní účet, kam můžete přispívat cokoliv, co můžete, co dáte na léčbu právě malého Páti. Proto tady taky celý den, jak bych tak řekla, domácky smrdíme. Mm-hmm. Proto jsme tady my dva. Jako vy jste na nás zvyklí takhle ráno, jo, 6:21, pustíte Rádio Čas a říkáte si, je, Lenča, radím, jasně víme. Pak si ho ale zapnete třeba ve 2 a zase tady budeme my. Pak si ho zapnete ve 4, zase tady budeme my, potom v 5 a zase tady budeme my.
0: Navíc někde mezi tou 14. a 17. hodinou to můžou být i někteří z vás, jako když bude čas, tak možná i slyšet v éteru Rádia Čas, protože bude den otevřených dveří.
1: Ano.
0: Přijdete nás pozdravit, prosím vás, jako my vás rádi uvidíme, ale vemte si ty chytré mobily, je tady i QR kód, tak když to tady celé uvidíte, jako že byste Páťovi poslali nějakou tu korunku, ono dneska s proměnutím, ale já budu strašně otravný, protože jako chci z toho dostat co nejvíc.
1: Rozhodně a navíc ještě je dobré, a já si myslím, že z toho hodně z vás, kdo posloucháte Rádio Čas, že si to šetříte, protože když se k nám dostavíte, když přijdete právě dneska, tak nejenom, že můžete přispět na malého Páťu, ale navíc si můžete koupit lístky na náš megakoncert Rádia Čas.
0: Stačí si koupit jeden?
1: A jeden dostanete zdarma,
0: no,
1: což už je jako, to je nabídka, která se neodmítá za mě.
0: Takže já dávám, no, výborně, zlatí jste, výborně, 59 500, jo.
1: Geniální.
0: Takže o 1000 víc, než jsme začínali pár minut zpátky a teď budeme transparentní účet hlídat opravdu každých 5 minut. Díky, že jste s námi a pohodu, hlavně pohodu.

0: Tak jedna hravá na úvod, než si dáme první oficiální část dnešního rána a moderátorského maratonu Rádia Čas, protože bez Milana Gelnera byste nám to neodpustili. Ještě jednou připomínáme, a tentokrát pro vás facebookové, protože Instagramu ten by se roztrhl, taková malá hádanka, v podstatě poznat slavný český hit podle toho, co já předvádím. Je tam, myslím, že i druhá odpověď, už někdo dobře reagoval. Ale no. Já myslím, že jsou to reakce až po té, co zhlédli video.
1: Ano, 100%.
0: Tak si typněte, který opravdu český hit a logicky, ono se to musí ukazovat lidem něco, co znají skoro všichni. Jo.
1: No, a prosím vás, berte v potaz taky to, co říkal Ráďa před chvilkou, že opravdu toto hádání probíhalo 11. hodinu moderátorského maratonu.
0: Pozor, přiznám se ti k jedné věci, je to ten typ soutěže, nebo jakoby hádání, že i kdybychom začínali úplně moderátorský maraton, já to nedám. Protože tam vidíš jako různé fragmenty, můžeš si to pospojovat v hlavě, ale...
1: To jako jo, ale přece jenom ti některé věci prostě nedochází tak rychle, nebo nejsi tak prostě akční.
0: Ohebný, ano, tak, přesně tak, jo. Tak schválně, si budeme dneska ohební jako guma. Já doufám, že Milanovi někdo řekl, že bude moderátorský maraton a že to bude mít takové jako plavné, jestli teď řekne zase nějaké krizové situace. To go rostu na koho dám. Ho mám rád.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
1: Tak ne?
0: Tak zase šavlička.
1: Jajky.
0: Lení, pojď nám vysvětlit, co to znamená šavlička.
1: Jo, prosím vás, heslo šavlička znamená, že Ráďa nevytáhl na mixážním pultu šavli, to znamená takový čudlík, který musíte vytáhnout nahoru, aby bylo slyšet, co pouštíme, že pouštíme Milana. Já myslím, že víc polopatě to neumím vysvětlit,
0: jo,
1: ale prostě, jakmile se řekne šavlička, znamená to, není vytažen čudlík, Milan nejede.
0: Milan se rozjel, ale do ticha, takže jsem si ho musel načíst znova, protože poslal, takže 7.10.2026 a teď naše klasické prosítko Milan.
3: Středa bude s mírnou převahou hvězdných aspektů souladných. Přestože ve vztazích to nebude jednoduché, nebo možná proto, budeme se uchylovat k praktičnosti a pragmatičnosti. Více pak budeme naslouchat své vnitřní moudrosti. Co se týká notivých znamení, tak býci by měli mít energie na rozdávání. Pany budou pociťovat potřebu zabývat se sami sebou a kozorohům by se mělo dařit v obchodních aktivitách. Váhy může někdo cíleně znervózňovat. Podnářům se budou potvrzovat jejich postoje a názory z minulosti a blížence mohou překvapit nečekané komplikace. Beranům by se mělo dařit v komunikaci. Lvy mohou inklinovat k flirtování a střelci budou v realitě předvádět rčení, co na srdci, to na jazyku. Štíři se mohou častěji setkávat s milostnými svody. Radci mohou zažívat podrážděnost a ryby budou v pohodě zvládat své úkoly a resty. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.
2: Hity, které milujete.

0: Nezaplatitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
1: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.
2: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nová folie Dek Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu. Více na Dek.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbíjí.

0: Teď řeknu jenom mimo záznam něco Lenči a otázku, jak se dneska cítíte.
1: Tak, ano, ano, tak. Ne, já nevím, já si připadám trošku jako v takovém
0: snu,
1: ale hlavně já mám vždycky pocit, ve chvíli, kdy je moderátorský maraton, a toho zažíváme v podstatě po druhé, že společně myslím, tak, že jsme v takovém úplně jiném vesmíru. Že najednou prostě na 3 dny se vypne úplně všechno ostatní a člověk je v takovém zvláštním jako flow a jiném světě a teď do toho nejenom, že vysíláme a apelujeme na vás, ať podporujete malého Páťu, ale taky ještě mezi tím vymýšlíme, jak ještě vás pobavit, jak vás potěšit, jak vymyslet nějaké vtipné video, co ještě udělat, co ještě nějak jako vykreativnit, abych tak řekla. No a je to teda opravdu jízda jak na tobogánu.
0: V každém případě ranní vysílání Rádia Čas, ale jdeme dál, je to druhý den moderátorského maratonu, nejenom za nás, ale i kolegy z Rádia Čas Rádia Čas Rock. Mimochodem i ti se dneska objeví, aby nám taky jakoby řekli,

0: se mají, co dělají, jak to zvládají, protože pro ně je to premiéra, pokud se nepletu. A teď jako když jsem zmínil ty naše dva kluky, tak musím jenom tak jako ze světa jednu, která mě zaujala. O pánovi, já nevím, jak se to říká, říkejme mu Joao, ale to asi tak nebude, a Kenovi jsi neslyšela.
1: Ne, ne, vůbec.
0: Tak prosím pěkně, aktuální jsou to nejstarší muži světa. Oni se narodili ve stejný den, 5. října, ten jeden má 114, ten druhý 113, a tak si na dálku s pomocí speciálních přání v podstatě jakoby pogratulovali, jo?
1: A jeden je určitě z Japonska.
0: Ne, ne, právě, aha, máš pravdu, Brazílie, Austrálie.
1: Oho.
0: Tak jo, jinak se podívej, pánové, jako na to, jo, opakuju, 113, 114 let jsou v kondici, a tak já víš, jako takový hrdý, jako
1: vypadají dobře
0: chlapy, a potom článek. Jako je to sice fajn, ale na rekordní dámu nemají. No.
1: Oho,
0: tak dotyčná dáma má 117 let, počkej, kde ji mám, protože nemám tam fotku, tedy samozřejmě je to paní Ethel, no a ta už oslavila těch 117 let, ale nevím, odkud je. Ethel Kettermanová, to znamená, to zní anglicky, že jo?
1: To zní anglicky, no.
0: No, no.
1: Ty jo, ale já nevím, to mě vždycky, když čteme takovéhle jako statistiky nebo takovéhle lidi, kterým to samozřejmě jako velmi přejeme, protože pokud člověk je v nějakém rozumném zdravotním stavu, tak samozřejmě je to jako, dá se to. Ale jako bavilo by tě to tady do 114?
0: To je to věčné téma, konec konců, kdo zná Čapkovou věc Makropulos, tam se to hodně skloňuje. No, kdyby tady ti nejbližší nebyli, tak ne.
1: Právě.
0: To je taková to fakt moje kotvá jistota. No,
1: no a já zase to mám jako, že kdyby to zdravíčko, víš, jakože bylo nějak podlomené nebo tak, tak nějak pořád u mě převažuje ta kvalita nad kvantitou.
0: A jako šílené je, že třeba opravdu tihleti rekordmani mají třeba syna, který je možná třeba s nima i v tom domově důchodců, jo?
1: No,
0: jeden z těch nejstarších rozhodně, ano, jo.
1: No.
0: Takže tak, no, ale pointa je taková, že samozřejmě jste pořád ještě lepší, no, jakoby.
1: Jo, jo.
0: No, tak paní Ethel 117,
1: paní
0: Ethel. Jakoby, jo.
1: No, tak jako já nevím.
0: Víš, ale jak si připadáš někdy pocitově, jak říkáš, jako si tady hudra, že jsi stará, jo?
1: Tak to si připadám jako paní Ethel.
0: No, ale de facto si možná v první třetině života.
1: Já jsem vlastně ještě na základce.
0: Nej to krásné, ale
1: jsem ještě v pubertě.
0: No, je to girl. Dobré ráno, Moravo.

0: defunto.
1: K tabuli Líšková.
2: Ne, už ne, proč furt já?
1: Protože si říkáš, že jsi vláčná, moc nevnímáš, tak mě zajímá, jestli i přesto jsi schopná v podstatě vystihnout to nejpodstatnější, proč jsme tady a proč jsme vlastně vláční už po včerejšku.
2: Ano, protože za sebou máme první den našeho moderátorského maratonu, no už to začíná, kdy pomáháme malému Páťovi Kašparovi s nákladnou léčbou po mozkové obrně a samozřejmě celé jeho rodině, protože to není záležitost jenom malého Páti. A moc děkujeme, že jste v tom s námi právě od včerejška, kdy už za sebou máme celých 12 hodin vysílání.
1: Páťa má 1001 komplikací, teď ti jako profesor pomáhám, i když nevím proč, to jsi měla všechno říct ty, protože kromě toho třeba opravdu od narození, od miminka má i bříšní sondu a tak dál a tak dál. Včera, když tady byli vlastně s celou rodinkou, máma, táta, tak vlastně i Páťa byli, jak se říká u nás na severu, nachcípaní, prostě někdy i rýma a jak to Páťovi dalo zabrat, jo? Takže no, opravdu no. Jim to chceme zpříjemnit. Aktuálně tedy počkej, já se musím podívat na tu částku. Jo, je tam 60 300 na transparentním účtu, ale teď otázkou, pardon, to mi zvoní budík, měl jsem něco zařídit.
2: Já jsem myslela, že vstáváš.
1: Ne. Jak tedy pomoci? Jak tedy pomoci a hlavně jako kde najít ty potřebné údaje, jak to nacvakat?
2: Nejlepší je zajít si na náš web časradio.cz, kde samozřejmě najdete všechny informace, včetně QR kódu, čísla účtu a podobně. Mm-hmm. Navíc ještě teďka, myslím, že do storička dáváme nové videjko.
1: To se nám povedlo.
2: Takové krátké, kde taky na konci najdete QR kód, takže rozhodně to nemůžete minout, tam všude můžete pomáhat.
1: Zatím jako cítím, že ti dávám dvojku, ale nevím proč.
2: A proč?
1: Já nevím, myslím, že jsem se na tebe zasedl.
0: Moderátorský maraton Rádia Čas. Právě živě.

0: rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
4: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
6: Moderátorský maraton Rádia Čas.
7: Tak v tuto chvíli, mimochodem krásné ráno všem, za 10 minut, za 9 minut bude 7. V tuto chvíli se načítá na sociální sítě Rádia Čas a potom i Lenči a mě nová výzva, přesně řečeno nový příběh, storíčko, které vás jednak navede na to, jak pomáhat malému Páťovi. Je tam krásně přehledně QR kód, který si můžete načíst. Lení, klobouček jako za techniku. Nicméně klidně naznač, o co se tam jedná, aby se třeba lidi tuplem ještě mrkli, nebo
8: No dobře, tak já bych řekla, že se jedná o spodní část Ráďova těla.
7: Takhle, teď jsi to napsala jako takový ten plátek, který se mámě předplatil a který čte a občas tomu věří.
8: Já jsem chtěla použít, ano, Ráďa říká správně, já jsem chtěla clickbait, protože ty jsi říkal, aby to navnadilo.
7: Ano.
8: Takže uvidíte na tom videu spodní část Ráďova těla.
7: A my s Lenčou řešíme, jestli je ta spodní část Ráďova těla luxusní.
8: A nebo dětkovská.
7: Jo, ty bože, to jsme, jako v tomhle věku už je dětkovská, jo, ale pořád ještě funguje.
8: Ne, já myslím, že to funguje velmi
7: ano,
8: dobře.
7: Přesně tak, jo.
8: Vypadá velmi dobře. Za mě je to luxusní, mně se moc líbí.
7: Jak to, co kecáš?
8: Ty jsem to říkala.
7: Ty jsi mi řekla, že vypadám, jako, s prominutím, jako v pyžamu.
8: Jo.
7: No ty jsi mi to řekla, ne?
8: Ne, já jsem říkala, že jsou fajn, mně se líbily.
7: Jo, tak.
8: Ne, mně přišli právě, to byl někdo jiný, já jsem říkala hned, že jsou skvělý.
7: Já to mám všechno vždycky, každý útok mám spojený s tebou.
8: Ale, přátelé, ale jako stále nevíte, o čem mluvíme a to je dobře, takže pokud budete mít chvilku, tak naše sociální sítě, storíčko na Facebooku, na Instagramu, rozhodně se podívejte, protože spodní část Ráďova těla vybízí k debatám a k vašemu názoru.
7: A jak říkáme, centrem toho všeho QR kód a pomoc malému Páťovi Kašparovi, jeho příběh třeba na cesradio.cz. Mimochodem, za 7 minut 7, čerstvé zprávy s Honzou a my se půjdeme napojit a napít, ne?
8: Ano, už mám hlad. To není dobré znamení.
7: Včera to bylo takové velké ubrousku pro střise.

0: získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Stáhněte si aplikaci Clubcard a zapojte se do soutěže do 29. října. Tesco, počítejte s námi.
1: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
2: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
3: Jste připraveni?

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
3: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
4: Mega sekáč Opava. Nové zimní zboží od pondělí 5. října. Mega sekáč Opava na Těšínské ulici. Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Nový kousek najdi si hned www.megasekáčopava.cz.
5: Vážná nehoda se stala v Havířově na ulici Okružní, se ráno srazil autobus s dodávkou, na místě zasahovali záchranáři, stále jsou tady policisté. Velké problémy jsou taky na hlavním tahu Ostrava Karvina, v Orlové na ulici Ostravské, na křižovatce s ulicí Hraniční bourala dvě osobní auta, i tady počítejte se zdržením. A zdržet se můžeme taky na Brněnsku u obce Neslovice, na výjezdu na Ivančice, tady osobní auto srazilo zvěř.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Dobré středeční ráno, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Na naftě teď mírně ušetříme. Její maximální cena dneska podle televize LTV Plus klesla o 1,40 haléřů na 47 korun a 97 haléřů za litr. Cenový strop pro benzín se ale zvýšil, a to o 10 haléřů na 640 korun a 7 haléřů za litr. Informovalo o tom ministerstvo financí.
6: Morava aktuálně.
5: V areálu Boženy Němcové v Karviné začala úprava areálu lodiček. Při přestavbě vznikne zastřešený objekt pro kulturní a společenské akce, který má být novou dominantou oblíbeného místa. Práce by měly skončit v květnu příštího roku. Vsetín má nové zmodernizované hřiště s umělou trávou. Areál v ulici Pod Pecníkem teď splňuje parametry pro oficiální zápasy a sloužit bude hlavně pro tréninky malých fotbalistů. Podrobnosti dodává zastupující mluvčí města Michal Horský.
7: Cílem města je vytvářet kvalitní podmínky pro sportování mládeže i dospělých. Rekonstrukci dosluhujícího povrchu hřiště Pod Pecníkem jsme proto výrazně urychlili. Jde o významný krok ve zlepšení sportovní infrastruktury pro fotbal. Brzy na něj navíc naváže přestavba stadionu na ohradě, na němž si fotbalisté zahrají už v příštím roce.
6: Rádio Čas, sport.
5: Čeští fotbaloví reprezentanti podlehli v Anglii 0-3, prohráli taky čtvrté utkání skupiny A3 Ligy národů. Národní tým dál čeká na první bodový zisk pod novým španělským trenérem Santim Dinájou. Český tým je ve skupině aktuálně druhý nejslabší. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku by dneska měla být polojasná. Nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí od 18 do 22 stupňů. Tolik zprávy, po 7 hodině pokračuje středeční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas a moderátorský maraton s Radimem Soběslavem Bednářem a Lenkou Líškovou.
8: Rádiu Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
9: Naši milí zlatí, pokračujeme další hodinou, druhým dnem moderátorský maraton Rádia Čas, konec konců i Rádia Čas rok u našich kolegáčků. Pro dobrou věc, pro malého Páťu Kašpara, který se potýká s dětskou mozkovou obrnou a vlastně jejími následky. Trošku vám to zpříjemníme, protože stejně jako včera, tak v tento čas, v této hodině se spojíme se vzácným hostem.
10: Anička Červená kartářka, která nám řekne, co a jak, dokonce i nějaký výklad bude, protože myslím si, že včera jsme tak jako to rozkopli velmi obecně. Ovšem dneska bychom mohli, že tak trošku zkonkrétnit nějaké věci.
9: Já klidně řeknu, protože Anička, za chvilku ji uslyšíte, kdybyste měli nějaký dotaz, prosím vás, velmi jednoduše, a stačí napsat k tomu svůj věk, tak hoďte právě teď zprávu na WhatsApp Rádia Čas.
10: 7766 12 800.
9: Ať máme když tak do zálohy, jenom důležité poslouchat teď mezi 7. a 8. hodinou, protože Aničkou nebo s Aničkou bychom se potom spojili zase zítra v tento čas. Jo? Takže kdyby něco.
10: Takže na to se těšte, jinak Anička včera byla celý den k dispozici našim posluchačům právě na jejich dotazy, tak uvidíme, jestli pro nás i dneska má nějaké hezké překvapení. A já si myslím, že jo.
9: Dokonce měla i výklady 15-minutové jako dárek. Tak jenom ať víte, na co se těšit, a zároveň, protože jde hlavně o ty korunky, my jsme to ještě dneska neřekli, se vás ptáme, co třeba vy bláznivého byste dokázali udělat, kdybyste měli dostat milion, jo? Hmm. Co byste jako obětovali, nějakou crazy věc a tak dál? Napadá tě z první, ne, nevím, jak se říká, jak se to říká? Proč to říkám?
10: Co bych udělala já?
9: No, asi tak, jo.
10: Co bych udělala já? Jo, první bláznovina, co bych udělala já? Já bych si zabalila batůžek, ale jako to právě, já bych se tady musela domluvit, protože bych se sem chtěla vrátit, jo. Ale zabalila bych si batůžek a jela bych na cestu kolem světa.
9: Ne, ne, ty mi nerozumíš, princezno.
10: No.
9: To zní, co byste za milion udělali. Jo, to znamená, abys dostala milion, jakou bláznivou věc.
10: Jo, takhle, tak
9: protože ty
10: přesně.
9: Řekla to, co bys chtěla. To a bláznivé to není, ty to chceš.
10: Já to chci.
9: Ano, přesně
10: já,
9: tak, ano.
10: A ty mě tak dobře znáš. Dobře, tak já to vím přesně, co bych za milion udělala. Mm-hmm. Prodala bych svoji ponožku.
9: Jo, pozor, ale Lenča nemyslí jenom tak klasicky, ona myslí skrz OnlyFans.
10: Ano.
9: Byla by jetá ta ponožka a věděla by, že ten pán se u toho bude ukájet.
10: Tak to bych nevěděla.
9: Jo, to se právě, proto se to prodává, to nevíš?
10: Fakt, no, já jsem myslela, že někdo jenom jako si řekne, je to je ale hezká ponožka.
9: No, to si řekne a potom šup, už to jede. Top-tada.
10: Tak bych v nich ale týden chodila.
9: Mhm.
10: Počkej, a teď někdo napíše.
9: Čím víc, tím líp, věř mi.
10: Počkej, a teď někdo napíše. A tak já bych to bral.
9: No však jo. Pište, nahrávejte, zlatí jste.

0: Tak čistě teoreticky by se dalo říct, že moje trenky zabrali zlehka, ale zabrali, připomínám, Instagram a vůbec sociální sítě Rádia Čas, včetně třeba našich osobních. Dali jsme takový nový příběh, kdy já byl, jo, aha, to nebyla fakty. Já byl někým, ne.
1: nebyla jsem to já. Já jsem říkal, že jsou štramácké.
0: Jo, mi se taky líbí, já byl někým nařčen, nebo jako bylo mi řečeno, ale s láskou, jakože to vypadá spíš jako takové ty ranní trenýrky, jo, se kterýma prostě vylezeme z postele a potom si jdeme dělat snídaní a ano. Podobně. Tak jsem si je dneska vzal, my jsme to zdokumentovali, ale máte u toho na sociálních sítích právě i QR kód, protože vysíláme pro malého Patrička a ještě vysílat budeme. Nicméně první z komentářů, mně se líbí, to je prostě váš styl. Nicméně, já osobně nenávidím proužky, tečky, kolečka, mám rád jednoduchost, jo? Tak to napsal třeba Libor online.
1: Jo.
0: Libore, nevím jenom, jestli jste zároveň i přispěl, jo? Protože to je vlastně takové moje
1: tak
0: malé...
1: Tak moment, já se tady podívám. No. Ano, Libor přispěl.
0: Je to on?
1: Já myslím, že jo.
0: 7.10. jo, ano, tak pravděpodobně ano. Jo. Tak
1: to je hrozné, my si vás můžeme zkontrolovat.
0: Jo, přesně tak.
1: Přispěli jste.
0: Za moje trenýrky.
1: Za trenýrky. Mm-hmm. Tak,
0: aktuálně 61 300 korun, což je úžasné na transparentním účtu Rádia Čas i Rádia krásné. Čas Rok pro malého Páťu.
1: Hmm. Jo? Jo, takže prosím vás, přispívejte samozřejmě nejenom za trenky, ale i jen tak třeba pro dobrý pocit, pokud můžete, pokud je to ve vašich možnostech, tak budeme velmi rádi.
0: No a my se jdeme spojit pomalu a pomaloučku, vlastně dá se říct s dvorní kartářkou a numeroložkou Rádia Čas, alespoň pro tyto dny Aničkou Červenou.
2: Moderátorský maraton Rádia Čas.

0: Tak ještě jedna, abyste byli nalákáni na nový příběh na sociálních sítích Rádia Čas. Jarda píše, musím se zastat Radima. Pozor, nebylo žádné napadení nebo tak. Bez diskuze jsou to šortky. Trenýrky přece nemají kapsy. Tak. Dobrá poznámka. Prostě Ráďa má něco na sobě, pokud chcete vědět, co v rámci moderátorského maratonu, mrkněte na Instagram Rádia Čas, Facebook Rádia Čas, třeba i na naše osobní, můžete okomentovat, ale ono k tomu ještě něco v tom obrázku, Lení.
1: Je tam taky QR kód, přes který můžete podporovat malého Páťu Kašpara, kvůli kterému v podstatě, kvůli jeho rodině, taky celé tady my, jak já říkám od rána, mi to slovo tak hezky jako líbí, my tady tak smrdíme celé 3 dny, 3,5 dne v podstatě. Co pak?
0: Já jsem neslyšel poslední větu, co jsi říkala.
1: Ty jsi mě neposlouchal.
0: Protože jsem četl...
1: Rádio, ty mě neposloucháš.
0: Ne, protože jsem četl požadavek od rejži z televize Relax.
1: To je jak po 20 letech manželství. Rádio, ty mě vůbec neposloucháš.
0: Cože?
1: Já jenom jsem říkala QR, tak naši posluchači můžou přispět, takže klasika.
0: Jinak udělám se takové magické okénko, protože teď kousek astrologie s Milanem Gilnerem, jinak Anička Červená, náš speciální host, hlásila, že právě vstala, ještě si poladí detaily, hlavně světlo u sebe v pokoji, protože vlastně ona se zabírá taky, což my nevidíme, ale vy to uvidíte na televizi Relax, jo, v záznamu a možná právě tam, když ji uvidíte, tak vás to navede na to oslovit ji a doptat se na víc věcí, asi tak.
1: Tak teď je dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gilner.
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Středa bude s mírnou převahou hvězdných aspektů souladných. Přestože ve vztazích to nebude jednoduché, nebo možná proto, budeme se uchylovat k praktičnosti a pragmatičnosti. Více pak budeme naslouchat své vnitřní moudrosti. Co se týká notivých znamení, tak býci by měli mít energie na rozdávání. Pany budou pociťovat potřebu zabývat se sami sebou a kozorohům by se mělo dařit v obchodních aktivitách. Váhy může někdo cíleně znervózňovat. Vodnářům se budou potvrzovat jejich postoje a názory z minulosti a blížence mohou překvapit nečekané komplikace. Beranům by se mělo dařit v komunikaci. Lvy mohou inklinovat k flirtování, a střelci budou v realitě předvádět rčení, co na srdci, to na jazyku. Štíři se mohou častěji setkávat s milostnými svody. Radci mohou zažívat podrážděnost a ryby budou v pohodě zvládat své úkoly a resty. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gilner.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: to, až mi jako zešedivý knír a budu ho mít bílý, tak jako budeš jít, si ho přebarvím, nebo co?
1: Ne, jenom teďka, abys tam neměl kousky acidofilního mléka.
0: Jo. Lenka je ironická, protože my jsme měli nějaké požadavky, jako čím nás mohou nakrmit a podobně. Lenča napsala seznam asi 30 věcí pro sebe a já jsem poprosil jenom třeba z rána acidofilní mléko, nebo kefír, nebo podmáslí. Lenča napsala do požadavku nebohé Niky jenom acidofilní mléko a Niky myslela, že to je nějaký jako ultra super extra výrobek a nevěděla, kde ho má schánět, a teď to mám na talíři celou dobu.
1: Tak ano, já se vrátím k tomu. Vidíš, já už zůstávám úplně vnitřně klidná. Já to velmi ráda, velmi klidně uvedu na pravou míru.
0: Takhle, kdybys byla vnitřně klidná, tak to nechceš vysvětlovat.
1: Já to klidně dovysvětlím. Času máme dost, máme před sebou 12 hodin. Takže prosím vás, já jsem napsala, ano, pár věcí, které by nám udělaly radost během toho dne, abychom tady měli co jíst. Ráďa chtěl pouze to acidofilní mléko, ale potom, jak si čvachtal, když jsme si dali polévku na oběd, jak si čvachtá, když tady má nějakou dobrotu, jak se mu to líbí, co jsem objednala. No, takže on říká, že ne, ale pak je rád, že jo?
0: Ta polévka byla diskutabilní. Já jenom cením na to, že ji přinesla Niky s láskou.
1: Jak diskutabilní?
0: Vývar byl slabý.
1: Tak byl slabší,
0: no. Z toho vězího mi dali kuřecí. Hlavní součást nebyly nudle, ale 6 kilo červené cibule. Papričky jsem čekal bez semínek. A jestli tohle bylo kimči...
1: Tak a prosím, a tady bych to zastavila, přátelé. Ne, moment, ne, já to tady chci zastavit. Ne. Tady to zastavíme,
0: ano.
1: A já jenom bych teda teďka chtěla říct, co nám leze do toho éteru, kdo ano. si nejvíc vymýšlí, jo. Já si objednám to, co mám ráda, a vůbec na to nefrfňám, jsem
0: ale
1: z toho nadšená.
0: Taky si jako říká, ale pozor, to nesouvisí s Bobkem Niky, jo, protože
1: ne.
0: Tato
1: ale
0: myslela úplně
1: toho,
0: poctivě.
1: Jsem z toho totálně nadšená, jsem prostě jako užívám si to, jo. A tady pán se přidá, jo, dostane výborný oběd a už frfňa. Takže jenom tak jako obrázek si udělejte sami.
0: A ještě
1: tak.
0: Jsem to musel jíst mezi lidma. Co je?
1: A tak za to prostě nikdo nemůže, no. My jsme si sedli na nejfrekventovanější místo v rádiu, nevěděli jsme to, protože tady nebýváme přes sobě.
0: Opravdu jako trošku hrozí, že člověk tady trošku jako přibere nějaké to kilo, protože co si budeme povídat, jako největší doping, když jedete tak dlouho, tak stejně sáhnete po nějakém tom sacharidu, že jo? Jako.
1: No a po nějakém cukříku. Jo.
0: Ale všichni kolem jsou úžasní a... To je to nejpodstatnější, že to nevidíte, neslyšíte, i když se vám snažíme představit, je spousta lidí kolem toho, jo?
1: No, no.
0: Za celý náš mediální dům. Takže prosím vás, jedeme dál, moderátorský maraton, mimochodem... Já to říkám z legrace, Lenča zase hraje Milou, jo, v reálu jsme každý jiný. Ne, ty přece zůstáváš stoicky klidná, tak to
1: já
0: můžu
1: si, říct, ne, já si myslím, že prostě naši posluchači, kteří nás slyší a poslouchají každý den, tak už vědí prostě.
0: Ale, tak to mám zprávu, tak už OK, Anička Červená hlásí, že je připravená, za chvíli se spojíme. Dobré ráno, Moravo.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu Čas. Moderátorský maraton Rádia Čas. Právě živě ve studiu.
0: 7 hodin 24 minut, druhý den moderátorského maratonu s Lenčou Radimem, no a v rámci dobrých duší na lince Rádia Čas, ta, na kterou jste čekali, naše kartářka, numeroložka Anička Červená. Dobré ráno.
7: Dobré ráno k vám do studia i všem časákům.
1: Krásné ráno, Aničko, jak se spalo, jaká byla noc dneska? Jste odpočatá?
7: Jsem, i když jsem suvá, ale těšila jsem se moc na ráno. A hlavně jsem moc myslela na Patrička, strašně moc, na všechny ty úžasné lidi.
0: Přesně tak, už jsme nazbírali přes 61 tisíc korun a chceme to ještě pošoupnout. Mimochodem, Aničko, moc krát díky, protože vy jste nám vyšla vstříc nejenom svým poselstvím, ale taky vlastně dárky pro naše posluchače. Kromě 3 15-minutových výkladů jste zmínila, že jste vlastně měla na čas volný i svůj WhatsApp na otázky. Tak byly ty otázky, přišly nějaké?
7: Byly a chtějí stále a já jsem se rozhodla, protože prostě a jednoduše máte starosti časáci a stejně tak jako Patričko a rodiče mají starosti, tak uděláme dohodu. Vy pomožte Patričkovi, já pomůžu vám. Takže já na tom WhatsAppu dneska zase pro vás budu a víte co, já to nebudu omezovat časem. Prostě teďka první hodinu, jakmile skončíme v rádiu, budu intenzivně. Ale samozřejmě pište tam klidně celý dopoledne, jak potřebujete, jakmile to bude, hnedka tam prostě bude odpověď. Buď vám nahraju hlasovku nebo odepíšu, jak bude potřeba. A samozřejmě ty 3 výklady, jak to byly včera. No, tak víte co, dneska budou znovu, protože jste skvělí. 61 tisíc jste říkala rádio.
0: Máme přes 61 tisíc, ano, aktuálně.
7: Tak, to si myslím, že si časáci zaslouží další 3 výklady.
1: Krásné.
0: Dobře, dobře, Aničko, moc krát děkuju. My tu otázku řekneme na konci tohoto vstupu a vyvrcholení zhruba kolem 7:45. Nicméně jedna praktická taková ze života, jako když o vás lidi uslyší, nebo si vás budou chtít najít, nebo kohokoliv jiného z vašeho oboru. Jak se pozná profík? Nebo jasně, tam je důležitý dar, ale jak se pozná opravdu srdcař a profík?
7: Tak v první řadě určitě, když už někoho budete hledat, hledejte někoho za živnostenským listem, kde vystupuje pod svým jménem. Začne prostě minulostí první výklad. Bude dohledatelný, bude mít nějaký recenze. Určitě jsou tyto lidi, jaký mají zkušenosti. Jo, zkuste prostě nestřílet naslepo, ale vyloženě prostě i třeba pátrat podle zkušeností od někoho. Další věc, ten člověk, jak jsem říkala, začne minulostí, bude nějaký jsem ochotný s vámi komunikovat. Dozvíte se cenu dopředu, to je strašně důležitý. Domluvíte si podmínky, můžete ho vidět osobně, sáhnout si na toho člověka, že opravdu reálně existuje. V případě se řeší výklady i po telefonu, jo, ale prostě je tam ta možnost, že ten člověk je dohledatelný, to je základ. To si prostě časáci pamatujte, protože jako v dnešní době je to hodně složitý, samozřejmě, takže být velmi opatrný.
1: To moc děkujeme za tyhle cenné informace a ještě pojďme připomenout, kde vás můžou časáci kontaktovat, nějaké telefonní číslo, sociální sítě, web?
7: Tak, já jsem v podstatě skoro všude. Facebook, Instagram, stránky mám www.anacervena.cz. Telefonní číslo na mě je 606-51-22-39. Ještě jednou opakuju telefon 606-51-22-39 a to na WhatsApp i klasický číslo stejný samozřejmě, jinak jmenuje Anna Červená kartářka, když zadáte do vyhledávače, určitě najdete.
0: Tak já potom budu mít na závěr jedno takové poselství, nicméně Aničko, jako máte u sebe karty?
7: Mám, jsem připravená, natěšená.
0: Ono by bylo asi dobré trošku jakoby ukázat, co Anička vlastně umí. Tak první dotazy přišly tady od jmenovkyně Lenči. Napsala nám právě Lenka z Ivančic, která má, vám stačí věk, že jo, plus minus.
7: Ano.
0: Když si dobře počítá, má 53 a píšu, nebo píše a já čtu. V posledních několika měsících mám velkou frustraci v práci. Zmáhá mě kolegyně, která je psychický upír. Je možná obrana proti těm to lidem? Moc děkuju. Je krásná otázka.
7: Mm-hmm. To prostě je. Proti těmto lidem je stále obrané. Já tady koukám v chrtách, jak to má. Helejte se, sranda to není, ale prostě tady je to o tom, jestli tomu energii bude dávat či nikoliv. Nejenom pro paní, ale tohle fakt platí pro všechny. Vy nejste povinná prostě cokoliv jako trpět. Jakmile někdo se snaží vysávat vaši energii, vy prostě ignorujte. Nesmíte to prožívat dovnitř. Ve chvíli, kdy tomu dáváte vy energii, vy sílu, tak je to prostě problém. Jo? Spoustu upírů budete vždycky potkávat. Tady paní je vidět, že prostě ona vymyká se, jakoby, jo, běžným lidem. Jednak tady je vidět nádherná energie. Prostě ženský, který jsou pěkný, to mají vždycky těžký. Jo, jak na venek, tak na duši. Vždycky. Je tam spoustu závisky okolo, takže ignor, prostě usmát se, neprožívat dovnitř, myslet si svý, ale hlavně na tom nereagovat. Prostě tyhle ty lidi, kteří jakoby rádi vysávají nebo rejpou, tak oni opravdu žijou z toho, když člověk to fakt to prožívá. Nezdržovat se s takovým člověkem, jo, takže se ani nenechávat strhávat do jakýchkoliv debat. Jo, prostě nemám čas, nehodí se mi to, nebudu to poslouchat, jako, jo, když pokud dokáže být přímá. Pokud to nejde být přímá, tak prostě jednoduše vždycky stočit řeč na něco jiného, ale rozhodně s takovými lidmi se netrávit a neživit tu energii.
0: Mm-hmm. Můžu ještě jeden?
7: Určitě.
0: Dneska holky máte jako dámskou jízdu, máte trošku převahu na mě, teď nemyslím vás Aničko, ale samé Lenky, jo?
1: Jo, aha.
0: Lenka, čtyřicátnice, řeším osobní životní situaci spojenou s bydlením a už mi to pomalu zasahuje do osobního a privátního života. Je řešení na cestě, případně co udělat, co změnit, aby to bylo lepší?
7: No, tady podle karet, co udělat, aby to bylo lepší? V první řadě si uvědomit, co vlastně jakoby chcete. Protože tady karty ukazují, že do určitý míry si tím nejste jisté, ale to je základ. Uvědomit si, co chce Lenka. To je základ, jo? A podle toho se rozhlídnout, podle toho hledat, jak to bydliště a vůbec směr ve svém životě. Protože tady vás čeká opravdu hodně změn, tak bych začala opravdu tím uvědomit si, co chci já.
0: Mimochodem, omluva v závorce bylo vlastně změna původního bydlení na nové, tak jenom nevím, jestli to muselo být řečeno.
7: Pochopila jsem. Jo, pochopila jsem, že je to opravdu otázka na nové bydlení. Ale ona opravdu tady má prostě posluchačka jako změny ve všem. Úplně ve všem.
0: Do třetice všeho dobrého pro změnu. Vlaďka, díky bohu za ty dary, je mi 56. Ráda bych se zeptala, zda starší sestra, pardon, už to jsem ve zdravotnictví, zda starší dcera nebo starší dceři Petře konečně vyjde, taky bytová otázka, koupě bytu, vztah a jestli tam případně bude potom i to Mimi. Díky moc za odpověď, tak alespoň to, co vidíte.
7: Takže, co se týče vztahu, je to tady takový složitější, já vidím opravdu ustále obsadit se definitivně. Když se vnitřně bude jistá, i kdyby teďka byla v partnerském vztahu, tak to bude příští rok druhá půlka. Děti tady vidět v budoucnu spolu, já teda nevyčtu antikoncepci, ale karty mi to ukazují energii na dvě dětičky, kluka holku, minimálně povahu. A co se týče koupě bytu, tak to, co to povede, jenom prostě dostatečně hlídat olovečko, je tam nějaký problém. Je tady vidět bacha. Úplně se pokusit běhnout taky těm podezřele levným prostě bytům, jo. Protože tam je potřeba fakt kontrolovat jako to LVčko, něco se mi tam nelíbí. Nevím co, jako, jo, ale je potřeba to zkontrolovat, protože tady hrozí trošičku potom v budoucnu větší investice. Tak pozor.
0: Myslím, že budou hodně dobré záběry v televizi Relax, kde dávají pořad Ranní káva s rádiem Čas, protože my tady oba čumíme jako puky a jsme taky jako, že zmrtvělí lehce. Aničko, jednak děkujeme za tuhle tu část, my se spojíme ještě kolem, dejme tomu plus minus 7.50 a protože jsme zmínili ty tři bonusové výklady po 15 minutách, nebudeme vás zkoušet a co kdybychom těm třem prvním, kteří nám pošlou větu chci pomoci Patričkovi, poslali na WhatsApp Rádia Čas.
1: Tak.
0: Tak prostě první, ještě, ano Aničko?
7: Já bych to doplnila, jak moc poslouchali. Jakým znamení je Patriček? Včera jsme to říkali.
0: Girl, to vy jste je přísná. Dobré. Vy jste přísná, já vás bavím. Teda.
7: Bavíte rádi, bavíte rádi.
0: Ježí Kriste, já jsem neměl kavy a piju na to acidofilní mléko, ano přesně.
1: Dobře,
0: takže uznáváme, chci pomoci Patričkovi a hlavně to znamení Patrička, je pravda, že já jsem to říkal několikrát, ano. Takže kdyby něco 776612800, úžasná Anička Červená na lince Rádia Čas a v záznamu na obrázcích i na TV Relax. Aničko, děkujeme, dejte si kávu, budeme se těšit.
7: Já se těším a zdravím všechny.
8: Rádio Čas. Dobré ráno.

0: Lenča, Radim, Honza Gavelčík ve studiu Rádia Čas, krásné ráno, ahoj.
1: Přátelé, hezké ráno.
0: Ahoj, Honzi, a je krásné, takhle, působíš zatím z lidí, které jsme poznali nejčilej z nás?
2: Ano.
1: No tak já nemám maraton jako vy.
0: Ale ano. Se toho součástí, mimochodem, co je? Cože?
2: Já už teďka, já už začínám využívat jako toho, že tady někdo je, chápeš?
0: Jo, takhle. Jo, takže Alenča, on řekne Alenča.
1: No ne, ano. Prostě zatímco vy jste tady třeba včera byli až do 6, no ale celý den, tak já jsem tady včera byl třeba jenom od 10, jakože celý den, ale jako vy jste tady nonstop, máte neustále hosty, poslouchám rozhovory a je to fenomenální.
0: No hele, vyšel si nám vstříc jednak, protože si připravil víš, nevíš, ano. S dnešním datem, ale dneska se ptáme všech a teď se můžeš zasnít. Kdybys měl dostat 1 000 000 korun, ale za něco opravdu bláznivého, tak co opravdu bláznivého, do čeho bys šel?
1: No tak třeba bych zajel někam úplně daleko na kole.
0: Vy taky, jako vy oba dva, Jelenča říkala jako věci, které vlastně máte rádi, jako co byste si jo. rádi splnili, no. To není bláznivé, to máš rád, jezdíš na kole.
1: No to je pravda, to já miluju.
0: Ale tak něco crazy?
2: No, mně se líbil hodně Kamil, který napsal na Facebook Rádia Čas a ten píše, týden bych umýval nádobí a vysával.
0: Což by mělo být běžné, ok, neblázně.
2: Ale pro Kamila je to
1: crazy. Tak já už vím, já už vím.
0: Co mě napadá, slavná scéna z původního disco příběhu, do toho byste šli?
1: No to bych...
2: Jakože nahá bych se proběhla na
0: náměstí. On si držel famfuláka, ale proběhlo
1: to by nebyl
0: prostě
1: celé náměstí
0: v Plzni. To by
1: bylo v pohodě. Ale já bych to viděl tak, že bych šel třeba, bych byl týden na modní přehlídce.

0: Jakože koukat se, jo, na to. Mm. Jo, to není tvoje parketa.
1: Ne. Mm-hmm.
2: Mimochodem, musím říct, že tato otázka jako není úplně jednoznačná, protože ani naši posluchači je zatím příliš nechápou, teda ti na Facebooku. Protože Boženka napsala, asi nic jsem spokojená, přítele důchod zdraví, děti a vnuky zdravé a spokojené, to nenahradí žádné peníze.
1: Ale to je pravda, vždyť peníze nejsou všechno, důležité je štěstí a zdraví a pohoda. No,
0: zdraví ale, to bezpečně, to se
2: no, ale takže prosím vás, ale to není jako, že jste spokojení a že mi vám dáme milion, ale co byste udělali pro milion? Jako šíleného. Tak zní ta otázka.
1: Co by člověk byl schopen udělat, co běžně nedělá? Tak. Chápu to správně.
0: My vás jako zaplavujeme slovy, takže chápeme, že máte jiné starosti, ale teď se pravděpodobně dobře pobavíte. Pojďme na věc.
3: Dobré ráno, Moravo. Víš? Nevíš.
1: Tak já jsem si to pro jistotu napsal, ale i tak si zkusím vzpomenout, co jsem teda připravoval. Takže 7. října 1959 poslala sovětská sonda Luna 3 světu snímky, unikátní snímky jednoho konkrétního vesmírného tělesa. A já se zeptám, jakého?
0: V 59. Mm-hmm. Vesmírné těleso.
1: Vesmírné těleso. Něco, co jsme ještě neviděli.
2: Měsíc.
0: Mars.
1: No, tak se ale musíte zhodnout.
2: Tak já říkám měsíc.
0: Dáma má přednost.
1: Chcete možnosti?
2: Ano.
1: Tak za A, prstenec Haleyovy komety. Za B, asteroid Bennu. Za C, měsíc. A za D, prstenec planety Saturn.
0: To zůstaneme u toho měsíce.
2: Jo, jo, protože prstenec je normálně vidět.
0: Protože jinak je to stejně hloupá typovačka pro nás. Teda jako
1: no dobře, nežíme. Tak byl to měsíc a byla to jeho odvrácená strana. Tím to bylo unikátní. Mhm. Tak, 7. října pro změnu roku 1849 za dosud nevyjasněných okolností zemřel v Baltimoru americký textař a básník, autor básně Havran. A já se zeptám, kdo to byl?
2: Edgar Allan Poe?
1: Ano! To je krásné. No. Přátelé, je to rychlé a jednoduché, tak jak jste chtěli. Dnes je Mezinárodní světový den, nebo světový den bavlny. A já se zeptám, ze které části bavlníku se vyrábí právě to bavlněné...
0: No prostě ten květ, si, když ano. Proschne a pukne, tak má v sobě to bílé a z toho se to dělá.
1: Mm-hmm. Takže...
0: Ono to občas se prodává jako zdobné v různých floristikách a podobně.
2: Tak.
1: Takže myslíš takové ty chomáčky,
2: ano,
1: které jsou jakoby ze spodu toho listu?
0: No, to vypadá jako ten květ, on proschne, ale vevnitř zůstává to bílé, ne?
2: Bílé,
0: tak a to se používá.
2: Bílý chomáčku.
1: No tak máte to jednoznačné. To je paráda. Přátelé, já tady mám další otázku a teď budu potřebovat po tobě, Ráďo, abys našel jeden soubor. Ano. Takže 071026 pomlčka najdi.
0: Ano. Vždycky mi řekni dnešní datum.
1: Jo.
0: Jo, mám pustit?
1: No ještě ne,
0: úvod je,
1: protože bude k tomu úvod, já jsem nechtěl, ať to potom hledáš. Jasně. Takže dneska slaví 74. narozeniny prezident Vladimír Putin, 59. narozeniny slaví zpěvačka Toni Braxton a slaví narozeniny taky tento muž, kterého prosím můžeš pustit.

0: Mimochodem, tohle
1: to zpíval... Je to domácí nahrávka, že?
0: Ano, tohle to zpíval ve svých 13. Počkej. A je to písnička Eda Sheerana.
2: No já jsem bych chtěla říct, že to je Ed Sheeran.
1: Ne, ne.
0: Je to písnička Eda Sheerana, ale není to Ed Sheeran.
1: Aha, ne, on už je ve stejném věku jako on, tak to nemůže být on.
2: A kolik mu je to
1: Mladý Bieber to není ještě, ne?
0: Ne.
1: Ne, aha.
2: Kolik mu je dneska?
0: No tak já bych mohl použít nějaké nápovědy.
1: Ne, a víš, kolik je tomu zpěvákovi dneska?
0: No to vím.
1: Kolik?
0: No je to ročník 1996.
1: 30, kulatých 30 slaví.
2: Není to Marek Ztracený? Ne, ten je starší, že?
1: A je to zahraniční hvězda?
0: Je to zahraniční hvězda, je to milovník fotbalu,
1: no, to
0: je
1: to nepomal.
0: Taky objev internetu vlastně.
1: No to je právě, kdy si to býval ten Bieber, a kdo, počkej, ještě...
0: A trpí Turetovým syndromem.
1: Aha, Tureta ne, jo počkej, Capaldi ne.
0: Je to Luis Capaldi!
2: Luis Capaldi!
1: Má úplně jiné výrazivo, bych ho nepoznal.
2: Taky bych to nepoznala.
1: Díky za Tureta.
0: Ale je to on. No a poslední otázka, jsme skoro ve finále, je to teda Krasojízda. Před 113 roky, v roce 1913, se naprosto zásadním způsobem změnila výroba osobních aut, protože byla zavedená takzvaná automatická výrobní linka. A já se zeptám, před těmi 113 roky, v roce 1913, kdo tuhle tu výrobní linku na výrobu osobních aut zavedl?
1: Tak nebyl to Mr. Ford?
0: Byl to Henry Ford.
2: Yes. Taky mě to napadlo.
0: Přátelé, dokonale, naprosto úžasné. A pak, že jste unavení, no tak maraton teprve ve své první polovině a vy jste stále plní energie a naprosto 100%, no tak
1: ne,
0: to vás
1: bylo to zajímavé pozorovat, protože člověk vlastně, já mám pocit, když to říkáš, že jsem úplně mimo,
2: jo.
1: Pak to člověk řekne a on zařekne správně, tak to pustíš, ale vlastně si tím pořád není jistý a stydí se, jakože toto, takže jo, vlastně jako mám.
2: Jo, jako super, a musím říct, že mám úplně stejný stav jako Ráďa, že jako koukám a ono tam něco přijde.
1: Ano, něco lese z tebe pořád. Ano,
2: a
1: ano.
2: Nebo tam nic nepřijde, ale to uvidíme, jo. Že?
1: Honzi, krásně připraveno, moc krát děkuji.
0: Já děkuju, bylo to úžasné, no a držím palce a přeju hodně energie a hlavně zdravím rodiče Patrička.
1: Děkujeme, že to žijete s námi. Táta říkal, nás včera poslouchal v práci, teda Patričkův táta, že možná stáhne kolegy a přijde na den otevřený dveří.
0: No to by bylo nádherné.
2: Se těšíme.
0: Dneska odpoledne vlastně.
1: Jasně.

0: Dáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu Speny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, typy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. Speny kartou jen za 9,90.
1: Zlato, co máš dneska v plánu?
2: No přece všechno.
3: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
4: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
6: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
8: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
9: Moderátorský maraton Rádia Čas.

0: Ráďa pokyvuje hlavou a tak nějak z jeho pohledu vyčítám, že opravdu je velký zájem a chodí nám hodně otázek, protože naším milým hostem v rámci moderátorského maratonu je kartářka a numeroložka Anička Červená. Aničko, ještě jednou krásné ráno.
1: Krásné ráno k vám do studia, všem časákům a divákům televize Relax.
2: Já jsem se koukal i na doprovodný transparentní účet, který nás provází v rámci moderátorského maratonu, tak aktuálně necelých 64 tisíc pro dobrou Krásné. Věc, pro Páťu Kašpara a jeho životní příběh, který si určitě ještě připomeneme. No Anička teda jako pomáhá teda hodně opravdu moc. Já tímto zdravím jenom Veroniku, Radku a Evu. Veroniku, Radku a Evu, oslovili jsme vás i na WhatsAppu, protože oni nejrychleji nejenom napsali na WhatsApp Rádia Čas, že chtějí pomoci Patričkovi, ale připsali taky znamení, ve kterém se tenhle malý bojovník narodil. Aničko, prozradíte v jakém? Protože vy jste to taky vlastně slyšela z našeho vysílání.
1: Ano, je to znamení býka.
2: Tak, ve znamení býka, přesně tak. Byl tam jeden typ na blížence, bohužel, ale jinak úplně správně. Aničko, ozýval už se teď někdo v té mezipauze, nebo to jsou všichni spořádaní a protože vy budete na svém WhatsAppu i za chvíli k mání, tak zatím dali pokoj, vyplaste si kave, nebo už se ptají?
1: Brádilo, takhle to nemůžeme říkat. Ne, už se ptají a ptali se vlastně včera do půl druhý do rána. Snad jsem všem odpověděla, takže průběžně, a jak jsem slíbila, já dneska zase budu hodinu intenzivně a pak samozřejmě průběhu dopoledne posílejte dál, ale pochopitelně, pokud se někdo zapomene nebo bude dlouhou práci, napište kdykoliv, akorát časáci, já si musím na zítra vyspinkat kvůli Patrikovi, takže noci mě nechte spát.
2: No tak vidíte, Aničku, že jsem měl trošinku pravdu, protože takhle, ono to je to, že děláte úžasné gesto, ale zároveň to chce vzájemnou ohleduplnost a já teď budu teda drsňák. Prosíme, když už Anička dělá takové gesto, jako udělat to a vrátit to zpátky a třeba přispět nějakou částkou na účet, jako lidi, jako jsme jenom lidi a právě je to o těch gestech. Jo.
1: Přesně tak, proto to děláme. Časáci a děláci to Rezervax, proto to děláme. Já očekávám, když vám i já dávám svůj čas a moc ráda to dělám, protože to děláme pro Patrička, tak já vás prosím, každému, komu jsem odpověděla včera, odpovím dneska a zítra a vůbec kdykoliv do budoucna, pojďme tomu Patričkovi pomoct. Říkala jsem to už včera. Je to nutný, on to potřebuje. Dnešní doba umožňuje těmhle dětičkám pomoc, rehabilitace, všechno, co je potřeba pro něj, aby opravdu měl možnost chodit a žít plnohodnotný život a všechno to, co prostě ty rodiče si přejí. Tak musíme mu pomoct.
0: Já jenom doplním, moc díky za ta krásná slova, taky to, že když se díváme na náš transparentní účet, tak opravdu každý může trošku jinak přispět.
2: Ano.
0: A my si vážíme jakékoliv částky, jo. Nemusíte mít v hlavě, že prostě když nemáte, já nevím, 5000 na účtě volnou, tak opravdu skládáme se klidně i po stovkách, 500, prostě kdo co může, pomůže každá částka, nebojte se toho.
2: Tak já jenom připomínám v rychlosti ještě číslo 776612800. Kdybyste teď ještě rychle měli nějaký dotaz na Aničku, stačí rychle napsat plus svůj věk, já to ještě budu preludovat. Nicméně, jako je tady ranní tým, ranní dvojka. Mnicezno, chceš se na něco zeptat?
0: Já se bojím.
2: Tak se zeptej na něco jiného.
0: Aničko, já se bojím, protože já jsem v takové životní situaci, která není úplně lehká. A normálně se na to bojím zeptat. Dá se nějak obecně jenom třeba podívat, jestli to bude dobrý?
1: Já to stejně uvidím, ano, já, řekni to mi, i když jsme ženy, nemělo by se, že jo, tak jako, dobře, mě je 44, jsme na tom podobně věkově.
2: Mě 29.
0: jsme na tom, Aničko, já jsem stále mladá, takže já mám dvakrát 20.
1: Dobře, tak jo, takže pro vás. Helejte se, teď to vypadá úplně strašně, já se přiznám, ty energie jsou teda hrozný. Ve vás je obrovský strach, obava, je to náročný, ale já vám to řeknu takhle, vás čeká obrovská změna. Ve všech směrech, ale je tam i obrovská úleva. Karty vám vzkazují přestat se bát, ono tohle období vás trošku jako nutí. Všechno si sobě jako přerovnat, uvědomit si, jo, svoje zásady, tak trošičku si i jako sáhnout, ty to řeknu hrozně a to není kritika, jako by i do svědomí a uvědomit si, kde vlastně jste mohla přidat, kde ubrat, ale hlavně zakotvit se v sobě, ukotvit se jako žena a uvědomit si svůj sebehodnotu, protože to vy moc jako nemáte, je to těžký. Vy jste skvělá moderátorka, ale v tomhle jako celkově v životě prostě tam si nevěříte, jo? Takže přidejte na tom, na té sebedůvěře a bude to dobrý. Já tady vidím skvělý cesty. všechno se to začne kolem Vánoc. Tam je jako když prostě jste napsala Ježíškovi splněný přání. Jo, tam je vidět, že se zlomí a najednou to běží dál. Takovým Vánoc se to láme, takže do řešení všech těch situací samozřejmě bude trvat. A je to až do příštího roku zhruba do jara, ale bude to lítat. A k lepšímu.
0: Tak jo, tak moc děkuju. A máte pravdu, zase máte pravdu ve všem. Zase máte pravdu ve všem, co se tam děje okolo toho.
2: Mimochodem, co se týče tady tazatelky, doslova slovo cesta, dlouhá cesta v řádu měsíců, chystá se nějaká?
1: Je tam splněný sen právě, že v oblasti i cestování, ano, vyjde to, takže pohledy, je to jasný pohledy, já sbírám pohledy,
2: měst a měst. On je to vždycky splněný sen i pro mě, takže proto se ptám.
0: Protože já na další dobu vypadnu a Ráďa má klid. Ale Ančko, jestli to vyjde, protože já musím říct, že teda teď jste mě úplně normálně vehnala slzy do očí, protože teď to období je takové, že jsem si říkala, že už se vlastně nikdy nikam nedostaneme, že už jenom se budeme matlat tady v tomhle. Takže pro mě jako krásná zpráva, jsem ráda, že i Ráďu to potěšilo. Já pošlu pohled vám oběma, jo?
1: Jo, a když tak magnetky, oni teď už jako já už musím překázet na magnetky, kde nemají pohledy.
2: Takže splněno. Holky si doladily magnetky, mimochodem bude 8 čas na zprávy Rádia Čas a to nejpodstatnější. Jednak už máme necelých 65 tisíc korun jenom během této chvilky a jednak by byla škoda nevyužít dotazy, ještě zítra bude možnost. S Aničko si ještě jednou doladíme, možná Aničko na závěr, teď jenom připomeňte to telefonní číslo hlavně vaše.
1: 606-51-22-39, opakuji 606-51-22-39, Kartářka Anna Červená, kdekoliv zadáte, najdete.
0: Mimochodem, Aničko, já tady velmi doporučuji, protože, jak jsem říkala, všechno se dělo. Je možné, a to jenom je taková otázečka, když třeba vyhrají posluchači ten 15-minutový výklad, popřípadě vám dají otázku a teď zjistí, že je to skvělé. Máte kapacity, že potom si u vás můžou ten výklad doplatit, že řeknou, já bych potřeboval prostě na hoďku se s vámi slyšet?
1: Samozřejmě, určitě je to možné domluvit se, všechno je o domluvě.
0: Skvěle, tak moc děkujeme.
2: Ale jak jsme si řekli na začátku vstupu, lidi, všechno je o domluvě, Anička dělá velké gesto, vraťte to Páťovi, my to nechcem pro sebe, to nebude naší výplatní pásce, to bude třeba na rehabilitace pro Páťu. Aničko, moc krát děkujeme, ňuňáme vás, ceníme, protože Anička je noční sova, že kvůli toho vstáváte a ještě jednou zítra mezi 7 a 8 hodinou poslední kolo a doufám, že ne opravdu naposled. Díčkejte se.
1: Děkuji za důvěru a prosím časáci, diváci to za relax, prosím vás pro Patrička, pošlete jakoukoliv kačku, stojí to za to, já děkuji za důvěru, zítra se těším a těším se na vaše otázky, mějte se krásně.
2: Zlatá je.
3: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
4: A Kartek Ostrava. Autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout. Protože rozdíl je v přístupu.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
7: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland, puky pomáhají.
8: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na Dek.cz.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
12: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na Argos.cz. Argos pro elektrikáře.
13: Mojepneu.cz. A jedeš dál.
14: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Mojepneu.cz.

0: Problémy jsou právě teď u Opavy. Na hlavním tahu Roztravy v úseku Nové Sedlice Komárov tady bourala dvě osobní auta. Stále jsou komplikace taky na hlavním tahu z Ostravy do Karviné. V Orlové na ulici Ostravské na křižovatce s ulicí Hraniční bourala taky dvě osobní auta. A zdržíme se i u Ostravy Poruby na cestě na Bravantice v úseku Bravantice Klimkovice na staré cestě. Tady bouralo osobní auto. S komplikacemi pak musíme počítat i v Brně v ulici Vídeňské. Tady stojí odstavená porouchaná dodávka.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré středeční ráno, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Zdražování v Česku zrychluje. Meziročně spotřebitelské ceny v září rostly o 2,5%. Víc stojí hlavně pohonné hmoty. Dlouhodobě rostou taky náklady na bydlení. Kromě energií jde i o nájmy. Naopak potraviny v září mírně zlevňovaly.
1: Morava aktuálně.
0: Karviná bude mít nové komunitní a společenské centrum. Vzniká přestavbou historických budov v zámeckém parku Božiny Němcové a otevřít by se mělo příští rok na jaře. Interiéry koníren a mléčnice si zachovají historický charakter. V Brně Bosonohách vznikl z bývalé historické skládky nový park u panenky Marie. Lokalita se po 4 letech proměnila v zelenou oázu s novým rybníkem, opravenou památkou a zázemím pro odpočinek. Více nám řekl starosta Martin Černý.
2: V rámci revitalizace vznikla nová vodní plocha bosonožského rybníku, napájená pramenem, která má v nejhlubším místě přes 2,6 metru a voda v prameni je pitná. Přibyly nové vstupy do parku, dřevěná lávka a mobiliář. Novou prošla také historická socha panenky Marie, která dala parku jméno.
1: Rádio Čas Sport.
0: Čeští fotbalisté do 21 let zakončili kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy porážkou 0-2 v Portugalsku. Portugalci vyhráli skupinu B s náskokem 7 bodů. Lvíčata měla už před zápasem jistotu druhého místa a účasti v baráži. Dnešek bude u nás na Moravě a ve Slezsku polojasný a nejvyšší teploty budou příjemné. Odpoledne se mají pohybovat v rozmezí od 18 do 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 8 hodině pokračuje středeční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas a taky moderátorský maraton s Lenkou Líškovou a

0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.
1: Paštelko, paštelko.
2: Ne, už jsi byl u tabule pětkrát.
1: Paštelko, já se učím, paštelko, prosím vás, brzy, vyzkoušejte mě.
2: Já jsem učitelka, která nemá ráda šprty.
1: Paštelko.
2: Máš za pět.
1: Paštelko. Paštelka, vůbec nechci k tabuli, promiňte, já jsem se nepřipravil na dnešní
2: Takže,
1: den.
2: Takže k tabuli jde bednář.
1: No, ne.
2: Tak pojď.
1: Co chcete vědět?
2: Tak mě by zajímalo, jestli umíš vyjmenovat všechna vyjmenovaná slova pop.
1: Slovo sleva to měla z podvědomí, protože to je velmi časté téma, to jen tak na okraj, mimochodem teď jsme se zasloužili ředitelskou důtku, že jo?
2: Svět je těžký.
1: Nechcete vědět jinou otázku, pančelko?
2: No tak dobře, no tak, tak aspoň dvě slova popo.
1: Druhým dnem vysíláme moderátorský, já jsem se učil jen jedno téma.
2: Ty jsi jak u maturity, ano. Ty umíš jenom jednu otázku.
1: Druhým dnem vysíláme dobře. Moderátorský maraton Rádia Čas,
2: dobře.
1: Nejenom na Rádio Čas, ale nově taky na Rádio Čas Rok.
2: Ale na to jsem se neptala.
1: No, a vyjmenované slovo pop je Patrik, Páťa, Patriček, anebo taky P jako pomoc.
2: Dobře, tohle ti uznávám.
1: Jo, dobře.
2: Tak pojď tedy říct, jak pomáháme v rámci moderátorského maratonu.
1: Přesně tak, posíláme penízky malému Páťovi Kašparovi a de facto celé jeho rodině, to znamená máma Andrejka, táta Petr, taky úžasný pejsek Balů a všichni se potýkají, nebo tedy hlavně v prostřednictvím Páti s dětskou mozkovou obrnou, plus ještě další komplikace k tomu a my jim trošku, alespoň ty rehabilitace a to posilování tělíčka chceme zpříjemnit, jak finanční částkou, kterou posíláme na transparentní účet nebo pomocí, taky na účet pomocí QR kódu. Mrkněte třeba nově, pokud jste internetoví, tak i na naše sociální sítě, protože nové storíčko třeba na Instagramu, na Facebooku vás krásně navede a jinak všechno podstatné pančelko najdete na cazradio.cz. Tečka.
2: Máš to perfektní. Na to, že jsem se ptala na jinou otázku, tak i tak si z toho vybrusil naprosto skvěle, takže máš za tři.
1: Mimochodem, krásně nám to stouplo a my máme radost, že přispíváte i teď, když třeba děti už jste si vypravili do školy, ale když se chystáte do práce nebo jste na pracovišti a ještě před poradou a jako doufám, že už 67 tisíc a nějaké drobné, že alespoň té stovky se dneska dočkáme a jen houšť.
2: To by bylo skvělé. Každopádně mě tak napadlo, že my to opakujeme pořád dokola a dokola a vlastně bychom mohli udělat takovou zkratku, protože to jsme teď vymysleli. Oni jsou to velmi silná 3P. Posílám penízky Páťovi.
1: Přesně tak.
2: 3P. To byla celá myšlenka.
1: 4P. Posílám penízky a pomoc Páťovi. Ještě,
2: a tam máš A.
1: Pomáhám posíláním peněz Páťovi.
2: A víte, přátelé, co se stane tady po těch třech dnech, co tady spolu strávíme, těch 40 hodin v kuse? Příští týden se založí nový transparentní.
1: Ne, já si myslím, teda teď se moc omlouvám, jo, ale já myslím, že uděláme Evu a pana Chobota a známí vám, že zůstaneme dobrými přáteli.
0: Posloucháte moderátorský maraton Rádia Čas.

0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a svianský más 11, půl litru ve skle za 9,90 do 13. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Vybavujete domácnost?
5: Jo.
4: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
6: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
7: Přímo bych chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
6: A co je chytrárt?
7: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
6: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
8: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
9: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
10: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Oblíbenou kofolu Original 0, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 31,90. A s Hruška klubem jen za 29,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 22,90 a s nálepkou za nákup navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte za každých 15 známek roztomilé plyšové zvířátka Kamarádi z divočiny jen za 49 korun. Více na mojehruska.cz.
11: Co se stalo s českým uměním po roce 1989? Objevte jeho proměny v Galerii výtvarného umění v Ostravě. Čekají na vás komentované prohlídky i tvůrčí dílny. A navíc, každý pátek jsou v Ostravském domě umění výstavy zdarma. Více na gvuo.cz. Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
12: Moderátorský maraton Rádia Čas.

0: Co vás čeká a nemine na Rádiu Čas? No, geniální a pozitivní věci. Jednak máme velkou radost a my jsme se s Lenčou shodli, že nebudeme jako říkat jednotlivce, kteří přispěli tou či onou částkou, ale někdy se někdo prostě takhle rozhodne, dojme se příběhem malého Patrička, Patrička Kašpara a pošle najednou nějakou velkou fugu peněz. A tak se to skládá, což se stalo dneska ráno. Takže už máme za tým je Rádia Čas a Rádia Čas Rok pro Páťu. Zatím přes 80 tisíc korun.
1: No, já jsem právě totiž, my jsme byli teď na chviličku pryč vedle ve studiu Rádia Čas Rok. U kluku oni zase přijdou za námi, protože jedeme na dvou stanicích náš moderátorský maraton. A pak jsem obnovila transparentní účet a spadla mi brada. Protože přes 80 tisíc a to máme za sebou jeden den a pár hodin, tak to je úplně neuvěřitelné. Takže jako doufáme a věříme, že dneska tu stovku pokoříme.
0: Takže to nejpodstatnější, ano, přesně tak. Mrkněte třeba i na nové storíčko na Instagramu, Facebooku Rádia Čas, kde přece jenom pomocí mých trenek se taky dostanete k tomu QR kódu. To podstatné radce z Radio.cz, včetně příběhu, protože ono je dobré si ho přečíst a člověk se víc nacítí na to, s čím se ta mladá rodina musí potýkat. Všichni jsou úžasní a když můžeme trošku přispět společně s vámi, nebo za chvíli i s kolegáčky z Rádia Čas Rok, tak jako co nám schází. Mimochodem, těšte se na pořádnou rockerskou jízdu. Kluky, trošku prozkoušíme z popu.
2: Když Kohout zakokrhá a Budík spustí svůj hit, Radim s Lenkou křičí Dobré ráno, Moravo, na Rádiu Čas.

0: jsme před chvilkou řešili taková symbolická P, Páťa, pomoc, penízky a podobně a od posluchačky Hanky na WhatsApp Rádia Čas přišlo: přátelé, posílám penízky na pomoc Páťovi, papa, pac a pusu.
1: Krásné,
0: Tak jak říkáme, radujeme se z transparentního účtu, Páťův příběh si rozhodně ještě připomeneme a v rámci, v souvislosti s tím souvisí otázka pro dnešní den, dá se říct?
1: Ano, co byste udělali bláznivého za milion, kdyby vám někdo řekl, já vám dám milion, ale musíte udělat něco opravdu šíleného.
0: Sondovali jsme i v ulicích Moravy a Slezska.
2: Kdybych měl milion korun a měl udělat něco bláznivého, tak by to bylo asi, že bych si koupil Lego stavebnici nebo stavebnice na téma mých oblíbených filmů a her.
3: Tak milion korun není moc peněz, myslím si, že to se dá utratit velice lehce. A asi bych pobrala svoje kamarády a šli bychom někam pařit.
4: Asi cestoval někam, kam se normálně nebo těžko dá dostat.
5: Kdybych měla milion a měla bych udělat něco bláznivého, tak bych si sehnala další sponzory a vystoupila na Mount Everest.
0: Jen tak na okraj, tu otázku vlastně obracíme, jo? Ale každý to chápe po svém. Co byste udělali pro to, abyste dostali milion korun?
1: Asi ano, takhle. To je ta otázka, jo? Takže prosím vás, teď už znáte správnou otázku, tak 776

0: moderátorský maraton Rádia Čas.
1: A to je vždycky to nejzajímavější, protože to, co jde ven, je fajn, ale to, co jde ven obrazem, kolem toho ta logistika, jenom připomínám, v záznamu i na televizi Relax nebo na našich sociálních sítích, a teď je to obzvlášť důležité, tak jsme ladili kamery a mikrofony a podobně, protože ve studiu Rádia Čas jsou naši kolegáři, kteří šli do toho s námi za Rádio Čas Rok. Leni, poprosím jména.
2: Ivo a Tomáš.
1: Ještě ne. I příjmení.
2: My jsme, hoši, ale tak počkej, ještě než to řeknu, jo. Vy dáte dohromady naše příjmení?
3: Jo.
2: Jo? Mm-hmm. Jo, tak, je, tak říkej, Tomáš. No,
3: Lenka Lišková?
4: No. A Radim Sobislav Bednář.
2: No, tak jasně, tak je Ivo Raška a Tomáš Michalík.
3: Jo,
2: no,
3: přesně tak. Máš napsané někdy, že?
1: Leni, ještě včera se řekla Tomáš Michalík?
2: Ano, i včera ano, jsem to řekla. Výborně,
3: jo? Tak jo. Když jsi to včera řekla?
2: No, že pořád jsem to říkala, celé ráno jsem to opakovala. Ano.
1: Jo. Je spousta citátů o tom, jak ženy lžou a podobně. Ale oba jsme viděli ranní budíček Rádia Čas. Takže je spousta citátů o ženách a proč jsou muži rádi single. V každém případě, kluci, jak vy dva jste se k sobě dostali? Teď myslím po pracovní stránce. Znali jste se předtím?
4: Jo, znali jsme se. A už vlastně dopředu díky tomu, že jsme spolu byli několikrát na festivalech, na nějakých akcích, tak... jsme zjistili, že máme podobný smysl pro humor i styl muziky, kterou vyznáváme a posloucháme.
3: My jsme vlastně potom začali spolu dělat pořád na televizi Rebel, mm-hmm. kde vlastně už jsme přišli na to, že nám to asi sedí, nebo jsme

0: si to mysleli, že nám to sedí, ale asi jo, protože na základě toho i potom přišla nabídka vlastně nastoupit na ranní vysílání a teď už je to vlastně přes dva roky. No,
1: no a chodíte spolu třeba i potom na pivo, nebo už se potom ránu nemůžete ani vidět?
2: Chodíme.
0: Jo, to my spolu absolvujeme, jsem tam i nějaký festival, takže...
3: Kluci jsou kamarádi.
1: Není. To je pro nás takové nové.
2: My si posíláme fotky piv, když jsme nahoru někde a ten druhý tam není.
3: Jinak ze zpráv, které máte třeba na WhatsAppu, co rockeři, jako jak reagují na příběh Páti a podobně? Posílají, přispívají, dojímají se?
2: Ohlas je obrovský.
0: Reagují, přišli včera, přišlo několik zpráv, které jako poměrně zahřály. Takže vidíme to na té odezvě, co se týče zpráv, a vidíme to samozřejmě i na té odezvě, co se týče transparentního účtu.
3: My jsme v rámci toho, máme na každý den takovou otázku, která s tím souvisí. Ona bývá dneska špatně pochopená, ale prostě, co byste udělali pro to, co bláznivého pro to, aby vám někdo vysypal milion na stůl, jo? Takže ne, až budete mít milion, ale abyste ten milion dostali. Mm-hmm. Co nejvíc crazy, tak pánové, můžete se zase. Lenča třeba vyjmenovala věci, které bych chtěla dělat za ty peníze, jo?
1: Ale pak jsem taky vymyslela. Mm-hmm. Tak co by to bylo?
2: Za milion? Ojej. Já nevím. Teď...
0: No milion v dnešní době, není milion před pěti lety třeba, takže...
3: Což, ano, říkala posluchačka v anketě, jako no, tak, já bych to bral všema deset.
0: Takže v dnešní době milion, to já bych asi snědl tu papriku teda.
2: Jo, Tomáš totiž bytostně nesnáší papriku.
3: A teď myslíš klasickou, ne čili?
2: Normální papriku.
0: O, no. To asi bude na stejno, no.
3: Aha, tak já včera kvůli 60 tisícům pro Páti zdolával tvarůšky.
0: Jo, aha. Já za milion s ním papriku.
3: To je břit.
0: No.
3: To je, já se omlouvám všem, kteří je zbožňou, to je břit teda.
1: Ale vypadá to, že Tomu má tu laťku opravdu jako výš. Mm-hmm. No, že no. Ten ne, ten pro Páťu ne, ten za milion.
3: Ani pro dobrou věc. Dobře, výborně. Jinak, kluci, jak jsme si vedli, my jsme byli u vás, jak jsme si vedli ve vašem hudebním kvízu, ale je pravda, jako, že jste byli zlatí na nás. No.
2: No, my známe tvoje hrubé metody testování. Už jsme tady byli několikrát a nevěděli jsme...
3: Koukáš se špatně.
2: ne, já se dívám dobře.
0: Ale já při posledním našem grillováním tady ještě Lenka nebyla, takže...
3: Aha. A... teď jsem to chystal já z části. No,
2: my jsme pro vás nachystali opravdu lehké otázky.
1: Ano, bylo to krásné, bylo to takové přátelské a my v tom duchu budeme pokračovat, protože samozřejmě i my na vás máme pár všetečných otázek.
2: Tak jsem s ním.
1: První jsem vymýšlela já, to je ta přátelská.
3: Nebudeme označovat, kdo co vymýšlel. No, dobře.
1: Tak začni. Říkaj. Jo, a která žena, první česká, vyprodala Eden?
0: Eden, tak Eva Farna.
3: No, tak jasně.
2: Tak je napadlo.
3: Tak, ano, to jsou Lenčiny. Potom jsme měli, a teď jsme řešili, z které strany to vzít, Michala Davida, dáte dohromady jeho rodné jméno, protože on je to pseudonym.
2: Není on Vašek?
0: No, je. A...
2: Ale dál?
3: No. Já bych už... I u toho se zastavil.
2: To není to ono, jo? Aha, takže není to vaše.
3: Ale jako dobré písmeno.
1: To už je otázka, kterou vymýšlel Ráďa.
2: Ale my jsme se nedávno o tom bavili.
3: Před pěti minutami zaznělo, nedáme mu Michala Davida, Lenko Líšková. No,
1: ale napsal to Ráďa.
3: A když, a zkusíte doplnit, když vám to cinkne Vladimír?
2: A tak Vladimír, aby.
0: Vladimír. Štohanzel nebo takhle nějak.
2: Štancel,
0: jo.
3: Jak to řekl?
1: Štohanzel.
3: To bych si dal taky pseudonym. Dobře, fajn. Jedeme dál, dáme si zvukovku, teď asi možná jeden si vezme sluchátka, nebo si dejte k sobě, ale možná, že to víte.
0: Počkej, tak vím si, tam jsou ještě taky.
3: I když vlastně uvidíme, kluci, co vy a Bondovky. Agenti 007 a podobně.
0: Záleží jak co?
3: No, ptám se samozřejmě na muziku. Písnička, která dostala Oscara, velmi mladá zpěvačka, která naspívala No Time to Die. A je to pár let zpátky. Víme, nevíme, nebo chcete připomenout?
0: Zkus to pustit.
3: Ten hlavní tón pouštím nám všem. Myška se nechce trefit.
0: Já typnu Ariana Grande, ale fakt si myslím jistý teda.
3: Ariana ne, mimochodem dlouho nosila zelené vlasy v těch mladých letech a oversize mikiny a podobně. A myslím, že má Tureta, a netají se tím.
2: Jo, Billie Eilish.
3: Yes.
0: Jo, Billie Eilish, no,
3: výborně. Mám plně housinu, nevím, jestli z písničky nebo z toho, jak jste dobří kluci. Měli jsme ještě nějakou otázku, asi tady otvírám spousty zdrojů, přesně tak, jenom si musím otevřít ten
1: správný. Ještě tam jedna poslední, na to jsem hodně zvědavá, to vymýšlel taky Ráďa.
3: Ne, dokonce byly dvě, ale necháme vám už jenom jednu. Víte co, chcete koncertní turné nebo chcete královnu popu?
2: Všechno.
3: Jo?
1: Všechno.
3: Tak dobře, rodné příjmení Madony. A můžeme prozradit, jakože jsou tam ty italské kořeny a předci a podobně.
2: A je. Tak co bude?
3: Jeli po nápovědy. Chlapci, bude? Máme nápovědy vždycky.
2: Tak jo, tak pojďme s nima.
3: Moncero, Germanota, Ciccone.
0: To jsi mi napověděl teda.
3: Moncero, Germanota Ciccone.
2: To jsou jako ty jména?
3: To jsou ta příjmení italská. Mimochodem, jedno z nich jsem si úplně vymyslel.
4: Vysvětlíš ještě jednou ty možnosti.
3: Moncero, Germanota, Ciccone.
2: Tak to bude.
4: Myslím, že to Ačko.
2: Jo?
4: No.
3: Tak to je to, co jsem si vymyslel.
2: Jo, no. Tak to bude ta Ciccone.
3: Mimochodem, ano, přesně no. Tak. A Germanota, Stefani Germanota je Lady Gaga.
1: Aha.
3: Rodným jménem. Tak no. Novinka to. Takže
2: to tě zmátlo.
3: Turnem vás už trápit nebudeme. Možná vás poprosíme i pro naše posluchače, i za ty rokové duše, protože my vždycky říkáme a tvrdíme to i o vašich baladách, vy jste největší srdcaři i na muziku, co si budem. Tak nějaké poselství pro posluchače Rádia Čas, aby třeba i ten QR kód nebo transparentní účet použili?
0: Tak poselství, hlavně tohle všechno spojuje se, myslím, no. I tenhle ten éter, i ty lidi na druhé straně a samozřejmě potom, když se k vám dostane takový příběh, který se dostal včera u Mana Patrikovi, tak zaprvé si myslím, že člověk si uvědomí spoustu věcí a to je asi základní věc, že řeší blbosti v životě, protože jsou mnohem důležitější věci a ve finále to, co tady děláme, tak je úplně to nejmenší, co udělat můžeme.
2: Ostatně, která písnička není o lásce a nakonec. Ať už posloucháte rockové rádio, nebo popové, nebo jakékoliv jiné, tak muzika vždycky spojuje.
0: No.
2: A tady jde vidět ta síla toho, co ta muzika dokáže.
3: A to nejpodstatnější, prosím vás, v neděli, jak jsme řekli my v 9.30, chlapci až v 10, jo, nekončíme. Transparentní účet běží dál, sbírka pokračuje a Páťův příběh a celé rodiny a vlastně všech dobrých skutků pokračuje, jak bysmet a jsme rádi, že s vámi můžeme u toho být, takže díky, kluci.
0: Pokračujeme taky a děkujeme.
1: Děkujeme.
2: Taky díky, ahoj.
5: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
6: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
7: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
8: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
9: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc okurka salátová kus za 11,90 a mouka Karlova koruna hladká, polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90. Penny.
10: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.

0: Některé věci jsou dobré přímo z první ruky, jak se říká, my jsme včera tu možnost měli a doufám, že v dalších dnech budeme mít taky, protože v rámci moderátorského maratonu Rádia Čas, mimochodem krásné teď už dopoledne všem, přispíváme nejen na rehabilitace malému Páťovi a jeho životnímu příběhu a právě jeho tatínek Petr, Péťa včera prozradil, kam ty penízky z transparentního účtu, který už vlastně rodinka využívá, i díky akci Kolečko spojuje, tak na co jdou?
1: Tak vlastně všechny finanční prostředky, které se vyberou, tak půjdou na jeho rehabilitaci, to znamená na cvičení. A vlastně, jak už jsme ukazovali v tom videu, nebo říkali, jezdíme cvičit do Pokroku v Ostravě, vlastně za klukama, kteří jezdili dokonce i na Kolečko spojuje, za to, že jim děkujeme. Další cvičení vlastně probíhá v Novém Městě na Moravě, kdy cvičíme se specialistkou přímo na dětskou mozkovou obrnu, která si sama prošla, takže... To je trošku z jiného hlediska, nebo respektive prochází, takže máme takovou jakoby dvoufaktorové cvičení, které teďka momentálně probíhá s malým.
0: Mimochodem dotyčné video, sociální sítě Rádia Čas, to podstatné na webu cz.radio.cz, pokud jste v úzovkách stará škola, tam si všechno přečtete, najdete transparentní účet anebo přímo QR kód, kde si nasdílíte mobil.
2: Čas.radio.cz, jsme velmi rádi, že přispíváte a pomáháte s námi a já tady neustále klikám. Já myslím, že budeme mít úplně uklikané intro tady po těch třech dnech a aktuální částka na transparentním účtu je 82 861 korun. Jste neuvěřitelní, děkujeme moc.
0: Díky moc, zmíněné Konečko spojuje, pardon, vynechal jsem písmenko, Kolečko spojuje, má na svědomí sympaťák Marek Švajný, který vám víc a samozřejmě i o rodině Páti řekne už po deváté na Rádiu Čas.
3: Moderátorský maraton Rádia Čas. Právě živě ve studiu.
4: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu Speny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, tipy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. Speny kartou jen za 9,90.
5: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.
6: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
7: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
6: A co je Chytrárt?
7: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
6: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
8: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
9: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
10: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned tři důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
11: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
12: Stále jsou problémy na hlavním tahu z Ostravy do Opavy. V úseku Nové Sedlice Komárov bourala dvě osobní auta, počítejte se zdržením. Problémy jsou taky na Novojčínsku v obci Odry v ulici ke koupališti, tady taky bourala dvě auta a nehoda se řeší stále taky u Ostravy Poruby. Na trase Klimkovice-Bravantice tady bouralo osobní auto. S komplikacemi musíme počítat taky v Brně v ulici Vídeňské, kde stojí odstavená dodávka a odstavené osobní auto nás může zdržet i ve Zlíně v ulici Gahurově.
13: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
12: Dobré středeční dopoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Letošní zima by mohla být mimořádně teplá. První sezónní výhledy meteorologů naznačují mírnější počasí na velké části evropského kontinentu. Ani nadprůměrně teplá zima ale nevylučuje epizody se silnými mrazy a vydatným sněžením.
13: Morava aktuálně.
12: Havířov čistí ulice od vraku a posílá do dražby prvních 5 aut, o která majitelé ztratili zájem. Zapomenutá vozidla radnice podle zákona zabavila a lidé si je teď můžou koupit přes internet. Pokračuje mluvčí města Rozálie Seidl-Pokorná.
14: Havířov připravil veřejné dražby několika dlouhodobě odstavených vozidel. Ta zabírala parkovací místa a jejich provozovatelé přes opakované výzvy úřadu situaci neřešili. Město při jejich odstranění postupovalo v souladu s platnou legislativou.
12: V Kroměříži roste zájem o senior taxi. Jízd v září přibylo. Službu teď pro město nově zajišťuje soukromý provozovatel, a to 3 vozidly místo dosavadního 1. Můžou tak pokrýt zvýšenou poptávku cestujících seniorů v ranních hodinách.
13: Rádio Čas Sport.
12: Ostrava bude hostit mladé hokejistky. České hráčky do 18 let se pokusí na blížícím se mistrovství světa navázat na 3 medailové úspěchy z předešlých let. Turnaj se v porubské Torax aréně uskuteční od 8. do 16. ledna. Dneska odpoledne se můžeme těšit na sluníčko, obloha by měla být polojasná a nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí od 18 do 22 stupňů. Tolik zprávy, po 9. hodině pokračuje středeční teď už dopoledne na Rádiu Čas a taky moderátorský maraton s Radimem Sobislavem Bednářem a Lenkou Líškovou.
15: Rádiu Čas, hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
0: Já vím, že nemáte rádi, ale my si dovolíme být až do pátku, minimálně do pátku, otravní jako mouchy, které jdou na maso nebo na nějaké sladké a vy je odháníte a my pořád budeme říkat Páťa, Páťa, bzz, Páťa, Páťa, Kašpar, je třeba pomoci.
2: A žádná plácačka nás od toho neodradí, takže prosím vás, transparentní účet a taky časradio.cz webovky, kde najdete, jak pomáhat. No a už za chvilku, protože se přesouváme do další části dne, budeme mít milého hosta z Kolečko spojuje a od té doby pořád někdo.
0: A i když budeme na Mucholapce, tak pořád budeme

0: Pohodové dopoledne, Rádio Čas s vámi, taky hity, které milujete, 9.05 a stále s vámi Radim a Lenka, protože pokračuje náš moderátorský maraton dnes druhým dnem. No a máme tady taky našeho milého hosta, kterého jste slyšeli už včera, ale uslyšíte ho ještě hodněkrát. Je to Marek Švajný z Kolečko spojuje. Tak Marku, ahoj, krásné ráno.
1: Ahoj, dobré ráno všem.
2: Marku, de facto právě u vás, nebo mimo jiné taky u vás, jako odstartoval příběh Páti, protože už se přispíval na transparentní účet po letošním ročníku, jestli to říkám správně. Je to tak?
1: Teď nevím, na transparentní účet vlastně jedete ten moderátorský maraton.
2: Je takhle, ale prostě myslím, ano, jo, já jsem tam totiž viděl to i na tom účtu, jakoby ano, přesně tak, jakoby i to kolečko spojuje
1: přesně
2: a tak dál.
1: Přesně tak.
2: Trošku jsme řešili i tu logistiku, jenom připomínám všem, všechno najdete na cazradio.cz, mrkněte na naše sociální sítě, jsou tam QR kódy, nebo třeba moje trenky s odkazem na QR kód a tak dál. V každém případě, když probíhala samotná akce, jak lidi přispívali nejvíc u vás? Jeli právě ty chytré mobily a QR kód a načetli a pak zase jeli dál na tom kolečku?
1: On ten princip na kolečku je malinko jiný. My vybíráme jakoby na startovném, to znamená každý ten účastník, který přijde, tak zaplatí startovní poplatek, což je v podstatě dobrovolný dar. Buď ho může zaplatit předem, online, anebo až na místě přímo v hotovosti. A vlastně jsou i další možnosti přímo v den konání té akce, jak přispívat. Prakticky všechno, co si na té akci můžete koupit, ať už občerstvení, nebo nějaký merchandising, předměty, tak v podstatě buď to celá částka jde do toho výtěžku, anebo nějaká poměrová část.
0: My jsme tady včera už nějaké věci probrali, ale mám pocit, že tady jedna otázka zůstala nezodpovězená, že jsme ji trošku přeskočili. A to je ta, jak tě vlastně napadlo takhle pomáhat? Kde vznikl ten prvotní nápad a vlastně i ten nápad na ten způsob, protože i to je takové netradiční, tak kde a jak to vzniklo?
2: Člověk by řekl, že rád sportuješ.
1: Ano, a ještě mám rád pivo.
2: Ne.
0: Jo. Fakt?
1: Teď mám čaj.
2: Lže, ale ne jako úplně rovné břicho, žádný
0: právě
2: kupán.
1: No. Jo, takhle, no, tak to už je.
2: To se spálí.
1: To je asi genetika. Mm-hmm. Nicméně, ta myšlenka opravdu vznikla u piva, tak jak jsem říkal kolegům včera na čas roku, kde jsme to probrali a setkali se vlastně tři kamarádi. Já jsem tam byl za ten svět sportu, pak tam byl kamarád, který se věnuje IT a třetí kamarád grafika, marketing plus v té době dělal v neziskové organizaci Čmeláček. Takže se propojila vlastně tady ta sféra a vznikla myšlenka a nápad udělat nějakou akci, která by byla s přidanou hodnotou. Základ je vlastně ten sportovní a přidaná hodnota k tomu je vlastně ta benefice. Takže kolečko spojuje.
2: Dokonce jsme si popisovali ten výběr těch, kteří se nakonec dočkají, alespoň té, jak říkáme, částečné pomoci, protože pak je to na celé rodině a vlastně jakoby na těch nejbližších. Někdy, když je v uvozovkách těch víc kandidátů, což se stávalo, tak jste nechali vlastně rozhodnout lidi. Ten ročník s Páťou byl jedinečný v rámci Moravskoslezského kraje, že to byl právě on sám, je to tak?
1: Je to tak, ano, bylo to vlastně první ze tří ročníků, kdy jsme nemuseli tady to veřejné hlasování nebo anketu vlastně vůbec vypisovat.
2: A já se chci zeptat pro ty další ročníky vlastně, jak se k vám vlastně ti v uvozovkách kandidáti dostanou, nebo jak se o nich dozvídáte? Můžou vás oslovit, nebo si je dohledáváte?
1: Přesně tak, můžou nám buď to nechat zprávu přímo na stránkách www.kolečkospoje.cz, nebo nám můžou napsat e-mail, nebo ještě taky dáváme na sociální sítě vlastně výzvu s příspěvkem, přihlaste se, můžou se přihlásit sami, respektive jejich zákonní zástupci, rodičové, nebo je můžou přihlásit kamarádi, navrhnout, ne úplně přihlásit, jako spíš navrhnout.
2: Já bych měl návrh, Lení, protože hity, které milujete, dáme si muziku a já nevím, jestli jsme neměli včera ještě jeden rest. Marku, byl jsi včera u té tabule, nebo nebyl?
1: Byl,
0: ano.
2: Já mám fakt výmast. Dneska jsem navrhl tykání.
0: Marek,
1: počkej. Já jsem byl u tabule na čas roku, takže tady ne.
2: Jo, protože já říkám, takže...
1: Nevidím tam brusy.
2: Dáme si radečky a my jdeme malovat na speciální plátno, které je plné vlastně těch poselství, pozdravů, podpisů těch, kteří přispívají na dobrou věc. Takže šupky hubky, hrajeme na výtvarku.
3: Moderátorský maraton Rádia Čas.

0: Hloubavý, velký srdcář a ještě se to pohybuje, to je tak jako muž snů, dá se říct. Marek Švajný, náš speciální host, my jsme si ve studiu Rádia Čas, pokračuje moderátorský maraton. Marku, ještě jednou ahoj, děkujeme za speciální kresbičku, nejenom pro Páťu, ale vlastně jako, že si přispěl, taky jsou trošku do mlýna tou uměleckou stránkou. Možná bychom mohli prozradit bokem, protože ty máš moc hezké myšlenky jako mimo záznam. Tak je pust dál, to znamená, nemusíš být konkrétní, ale zůstane pouze u akce Kolečko spojuje nebo moderátorského maratonu, nebo byste to chtěli trošku rozšířit, to působiště pro dobrou věc?
1: Já jsem moc rád, že v podstatě moderátorský maraton navázal na akci Kolečko spojuje, protože Kolečko spojuje má řadu asociací a v průběhu toho roku už nás napadají další myšlenky, jak pomáhat dále a průběžně. Sport spojuje, to znamená Kolečko spojuje, moderátorský maraton je o nějaké hudbě, komunikaci, diskuzi, rozhovorech, skvělá akce. Kultura může spojovat například benefiční nějaký ples, benefiční koncert, benefiční divadelní představení. To znamená, pokud nás poslouchají třeba nějací zpěváci, herci či jiné osobnosti,
0: divadelníci,
1: kteří by se do toho rádi jako zapojili a pustili, tak já budu moc rád, když tady ten projekt trošku ještě přesáhne ty své hranice sportovní akce, respektive teď už toho moderátorského maratonu.
2: Nebo kdyby samozřejmě někdo někoho znal, nějakého známého herce, že nebo majitele divadla, tak samozřejmě se může na nás obrátit a předat kontakt, protože nějaká taková velká akce, myslím si, že Ostrava jakoby by to dala, že to by bylo moc fajn. Jinak, Marku, já nevím, jestli jsi to říkal, fakt si to nepamatuju, ale když jsi ještě mluvil o začátku toho sezení na tom pivě, kde vznikla ta touha něco dělat, máš i ty nějaký třeba svůj životní silný příběh, nebo jaký je vlastně tvůj hnací motor pro to dělat tady ty dobré akce, tady tu charitativní činnost?
0: Jaké je tvoje hnací kolečko?
2: Tak.
1: Moje hnací kolečko, já jsem celý život sportoval, celý život jsem hrál florbal a v podstatě skončil jsem asi 5 roků zpátky, necelých 5 let zpátky, když se mi narodila dcera, takže potom jsem se začal věnovat spíše těm rodinným záležitostem. Na florbal už nebyl čas a ten sport mi dal strašně moc do v podstatě i profesního života. Zažili jsme spoustu proher a naštěstí můžu říct, že to jsou prohry, které člověk snadno zkousne a nejsou to. A zažili jsme spoustu vybojovaných vítězství, ale pořád jde jenom o sport, takže vlastně o nic, kdežto tady se bavíme o lidském životě, který prostě je jedinečný a je složité prostě prohrávat v tom lidském životě a nikdy nesmíte prostě ztratit naději a víru, že se to může zlepšit.
0: Naštěstí na té startovní čáře právě s naším malým borcem Páťou je celá jeho rodina. Je fajn, že si nám jako trošku odkryl svoje soukromí, protože myslím, že člověk, když se stane tím rodičem, což my třeba dva ještě nemůžeme posoudit, my se můžeme nacítit, tak to jsou potom úplně jiné levely. Pamatuješ si vůbec na svoje první setkání s rodinou Patrička?
1: Tak a teďkom asi budete všichni překvapení.
0: Byli jste na pivu.
1: Nebyli jsme na pivu, tenkrát jsme ještě pivo samozřejmě pít nemohli, my se totiž s tatínkem shodou okolností známe z florbalového prostředí, což jsem v podstatě nevěděl do té doby, než jsme udělali nějaké bližší to výběrové řízení a jméno mi bylo povědomé, takže potom, když jsem zjistil, že je to Petr Kašpar, tak jsem si vzpomněl, že jsme spolu hráli už odmala, hráli jsme spolu přes nějaké juniory, dorostence a dokonce i v mužích, takže nějaký rok, takže to bylo takové setkání po letech a příjemné.
0: Mm-hmm. Marek Švajný ve studiu Rádia Čas, ještě takové suma sumárum, protože my se uvidíme i zítra, pokud se nepletu, jo?
1: Pravděpodobně ano.
0: Jo, to pojďme jako opakování Matka Moudrosti, zvláště v tomhle případě, ale malé suma sumárum za chvíli, včetně toho, kde třeba i po tomhletom inspirativním povídání mít o kolečko víc a přispět na dobrou věc.
3: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
4: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
5: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.

0: Krásné dopoledne, Rádio Čas do vašich uší i takhle v 9 hodin 22 minut. Já se nemůžu zbavit toho ranního zvyku říkání toho času. Každopádně s vámi ještě stále Radim Lenka. Pokračujeme v moderátorském maratonu a naším milým hostem Marek Švajn je. Ještě jednou ahoj.
1: Ahoj. Marku, protože v podstatě už jsme se dozvěděli mimo jiné i to, jak je se ten svět malý, takže de facto až potom, když už byl vybrán právě malý Páťa, malým Páťa Kašpar, já mu říkám jako malý Superman narozený v Bíku, mm-hmm. A ten jeho životní příběh, tak ti docvaklo, že jeho tátu znáš toho sportovního světa, takže táta má dobrý základ. Akorát my jsme si tak jako mimo záznam povídali o tom, že jasně, určitě transparentní, vy přispíváte na Páťu, ale de facto díky tomu, že přispějete na dobrou věc, že se mu ulehčí té rodině finančně po stránkách toho, že bude moci cvičit, nějak se zlepšovat, tak i vlastně to soukolí a ta dušička bude moci nějak trošku spočinout a nemyslet na nejhorší, protože má to prostě, není to jenom péče, ale je to třeba i ta, jak se tomu říká, osobní hygiena těch rodičů.
0: Tak. Rozhodně. Já si totiž myslím, my jsme tady otevřeli, my vám to přiznáme mimo éter, vlastně velké téma, které souvisí, protože vždycky, když je nějaký takový hluboký příběh, tak je to hodně o tom dítěti a o tom všem, co se děje okolo, ale že ta výzva je vlastně komplexní a že je potřeba pečovat i o rodiče a o jejich psychický stav, o jejich pohodu a podobně. Takže možná, Marku, jestli nám můžeš přiblížit, jak vlastně fungují ty formy pomoci, pokud naši posluchači pošlou peníze, nebo jak to funguje přes kolečko spojuje, jak to třeba funguje přes granty, jak by to mohlo fungovat dál?
2: Tak když se vrátím ke kolečku spojuje, tak my v té úvodní fázi toho výběru a té žádosti vůbec o tu podporu, a tak chceme vědět, na co by nejraději rodiče použili a ten výtěžek a ty finanční prostředky, které získají. A máme to rozdělené do určitých jakoby cenových nějakých relací do 50 tisíc, do 100 tisíc a nad 100 tisíc, ale samozřejmě nelpíme na tom, jestli to nakonec jakoby dodrží. Jo, že chceme na rehabilitace, ale použijeme to nakonec na plácnu delfinoterapii někde, jo, v Egyptě. Někomu se může zdát, že tam někdo může jít na dovolenou, ale není to pravda. Prostě v každé minutě, vteřině můžete ty peníze prostě potřebovat zrovna na něco jiného a my jim nebudeme určovat, na co je mají využít. Oni sami nejlépe vědí, na co ty peníze spotřebují.
0: Mm-hmm. Protože ta péče okolo nejenom malého Páti je 24/7, což je velmi fyzicky i psychicky náročné vlastně pro celou tu rodinu. Pokud potom je třeba ta forma toho grantu, že ta rodina se zažádá, tak tam už je to ale složitější, že?
2: A tady jsme se spíš bavili obecně o nějakých dotacích, protože dotace většinou fungují a granty účelově. To znamená, že dostanete na konkrétní účel finanční prostředky a pokud zrovna jste po rehabilitacích, které vám zaplatila pojišťovna, nebo jste si zaplatili sami a netrefíte se časově do té dotace, tak ty peníze v podstatě nemůžete využít a můžete je vrátit zpátky. To znamená, ale nevím, jestli to běžně tady ve světě v podstatě těch handicapovaných funguje stejně, jo, ten dotační systém. Já jenom analogicky jako přibližuju dotaci ze sportu a myslím si, že pokud je ta dotace účelová, tak to tak bude asi platit všude.
1: Teď je naší alfou omegou příběh Páti. Přispíváme, jak říkám, mrkněte na sociální sítě Rádia Čas, na náš web casradio.cz. Stavte se taky dneska odpoledne mezi 14. a 17. hodinou prohlédnout si celý náš mediální stůl, chtěl jsem říct.
0: Taky. Máme dům, tady ano, hodně dobrot
1: máme tady
0: na tom
1: stole. Bude tady QR kód, takže když nás uvidíte, za odměnu si naskenujete a můžete poslat nějakou penízku. A Marku, až příští rok zase uslyšíme o akci Kolečko spojuje, možná nutno dodat pro ty, kteří ještě nebyli, vlastně v čem je hlavní jakoby premisa, nebo vlastně toto hlavní kouzlo toho závodu, protože to slovo kolečko je tam na místě, viď?
2: Přesně tak, máš pravdu. Asi na úvod je třeba říct, aby si vlastně každý, kdo poslouchá a kdo chce pomáhat a má srdce na pravém místě, tak aby si už teď zapsal do kalendáře poslední prázdninová neděle a přišel, vzal si kolečka, brusle, koloběžku, nějaké odrážedlo, klidně i invalidní vozík a přišel jezdit kilometry. Ona ta akce má ještě takovou přidanou hodnotu v tom, že nejenom, že přispějete, ale zároveň spálíte nějaké kalorie a musíte vydat ten pohyb, aby jsme vůbec ty penízky propsali.
0: Mm-hmm. Tak to je ten sportovec, no. To je krásné, že to pomáhá vlastně navzájem. Já budu mít menší velikost a ještě pomůžu dobré věci. Podle mě to je geniální nápad.
1: Víte, co dáme si ještě opáčko? Zítra plus minus ve stejnou dobu. Marek Švajný, hostem ve studiu Rádia Čas. Děkujeme, že to s námi žiješ. Pokračuje moderátorský maraton Rádia Čas. Hezký den.
2: Já děkuju vám. Mějte se krásně, naschledanou.

0: Radio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: Dnes bude polojasno až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni. Na horách naměříme kolem 15 stupňů Celsia.
2: Čas. Radio Čas.

0: Hity, které milujete na Rádiu Čas, a jeden z těch, kteří má dost hitů na svědomí v tom nejlepším slova smyslu a velký srdcař pro to, co dělá aktuálně teď, a hlavně velký srdcař pro moderátorský maraton Rádia Čas, právě teď na telefonu.
1: Vašek Alabeda alias Voxel, krásné ráno, ahoj.
2: Ahoj, já vás všechny zdravím, ať už do studia, nebo všechny posluchače, ahoj.
0: Vašku, díky, že jdeš do toho s námi, alespoň po telefonu. V jaké fázi tvého dne jsme tě zastihli, prosím tě?
2: My jste mě zastihli u mého kafíčka, které mi udělala manželka, když jsem rozvozil děti do škol a školek. A balím balíky, které v rámci svojí druhé práce, nebo respektive první práce, kdy posílám parfémy různě do Evropy a

0: Asie, takže balím velký balíky, které budu posílat letadlem.
1: No a to jsme se
0: v téhle fázi
1: právě chtěli zeptat, jako v podstatě jsme už teď více zpěváci, nebo jsme parfuméři? Protože já tě sleduju, takže vím. A jako spíš, co se týče not, tak většinou slýchávám a vydávám o těch voních a ne o těch hudebních.
0: Je to vlastně asi tak, nějak se mi to přirozeně přelilo do toho, že moje hlavní práce je týká parfumérství, ale vlastně mi to vůbec nevadí, protože ta hudba je o to více zase koníček a už nejsem závislý na tom, že, nebo nejsem v takovém tom stresu, jako kurďa, musí se mi povést nějaký hit, jinak to bude prostě špatný, jinak budu muset prodat barák a že by to bylo náročné. Takže jsem v tady téhle fázi a vlastně mi to vůbec nevadí a je to pro mě hrozně takový osvobozující v rámci té hudby.
2: Někdy ta umělecká profese umí být hodně, hodně náročná, ale když jsi teďka odborník na parfémy, jo, máš nějakou svoji oblíbenou vůni, u které to třeba začalo a řekl jsi, tak tohle prostě já takhle chci vonět a chci, aby takhle vonil celý svět.
1: A hlavně kolikrát si tuhle otázku už slyšel.
2: No taky, no, možná.
0: Ne, za mě ta otázka je fajn, protože ty vůně, oni s náma kolikrát jsou prostě celý život a to, co si člověk pak zapamatuje třeba od dětství, já nevím, že u babičky pečené různé koláče, tak toho doprovází fakt jako klidně celý život. A jedna fakt z těch vůní, které já miluji, tak to je vůně máku. A já už se snažím od doby, co tvořím parfémy, tak já se snažím udělat vůni, která by byla maková. A je to tak strašně těžké a já to konzultuju s parfumérama z celého světa. A nikdo zatím nebyl schopný udělat vůni máku. Takže to je něco, co mi nedává spát a na čem pracuju už asi 7. rokem.
2: To je ale dobrý. Já jsem si úplně představila, že si kupuju parfém jako makový frgál třeba.
0: No, něco takového. Přesně. Já zrovna vůni frgálu jsem dělal, ale to je takový ten spíš jako povidlový.
2: Ano, prostě, ano, ano.
1: Nicméně, Vašku, ty to asi nevíš, ale ty už si vytvořil jednu vůni, která by tady princezně udělala radost. Ona, myslím, asi netuší, tak možná tohle bych jako perličku prozradil. Já to řeknu takhle a vy už si to vykomunikujete mezi sebou a ty můžeš tu vůni představit, hned pochopíš. Lenča, tuhle byla na začátku roku víc než měsíc v Thajsku.
0: Jsem doma.
1: Tak povídej, přeháněj.
2: Miluju to.
0: No tak k tomu bych doporučil jednu vůni, kterou jsem teda z hodou okolností vytvořil já. A jmenuje se prosím pěkně Mango Sticky Rice. A je to samozřejmě vůně thajského dezertu. Mango, kokos, rýže, kokosové mléko, ta třpetka soli, pražené mungo fazolky. Takže tohle je vůně, kterou tady zrovna teďka balím. Dělám tady zrovna takové ty testry, to, co se neprodává, ale to, co je v těch parfumeriích a člověk si to může odzkoušet.
2: Vašku, já nevím, jestli jako je ta vůně i taková, že si na sebe našplíchám a pak ji budu olizovat, protože...
1: Ano, partner mango, tě bude chtít sníst.
2: Tak, protože
1: ano.
2: Mango Sticky Rice, já když jsem přijela z Thajska, tak Ráďa v podstatě neslyšel o ničem jiném. Jakože sloní, jo, dobré, prostě to dobré, ale Mango Sticky Rice, to je moje nejoblíbenější záležitost právě v Thajsku, takže asi zavítám k tobě na nějakou očuchávačku a jako úplně mi to zajímá ten parfém, takže...
0: Mimochodem, teď mi vlastně napadlo, že mám ho i v Ostravě, takže klidně pak můžu předat kontakt, kde je k ovolnění.
1: Ještě jedna z oboru, než se dostaneme k tomu hlavnímu poselství našeho hovoru. Tohle jsem někde viděl, nevím jak moc, už je to venku nebo ne, že v podstatě co se týče adventu a letošních Vánoc, hodláš trošku jakoby uskočit, protože co si budem povídat, řada tvých parfémů voní jako hodně gurmánsky nebo připomíná takové ty věci, takové ty ňuňací. Takže můžeš aspoň naznačit, jako v čem ty letošní Vánoce voňavé v rámci jako tvého dalšího kousku budou jiné?
0: No, vyjdou dokonce dvě vůně. Aha. A jedna z nich je tradiční vůně Vánoc, prostě pečených perníčků, to, co jsem se rozhodl, že budu vydávat každé Vánoce, takže vůně Vánoc bude a bude ještě jedna vůně a já vlastně jsem ještě nezveřejnil, budu to dělat asi za dva, tři týdny, ale je to vůně inspirovaná vůní navoněné šály, kterou nosí moje žena v zimě. Takže to je jako kdyby koncept té vůně a to je všechno, co můžu teďka prozradit.
1: Tak to jo, to se nám líbí.
2: Začali jsme u muziky, u not a teď úplně taková symfonie voňavá, to je úplně krása. Jinak, Vašku, prosím tě, ale samozřejmě není to jenom o vůních, je to taky o pomoci. Tak řekni nám, čím tě Páťův příběh zaujal, nebo proč ses rozhodl vlastně náš moderátorský maraton podpořit?
0: Dívejte, já to mám tak, že já se s váma znám, ať už je to vedení, ať už to jsou moderátoři vlastně relativně dlouho a já jsem poznal, že vy jste obrovští srdcaři a když se něčemu propůjčíte vy, tak se nebojím do toho jít taky. Takže já jdu vlastně s týmem, kterému věřím a dostavím. Takže je to takhle jednoduchý.
1: Možná inspirace pro dny další, až tě přestanou v uvozovkách bavit, i když myslím, že ne, jakoby gurmánské záležitosti, jako kdybys někdy vytvořil vůni dobrého skutku. To bys byl
0: blbec. To je hezký koncept, to se mi líbí, to si zapíšu a možná k tomu dojde.
1: Vaše Klebeda alias Voxel, mimochodem řekněme si třeba hashtag Bergamos, to je pro ty, kteří opravdu chtějí vonět nejenom jako mango sticky rice, ale třeba jako making love for Christmas. Jo, já jsem úplně jako o to guru. Díky moc, ať se dílo daří a tě to hlavně dál tak baví.
0: Já moc děkuju, že jste mi zavolali a že můžu takhle tyhle různé aktivity vymýšlet i s váma, moc si toho vážím. Mějte se.
1: Je nám cí a pro vás ostatní samozřejmě CZ Radio.cz, sociální sítě a Patričku v příběh jste zlatí, díky, že pomáháte.

0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi.
1: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
2: A Tatra Trucks v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
4: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
0: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
1: Radio Čas.

0: se moc omlouvám, že to řeknu, jo?
1: No, řekni to.
0: Fakt, ale se omlouvám, jo?
1: A to se omlouváš mě nebo našim posluchačům?
0: Tobě.
1: Jajky, jajky.
0: K tabuli půjde.
1: Ne.
0: Ne, ne, mám pro tebe jenom jednoduchou, teď taková ta krátká prověrka, kde se dávají rychloznámky. Líšková, megakoncert Rádia Čas, to není. Moderátorský maraton Rádia Čas, to je. Druhý den, jestli dobře počítám, 12, 16. hodinu načínáme, 17. pomalu.
1: Ano.
0: Ano, pro Páťu Kašpara, jeho příběh, ale taky pro rodiče, jo, aby se jim třeba trošku levilo i finančně, protože opečovávání tohohle malého borce taky něco stojí, aby mu bylo líp, aby bylo opravdu silný na těle i na duchu. A za chvíli se přidají další, kteří přispějou svou trošku do mlýna, a nicméně já se nemůžu nezeptat, co transparentní učedlení.
1: Já jsem nadšená. Prosím vás, já bych ještě předem, než vám prozradím tu částku, která dneska jako opravdu švihá neuvěřitelným tempem, tak bych vám chtěla všem poděkovat. Nejenom, že posíláte penízky podle samozřejmě svých možností, ale taky píšete i krásné vzkazy na ten transparentní účet. Já si myslím, že kdyby se rodiče přečetli jenom, kdo všechno jim přeje vlastně hodně štěstí a toho, aby to rodiče zvládli, tak už jenom to pohladí na duši. Ovšem samozřejmě žijeme ve světě, kde rozhodují ty peníze, kde můžou ulevit a můžou hodně pomoct, a chceme vám poděkovat právě teď za částku 90 922 korun.
0: Pepa nám teď píše na WhatsApp Rádia Čas a tomu teda rád pošlu. Kdyby něco, tak mi škrábněte, když budu stíhat, tak pošlu. Dobrý den, jsem důchodce, rád bych přispěl na Patrika. Nemůžu najít číslo účtu, pošlete mi ho, pošlu. Pro vás ostatní, kteří trošku umíte třeba s internetem líp, z radio.cz, naše webové stránky, je tam odkaz moderátorský maraton a všechno, včetně Páťova příběhu. Pepíku, posílám, jste taky zlatý, je 10 hodin a jestli dovolíte, já si půjdu culnout. Co?
1: Já už začínám jenom tak jako 16. hodina.
0: Jako pozor, 16. hodina v rámci maratonu.
1: Tak, no jenom já už začínám mít takový ten trošku stav.
0: Startujeme se, už zase jsi jetá?
1: Tak trošku jsem jetá, no.
0: Uhum, dobře, Lenka jetá Líšková, Radim Culaný Bednář s vámi.
2: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.
4: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
5: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
7: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
8: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
7: A co je Chytrárt?
8: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
7: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
9: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
10: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned tři důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
11: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
12: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
13: S komplikacemi teď musíme počítat v Ostravě na příjezdu od Frýdku Místku k dálnici D1 za kruhovým objezdem nad Mariánskohorskou ulicí. Před kruháčem právě nad dálnicí bourala dvě osobní auta. Stále jsou problémy v obci Odry v ulici ke koupališti, kde se také srazila dvě osobní auta. Nově se zdržíme i v obci Lipová Lázně na Jesenicku v ulici Jesenické. Osobní auto tu srazilo motorkáře. Problémy jsou i v Olomouci na Mrštíkově náměstí. Osobní auto tu narazilo do sloupu. A s komplikacemi musíme počítat i v Brně. Na Vídeňské ulici tady stojí odstavená dodávka.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
13: Dobré středeční dopoledne, posloucháte Rádio Čas. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Na naftě teď mírně ušetříme. Její maximální cena dneska podle televize LTV Plus klesla o 1,40 haléřů na 7,40 korun a 7,90 haléřů za litr. Cenový strop pro benzín se naopak zvýšil o 10 haléřů na 6,40 korun a 7 haléřů za litr. Informovalo o tom Ministerstvo financí.
2: Morava aktuál.
13: Ostrava podpoří sociální služby. Krajské město svým příspěvkovým organizacím poskytne mimořádnou finanční pomoc ve výši více než 30 milionů korun. Sociální služby ve městě nabízí 77 organizací. Vsetín má nové zmodernizované hřiště s umělou trávou. Areál v ulici Pod Pecníkem teď splňuje parametry pro oficiální zápasy a sloužit bude hlavně pro tréninky malých fotbalistů. Podrobnosti dodává zastupující mluvčí města Michal Horský.
14: Cílem města je vytvářet kvalitní podmínky pro sportování mládeže i dospělých. Rekonstrukci dosluhujícího povrchu hřiště Pod Pecníkem jsme proto výrazně urychlili. Jde o významný krok ve zlepšení sportovní infrastruktury pro fotbal. Brzy na něj navíc naváže přes stavba stadionu na ohradě, na němž si fotbalisté zahrají už v příštím roce.
2: Rádio Čas, sport.
13: Čeští fotbaloví reprezentanti podlehli v Anglii 0-3. Prohráli tak i čtvrté utkání skupiny A3 Ligy národů. Národní tým dál čeká na první bodový zisk pod novým španělským trenérem Santim Dinajou. Český tým je ve skupině aktuálně druhý nejslabší. Dnešek bude polojasný a nejvyšší teploty se u nás na Moravě a ve Slezsku mají pohybovat v rozmezí od 18 do 22 stupňů. Tolik zprávy, po 10. hodině pokračuje středeční dopoledne a taky moderátorský maraton na Rádiu Čas s Lenkou Líškovou a Radimem Soběslavem Bednářem.

0: Bylo 10 hodin, máme velkou radost z toho, co probíhá na našem účtu pro malého Páťu v rámci moderátorského maratonu Rádia Čas. No a teď je další srdce, který nás přišel podpořit, i když jako nejdřív Lenča vyděsila, protože se hned ptala, jestli přispíval. Takže
1: to dělal Ráďa zase.
0: Nebo prostě jeden z nás, tak jsme tým, ne, Lení?
1: Jenom někdy.
0: V každém případě, nevím, jakou máš zkušenosti, ale mám pocit, že jeden z nejpříjemnějších ředitelů, jaké jsme kdy zažili, je to tak?
1: Je to pravda, my jsme celkem, tak jsme nevěděli, že kdo přijde, a pan ředitel pobočky Ostrava Kartek a pan Robin Mazáč přišel a já jsem se uvolnila, já jsem jako velmi ráda, že no. Je tak příjemný, takže krásné ráno.
2: Krásné ráno, dobré dopoledne všem posluchačům. Já jsem taky rád za tuhle atmosféru, protože jsem se taky uvolnil. Ono přece jenom lehká nervozita vždycky panuje u nás jako amatérských tady speakerů, takže díky za vřelé přijetí, já jsem za to rád, že tady můžu být hostem.
0: Přišel jste nás podpořit, ale hlavně celou Páťovou rodinu, ať už maminku Andreu, tátu Péťu, konec konců i malého pejska Balu, který taky dělá tu úžasnou službu. Co vám takhle jako cinklo na tom příběhu nejvíc? Proč jste řekli, jo, chci být s vámi u toho? Aspoň říct pár slov k tomu.
2: Cinklo mi tam více věcí, ale samozřejmě určitě je, si myslím, takovou nějakou naší povinností celoživotně vždycky pomáhat, jak individuálně, tak i společensky, nebo v rámci nějakých profesí. Oslovila mě i vaše akce, protože moderátorský maraton je svým způsobem náročný, ale hezky náročný v tomto případě. A taky ze svého života Patrik vlastně má dětskou mozkovou obrnu a znám kamaráda z dřívějška, který s tím také procházel, fakt je to 30 let zpět, co jsme spolu vlastně vyrůstali na škole, takže vím, co to obnáší, a to je asi takové, řekněme, nebo to jsou takové ty dva motivy, které nás a mě k tomu vedly.
1: Ta osobní zkušenost je vždycky hodně silná, když člověk má znalost toho příběhu a toho všeho, těch souvislostí, které k tomu patří. A máte třeba i zkušenost s nějakou situací u vás v životě nebo ve vašem okolí, kdy právě proběhla nějaká taková akce, kde se lidé opravdu spojili, pomohli dobré věci, že jste z toho měl ten dobrý pocit na duši, že to ještě
0: i toho součástí pomáháte taky?
2: Součástí ano, protože jak jsem říkal, jak osobně, tak i třeba v rámci naší společnosti se snažíme kontinuálně pomáhat. My si fakt v rámci takového našeho kréda firemního i vlastně v odkazu našeho zakladatele pana Karlece vždycky vybíráme charitativní projekty, které podporujeme každým rokem. Jo? Takže jsou to různé mobilní hospici a podobně, a snažíme se jako firma produkovat něco, co přinese těmto institucím nebo i těm jednotlivcům zlepšení třeba kvality života a podobně. Takže toto bych mohl říct, a 100% za sebe můžu s čistým svědomím říct i to, že i ta virtuální pomoc, například příspěvky a tak dál, je potřebná, a když se samozřejmě sejde ta týmovost a sejde se koruna ke koruně, tak to má potom ten patřičný efekt a ten správný dopad.
0: Jak se tady s námi cítíte?
2: Stále dobře.
0: Dobře, dobře. Tak, že bychom si dali takovou challenge takhle. Po písničce bychom si mohli taky popovídat o vaší srdcové záležitosti, což je práce, to vás baví. Ale teď si zahrajte v rámci toho moderátorského maratonu teda na nás. Můžete si říkat, jak chcete, třeba Robin.
2: Zůstanu od toho, ano.
0: Zkuste nalákat ještě další posluchače, dejme tomu, že jsme vysílení a potřebujeme jako se napít kávy, vy jste náš kolega do trojice, tak podpořit to, ať třeba na konci tohohle rozhovoru někdy kolem 10:30 nebo před 11:30 tam bude 100 tisíc.
1: Já si otevřu teďka ten transparentní účet, ano, jo, a ano. Uvidíme.
2: Jak to tam skáče.
1: Jak vám to půjde.
0: Jak moc můžu být drzí nebo ne?
2: Buďte drzí.
0: Jo?
1: Radě, když je unavený, tak je drzí.
0: Když posluchače nepřesvědčíte, tak to do těch 100 tisíc dodáte vy. A dělám se legraci samozřejmě, prosím vás, my jsme strašně rádi, že pomáháte, konec konců. Tak jo, já si tuším výpověď.
1: Já to musím říct, prosím vás, jo, to je, my většinou, já vám to jenom chci říct, já vás chci uklidnit, a naši posluchači nás znají, ale my tady většinou jsme sami a děláme ty rána a nikdo k nám nechodí. A potom přijdou hosté zvenku právě v rámci moderátorského maratonu. A teď to je takové jako síto, nesmíte nás brát ve všem vážně, jo, protože tady někteří se tak vylekají díky mému kolegovi, ale samozřejmě jsme tým.
0: Díky mému kolegovi a kolegyně, která má pořád Koutky dolů, to nikdo neřeší. V každém případě, ne, říkáme to jenom z toho důvodu, já myslím, že právě Robin má smysl pro humor, jo. Nebo...
2: Jsem o tom přesvědčený, nevím, co řekne okolí a posluchači. A jak tady říkali moderátoři, nemusíme brát pořád vážně, ale jsou věci, které je třeba brát s nadhledem a jsou věci, které není třeba brát tak vážně. Jo? V tom si myslím, že každý dokážeme něco rozlišit, takže aspirujeme už na těch 100 000 nebo ještě ne.
1: Tak já vám řeknu, jakou máte výzvu. Ano, jakou mám výzvu? Do toho,
0: Robine, ještě se to nehlo.
2: Ještě se to nehlo.
1: 91...
2: Přesto mluvili vy pořád.
0: Mě napadlo jedno slovíčko na B, ale to už bych si nemohl dovolit, ano, přesně tak.
1: 91 565 korun právě teď na transparentním účtu, takže Robine, je to na vás.
2: Přátelé, chybí nám nějakých necelých 9 tisíc do toho, abychom tu stovku pokořili. Ono vždycky stovka je takovou správnou metou, takže pojďme do toho. A co kdybychom si tak lehce zasoutěžili o to, kdo přispěje, tak třeba může získat nějakou hezkou cenu od nás, od Karteku, abyste dostali takovou tu správnou motivaci. Já si myslím, že to vůbec není k zahození. Že...
1: Třeba auto, to já bych poslala.
2: A třeba na nějakou kratší dobu auto. Jo.
1: ale, no, tak to by šlo.
0: Tak čistě teoreticky my totiž vidíme, kdo přispěje.
1: No.
0: Tak ať je to trošku fér, tak dáme, kdo přispěje od této chvíle jako třetí v pořadí.
1: Dobře.
0: Mm-hmm. Od této chvíle jako třetí v pořadí, tak...
1: A dorovnáváme na 100 000.
2: Ano, mm-hmm. Ano. A je to takové osudové, teďka nebudeme říkat, jestli už to tam je nebo ne, jo. Ale může se těšit třeba na krásné auto na víkend nebo na týden. Mm. Je to, u nás je to všechno o individuálním přístupu a teďka je to o vaší individualitě, kdo se jako zapojí a podpoří to. Takže jo. Vážení posluchači, nebojte se toho.
1: Já myslím, že na to jdete dobře teda. Jako musím říct, že to teda oceňuji. A ještě jenom pro naše posluchače informace, QR kódy a všechny informace na časradio.cz. Aspirujeme na 100 000, takže odvažte se, nevažte se.
3: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Moderátorský maraton Rádia Čas. Právě živě ve studiu.
1: Tak teď na úvod našeho povídání jenom malá technická, jinak samozřejmě jdeme dál. Před chvílí tady něco proběhlo a řekneme s kým a co a jak. Jenom pokud nás teď poslouchá Verča, Veronika, příjmení na P, víc říkat nebudu. Tak Verčo, hoďte nám zprávu jednak celého příjmení, ale plus i telefonní kontakt, případně jako nějaké malé údaje na WhatsApp Rádia Čas. Leni, poprosím číslo.
2: 7766 12 800.
1: Je to ta úžasná slečna nebo paní Veronika, která taky přispěla aktuálně v rámci této malé výzvy, v rámci moderátorského maratonu, takže Verčo, pokud jste nás slyšela, přispěla právě teď, tak ozvěte se nám na WhatsApp, dejte nám údaje, protože pro vás má někdo něco, Leni?
2: Mm-hmm. No ještě máme chviličku, já se dívám tady na náš transparentní účet, samozřejmě se vrátíme k té části, kterou jsme chtěli dosáhnout, a to s naším milým hostem, panem ředitelem pobočky Ostrava Karteku, panem Robinem Mazáčem, tak ještě jednou krásné ráno.
3: I vám ještě jednou krásné ráno.
1: Nemůžeme se nezeptat, pojďme si hlavně představit, jako když někdo slyší Kartek, já tam slyším jako slovíčko auto, anglicky, to tak jako ještě poznám, ale zkuste nám představit jednak jako celý ten komplex, ale hlavně třeba i to vaše hnízdo, tu vaši srdeční záležitost, tu vaši domovinu, kde pracujete srdcařsky.
3: Mile rád, protože Kartek, ano, je navázaný na auta, ten název v tom příjemně evokuje a je to historicky společnost založená v Ostravě, takže jsme se nějakým způsobem evolučně rozvinuli z Ostravy za téměř čtvrt století do celé České republiky. Teďka působíme kromě Ostravy i v Liberci, v Olomouci, v Praze a v Brně. Zastupujeme značky BMW, Mini, motorky BMW, čili BMW Motorrad, a k tomu také Rolls Royce a Aston Martin. Takže to naše portfolio je poměrně obsáhlé, stejně jako naše služby, protože není to jenom o prodeji těch automobilů, ale samozřejmě i o následné péči o servisu. Takže tak to asi komplexně k naší skupině Kartek Group. A co se týče toho, jak jste to říkal, našeho hnízda tady ostravského, to se mi líbí, to jsem ještě nepoužil tento pojem nikdy, tak naše hnízda v Ostravě jsou dvě, protože my máme dva showroomy, jeden je vedle náměstí Republiky a druhá pobočka, která je právě věnována motorkám a ojetým vozům Premium Selection, tak je v dolní oblasti Vítkovic v blízkosti světa techniky. Takže toliko k těm ostravským našim domům.
1: Pan ředitel přišel v obleku, no. Částečně už ho sundal, což ceníme. Nicméně, když jde člověk kolem právě takového jakoby autosídla a podobně a teď tam vidí jako ty lidi v oblecích a jako zvažuje nějaké auto, tak si říká, že to je možná na něho moc poš a že se na něho budou koukat jako v Pretty Woman, na tu Julie, jako
2: ano.
1: Která, no, viděl jste Pretty Woman?
3: Viděl,
1: ne. Tam právě procházela, to je dobře, ano. No. Teď jedna naproti vám, že?
3: Přesně tak.
1: Tak, ano, tak. Leni. Ty dvě stovky vám potom dám.
2: Já jsem přemýšlela, kde mám toho Richarda Gíra.
1: To je ti málo?
2: Jo, a pardon. Ne, pojďme se bavit o autech. No, právě, kdybych chtěla
1: právě,
2: jít
1: ano.
2: Do té prodejny, protože vy jste říkal BMW, Aston Martin, já bych tak jako se to chtěla podívat, ale ta obava je velká, tak může i někdo tak nějak obyčejně jako Pretty Woman z ulice přijít do vašeho showroomu?
1: Třeba na kafe?
3: Kdokoliv. Všichni jsou vítáni, samozřejmě musí se trefit otvírací hodiny, to je jedna podmínka, kdy tam jsou kolegyně a kolegové, ale my jsme strašně rádi, když se lidé přijdou podívat i na estetiku těch aut, přijdou se zajímat o technologie, přijdou si s námi popovídat. Takže jsou určitě posluchači vítáni a nebojte se vstoupit do našich showroomů, protože není to jenom o těch oblecích. Já to taky uvedu, nejsem v obleku, jsem jako tak smart casual a sako jsem odložil. Pouze sako, jenom ať nedojde k nějakým mílkám v tom eteru.
2: Tak my si ještě počkáme.
1: Mimochodem, já už to nebudu moc specifikovat, ono se to vykomunikuje bokem, ale děkujeme moc, že přispíváte a hlavně vaše kouzlo, jako co si budeme povídat, fakt máte šarm a kouzlo, přesvědčilo další posluchače, včetně posluchačky Veroniky, která už nás kontaktovala. Vy pro ní máte za celý tým, jako za to, že prostě přispěla dobré věc, takové malé poděkování, takže Verčo, předáme vaše údaje, pánové se s vámi spojí. My chceme moc poděkovat, protože jako jen houšť, jako leni musíme zaklepat, jako máme štěstí na srdcaře.
2: Ano, máme velké návštěv. Štěstí, takže moc děkujeme, že jste dorazili tady k nám do studia Rádia Čas a že jste to tak nakopli, protože i ta vaše řeč, pane řediteli, byla opravdu jako úplně skvělá, takže kdyby nám náhodou došel dech třetí den, tak zavoláme.
1: Hledáme víkendové kolegy.
2: Tak ano, kdybyste měl čas o víkendu. A jinak volejte. Aktuální částka na našem transparentním účtu je 93 115 korun.
1: Děkujeme moc.
3: Ale jedeme dál určitě.
2: A jedeme dál.
1: A hlavně ani v pátek, až bude to velké finále, nekončíme, protože transparentní účet pro Páťu běží dál. Za Kartek Ostrava, Robin Mazáč, děkujeme moc, ať se dílo daří.
3: Děkuji vám. A hity, které milujete. Rádio Čas. Život plyne dál.

0: dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na DEK.cz.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: Potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Oblíbenou kofolu Original 0, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 31,90. A s Hruška klubem jen za 29,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 22,90 a s nálepkou za nákup navíc. Zmírejte za nákupy známky a získejte za každých 15 známek roztomilé plyšové zvířátka Kamarádi z divočiny jen za 49 korun. Více na moje hruska.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: moderátorský maraton Rádia Čas.
1: Chápete to, já jsem se teď lekl vlastní znělky, kterou jsem tam osobně dával.
2: Já
1: jsem si říkal, co to je, nějaká soutěž nebo podobně.
2: Já taky, my už začínáme trošičku jít do takového jako zvláštního stavu, ale já koukám na náš transparentní účet v rámci moderátorského maratonu a já vám jenom chci říct, prosím vás, vám všem, kdo posloucháte, ladíte a pomáháte, že jste úplně neuvěřitelní. 95 615 korun.
1: My jsme druhý den moderátorského maratonu za tým Rádia Čas i Čas rok odstartovali částkou necelých 60 tisíc korun, takže teď už jste to vytáhli opravdu za těch pár hodin o 35 tisíc výš pro malého Páťu. A teď prosím vás, budeme k sobě upřímní, snažíme se dodávat a ještě budeme dodávat co nejvíc taky potřebné informace na naše sociální sítě. Brzy se dočkáte QR kódu a přehledného transparentního účtu třeba na našem Facebooku. A teď prosím vás, kdybyste chtěli pomoci, máte papíry a tušky po ruce nebo si otevřete mobily a poznámky. My vám ještě několikrát za den, ale prostě připomeneme hezky po staru to číslo transparentního účtu. Není dlouhé, jo, takže...
2: Protože jste nám psali, že třeba i jste v důchodu nebo nemáte přístup k počítači, to samozřejmě chápeme, takže pokud máte papír, tušku, jak říkal Ráďa, teď jdeme na to.
1: Dáme si počasí, máte půl hodinky na to, abyste to sehnali a jdeme na věc.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Dnes bude polojasno až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni. Na horách naměříme kolem 15 stupňů Celsia.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Neřekl jsem půl hodinky?
2: Ty jsi řekl půl hodinky.
1: Já jsem myslel půl minutky, jo, během toho počasí, jak si ještě stihnete otevřít nebo připravit psací pomůcky. Transparentní účet pro malého Páťu. Lení?
2: 21
1: 0 0
2: 8 3
1: 9 2
2: 9 1
1: / 20 10. Samozřejmě opakujeme ještě jednou.
2: 21
1: 0 0
2: 8 3
1: 9 2
2: 9 1
1: / 20 10.
2: Víš co, já jsem normálně teďka zjistila, že my si můžeme ještě přivydělávat. My můžeme vyhlašovat čísla sportky.
1: Pamatuješ, co jsme udělali posledně? Já bych to natočil teď.
2: Ano,
1: my jsme
2: můžeme.
1: To i zaspívali.
2: Jo.
1: My jsme to i zaspívali, jo. Takže my vám jdeme zaspívat, pozor, jakoby i do speciálního, teď si to můžeme zaspívat a pak vám to hodíme i na kamery, jo?
2: Mm-hmm.
1: Jo, takže fajn.
2: Takže jdeme.
1: A teď všichni, jo, představte si, že to je refrén pro Páťu Kašpara, prostě pro dobrou věc, no, takže jdeme. Počkej, nějaký rytmus.
2: A co budeme mít za hudební žánr?
1: No, vzhledem k tomu, že...

0: lomeno 2010 a ještě jednou.
1: Někdo
0: je za oknem a sleduje nás.
1: Je 21
0: 00
1: 83
0: 92
1: a 91
0: lomeno 2010. No a do toho nějaká Sofia. Hity, které milujete na Rádiu Čas, děkujeme, že pomáháte. Doufám, že alespoň do 11 tam bude 100 000 pro Páťu.

0: Sofia.
1: Dneska je 7.
2: Ano, 7. října, druhý den moderátorského maratonu.
1: Koukám se do té naší tajné schránky, ano, připravil jsem, uložil jsem. Dneska ráno proběhlo další Víš, nevíš, a protože máme jakoby tisíc a jednu věc na sdílení informací, tak to pro nás speciálně připravil kolega Honza Gavelčík. Takže pro vás, pro obveselení těla i ducha, i když myslím, že to není vlastně velké obveselení, myslím, že i když jsme byli v komatu raním, tak jsme to dali na pána.
2: Mně to právě přijde, že to není moc vtipné, protože jsme to trapně věděli, ty odpovědi.
1: No, tak jako.
2: Ono vlastně v podstatě zjišťujeme, že čím míň toho víme, nevíš, nevíš, tím je to zábavnější.
1: Takže jen tak na okraj, berte to jako poděkování za to, že teď jste teda spustili obrovskou vlnu pomoci pro Páťu, protože druhým dnem pro vás vysíláme prakticky nonstop od rána do večera. Aktuálně 97 615 korun. Já mám také tušení, že ta stovka, těch 100 tisíc se opravdu do té 11. hodiny podaří vyzbírat. A jedeme dál, brzy ještě víc. Mimochodem možná pomohla ta naše písnička toho transparentního účtu.
2: Jo.
1: Jo, jak jsme zaspívali číslo účtu pro ty, kteří si to chtějí jenom zapsat, víš?
2: Ale jo, to je pravda, protože písnička o transparentním účtu byla mnohem lepší než včerejší Michal David. Já mám pocit, že možná jsme to Michalem Davidem zasekli, když jsme ho zpívali, prosím vás, jo, včera.
1: Proč to vytahuješ?
2: Já to mám trauma.
1: Chtěla zapomenout.
2: Já to mám trauma.
1: No tak proč to otvíráš?
2: To, ne, to já za to nemůžu, to samo. To ti z toho podvědomí ti to normálně vypluje ven.
1: No hlavně ti to vyplulo z hlasivek takhle. Takže zapomeň na to, vůbec se neptejte, co bylo včera, dnes je dnes, kalendář.
3: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
4: 7. října, pro změnu roku 1849, za dosud nevyjasněných okolností, zemřel v Baltimoru americký textář a básník, autor básně Havran. A já se zeptám, kdo to byl?
2: Edgar Allan Poe?
4: Ano, dnes je Mezinárodní světový den, nebo světový den bavlny. A já se zeptám, ze které části bavlníku se vyrábí právě to bavlněné...
1: No prostě ten květ, když proschne a pukne, tak má v sobě to bílé a z toho se to dělá.
4: Takže...
1: Ono to občas se prodává i jako zdobné v různých floristikách a podobně.
4: Tak. Máte to jednoznačné. Mimochodem, tohleto
1: zpíval... Je to domácí nahrávka, že?
4: Ano, tohleto zpíval ve svých 13.
1: Počkej.
4: A je to písnička Eda Sheerana.
2: No já jsem bych chtěla říct, že to je Ed Sheeran.
1: Ne, ne.
2: A kolik mu je to?
1: Mladý Bieber to není ještě, ne?
4: Ne.
1: Ne, aha.
2: Není to Marek Ztracený? Ne, ten je starší, že?
1: A je to zahraniční hvězda?
4: No, to je to taky objev internetu vlastně.
1: No to právě, kdy si to býval ten Bieber? A kdo, počkej, ještě...
4: A trpí Turetovým syndromem.
1: Aha, Tureta ne. Jo, počkej, Capaldi ne.
4: Je to Luis Capaldi!
2: Luis Capaldi!
1: Má úplně jiné výrazivo, by ho nepoznal.
2: Taky bych to nepoznala.
1: Díky za Tureta.
4: Ale je to on...
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
6: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
7: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
8: Vybavujete domácnost?
9: Jo!
8: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB. Jdeme vám naproti.
10: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
11: Obědovka Rádia Čas.
10: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Moderátorský maraton Rádia Čas.

0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Hrdým partnerem je společnost Havel Vrata Markýzy Rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
1: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
2: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz.
4: Hity, které milujete.
5: Radio Čas. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
8: Přímo bychytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
7: A co je chytrárt?
8: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
7: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
9: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
10: Mojepneu.cz. A jedeš dál.
11: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Mojepneu.cz.
12: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
13: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
14: Stále jsou problémy v Ostravě před dálnicí D1 na příjezdu od Frýdku Místku v úseku mezi Mariánsko-Horskou ulicí a dálnicí bourala 2 auta. Zdržíme se i v obci Lipová Lázně na Jesenicku v ulici Jesenické. Osobní auto tu srazilo motorkáře. S komplikacemi teď musíme počítat na hlavním tahu Brno-Mikulov u obce Pohořelice. Tady stojí odstavené auto. A nehoda nás se potrápí i v Olomouci na Mrštíkově náměstí. Osobní auto tu narazilo do sloupu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
14: Dobré středeční dopoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Zdražování v Česku zrychluje. Meziročně spotřebitelské ceny v září rostly o 2,5%. Víc stojí hlavně pohonné hmoty. Dlouhodobě rostou taky náklady na bydlení. Kromě energií jde i o nájmy. Naopak potraviny v září mírně zlevňovaly.
0: Morava aktuálně.
14: V parku Boženy Němcové v Karviné začala úprava areálu lodiček. Při přestavbě vznikne zastřešený objekt pro kulturní a společenské akce, který má být novou dominantou oblíbeného místa. Práce by měly skončit v květnu příštího roku. V Brně Bosonohách vznikl z bývalé historické skládky nový park u panenky Marie. Lokalita se po 4 letech proměnila v zelenou oázu s novým rybníkem, opravenou památkou a zázemím pro odpočinek. Více nám řekl starosta Martin Černý.
15: V rámci revitalizace vznikla nová vodní plocha bosonožského rybníku, napájená pramenem, která má v nejhlubším místě přes 2,6 metru a voda v prameni je pitná. Přibyly nové vstupy do parku, dřevěná lávka a mobiliář. Obnovou prošla také historická socha panenky Marie, která dala parku jméno.
0: Rádio Čas, sport.
14: Čeští fotbalisté do 21 let zakončili kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy porážkou 0-2 v Portugalsku. Portugalci vyhráli skupinu B s náskokem 7 bodů. Lvíčata měla už před zápasem jistotu 2. místa a účasti v baráži. Taky dneska odpoledne se můžeme těšit na sluníčko, obloha bude u nás na Moravě a ve Slezsku polojasná a nejvyšší teploty se dneska mají pohybovat v rozmezí od 18 do 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 11. hodině pokračuje středeční dopoledne a taky moderátorský maraton na Rádiu Čas s Radimem Soběslavem Bednářem a Lenkou Líškovou.
4: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Basta.
1: Hity, které milujete, na to nezapomínáme v rámci moderátorského maratonu na Rádiu Čas, to znamená za ranní tým s vámi celé dny, úterý, středa, čtvrtek, od rána do večera, v pátek velké vyvrcholení, ale navíc k tomu vy jste na druhé straně a pomáháte dobré věci, ale taky ti, kteří nás přišli podpořit přímo do studia. Mm-hmm.
0: Máme tady dalšího milého hosta a musím říct, že být tady opravdu v kuse těch hodně hodin je někdy trošku výzva a je vždycky příjemné setkat se s milým člověkem nebo s někým, kdo opravdu má to srdce na pravém místě a my na to máme štěstí. Takže naším dalším milým hostem je pan Richard Havel z firmy Havel Vrata. Krásné dopoledne.
2: Hezké dopoledne.
1: Začali jsme velmi přirozeně, protože říká, slyšel jsem, že jste z Opavy, já říkám, že jsem rodák, já taky a dokonce setrval, Richard. Mimochodem, vy jste se jak dozvěděl tady o našem moderátorském maratonu a hlavně díky, že jste přišel podpořit dobrou věc, však to ještě pošleme dál, ale prostě, co vám tam, já rád používám ten výraz cinklo takzvaně u toho.
2: Tak my s Radiem Čas spolupracujeme už nějakou dobu. Podílíme se na těch věcech, které mají takový charitativní přesah trochu. A přišla nabídka, tak jsme ji využili. Jsem tady.
0: A my jsme za to velmi rádi. Mimochodem, my jsme se bavili ještě předtím, než se zaply ty mikrofony, mm-hmm. že máte velmi krásný příběh toho, jak jste přišel ke svému povolání, že to vlastně v podstatě bylo jak slepý k houslím.
2: Přesně tak.
0: Můžete nám to jenom přiblížit jenom krátce?
2: No, po vojně, když jsem se vrátil v 90. letech, tak jsem nějak nevěděl, co se sebou, tak mě otec říkal, že bych měl dělat něco, čemu rozumím, tak jsem šel dělat číšníka do restaurace. Mm-hmm. Tam jsem nosil pivo, chodil tam pán, který dával pěkná dýška, tak jsem se mu věnoval a on přišel o řidičský průkaz, tak jsem se nabídl, že bych ho mohl vozit. Ten pán montoval žaluzie, tak potom bohužel onemocněl, tak jsem to tak nějak zdědil, tu firmu.
0: No a jste tam doteď vlastně v podstatě.
2: Jsem tam doteď, nenašel jsem nic lepšího, co bych mohl dělat. Už ani nehledám, takže mi to tak nějak zbylo a jsem rád za to.
0: A to jsem moc ráda, že zmiňujete tady ten životní příběh, protože právě o životních příbězích to dneska je, hlavně o životním příběhu malého Páti. Tak když se podívám na náš transparentní účet, na kterém vlastně vybíráme na malého Páťu, tak je tam právě teď 108 615 korun.
1: To je slušné, ne?
2: Pecka.
0: To je dobrý, ne? No a dokonce lidé tady přispívají různé částky, tak můžeme třeba nemotivovat s vámi naše posluchače, když si třeba někdo říká, hele, já nic nepošlu, já prostě bych mohl stejně třeba jenom 50 korun, a to je málo, to nic nezmění, tak myslíte, že je to pravda, nebo máte jinou zkušenost?
2: Já si myslím, že každá koruna pomůže a myslím si, že i tak jako myslím si, že třeba hezké pro toho, kdo věnuje 111 korunu, že si může potom říct, že byl jsem to já, kdo tohle to udělal, že jo, takže...
1: Ono, vždycky to překročení té hranice ano, i pro nás je něco neuvěřitelného, jak zakulacujeme takzvaně, ano. Takže to je právě, a proto to jsem chtěl jenom doplnit Lenču, to, že každý motivuje trošku jinak, každý z těch hostů, který tady byl, to řekne trošku jinak, už jsme slyšeli jako... bizárky, to říkat nebudeme, ale vy jste to řekl úplně krásně. Takže čistě symbolicky, jakože na konci tohohle povídání, dejme tomu za 10-15 minut, by tam mohlo být krásných 110 tisíc korun a ne-li víc. Richard Havel z Havel Vrata, Opava, ještě popovídáme, protože já mám pocit, že to není jenom o těch vratech a o té vaší práci, o té vaší srdcařině, trošku zděděné, ale teď už opravdu doma si budeme povídat. Zůstaňte s námi.
3: Moderátorský maraton Rádia Čas. Právě živě ve studiu.

0: Pozdravení z tanečního parketu Rádia Čas. Mimochodem, mimo záznam, dál pokračuje moderátorský maraton s Lenčou a Radimem na Rádiu Čas s našimi vzácnými hosty. My jsme se teď trošku dojímali, protože ti, kteří nás chodí podpořit v rámci příběhu, Páťova příběhu, tak to není tak, jako že by jenom přišli, protože znají Rádio Čas, ale protože si to žijí, protože každý z nás je člověk a má svůj příběh. Takže Leni, pojďme představit, kdo je teď aktuálně s námi.
1: Naším milým hostem ještě stále je pan Richard Havel z Havel Vrata. Ještě jednou krásné dopoledne.
2: Pěkné dopoledne.
1: Jsme rádi, že jste tady s námi. Jenom to tak lehce naznačíme, jenom aby naši posluchači pochopili, jak velká je vaše motivace malému Páťovi pomoct a podpořit právě náš moderátorský maraton. Nebudeme říkat celý příběh, protože je to velmi osobní a citlivé, ale můžeme jenom přiblížit, že máte osobní zkušenost s...
0: Velmi blízké rodiny.
1: Z blízké rodiny.
2: Ano.
0: Přesně tak.
1: Je to tak.
2: Ano.
0: No. Víme, jaké to je a proto posíláme dál i tohleto poselství a mimochodem Richard je na měko a je na to hrdý, protože jako má na co... Prostě máte v rodině velké bojovníky. Mimochodem, vy jste taky velký srdcař, který se dostal ke své práci nebo ke svému povolání na základě vlastně dýška. Že bylo to tak,
2: ano. Několika významných...
1: Dýšek,
2: malý šťástek.
0: Potom slovo dalo slovo a najednou Richard Havel, Havel Vrata, nicméně...
2: Žirolaty ještě pokračuje.
0: Přesně tak, pojďme si právě říct, čemu všemu se věnujete, s kým vším a vlastně, jestli vás to pořád ještě baví.
1: No.
2: Baví mě to čím dal víc, bych řekl, že v podstatě začal jsem jako montér, montoval jsem žaluzie těsnění, postupně přibývaly další produkty, spolupráce s významnými výrobci v republice, mimo jiné s firmou Lomax z Jižní Moravy z Bořetic, která také přispívá na tuto akci. A v podstatě vychází to i trošičku z mojí lenosti, protože mi se přestalo chtít montovat a tak jsem si řekl, tak buď se do toho budu nutit, anebo si najdu někoho, kdo by mi s tím pomohl, tak jsem si našel několik lidí, kteří teďka pracují se mnou a jsou skvělí.
0: Mimochodem, poslouchá vás někdo?
2: Protože... Doufám, že ne.
0: Takhle, tušili dopředu, protože my jsme si prozradili, jako já jsem mega cítě, vy jste prozradili, jste mega cítě, jako tušili dopředu, že právě by mohli slyšet to dojetí, nebo už znají vás dobře?
2: Znají mě, vědí, že se dojímám, že se dokážu dojmout i na poradě, když jim něco vyčítám.
0: No, vyčítám, a já jsem se právě, když nějaký úspěch.
2: Když chválím, já moc nechválím, to vím, že moje slabina, si tímto omlouvám za to, že se budu snažit chválit víc, ale... Teď jsem měl v hlavě toho Simpsona, tu opičku, jak to tam
0: mluvil. Ano, přesně tak, máme to tam, ne.
1: Pojďme ještě zpátky k vaší práci. Mimochodem, já bych jenom chtěla, prosím vás, našim posluchačům říct, že vlastně každý pomáhá, jak to jde. Buď příspěvkem na náš transparentní účet, nebo přesně takhle přes nějakou firmu a podobně. A opravdu, jako pan Richard, nejenom, že je srdcař, ale on je velmi nervózní. A pro něho, jako to, že se překonal a je tady s námi, tak já si myslím, že to je úplně to vlastně nejvíc, co mohl pro Páťu udělat, i kromě toho finančního příspěvku. Tak ještě se pojďme podívat do vaší firmy, ať to trošičku odlehčíme. Takže tam máme vrata, rolety, co všechno nabízíte? Co u vás najdeme v Havel Vrata?
2: Vrata, rolety, markízy, to máme v názvu. Ten název taky tak trošku vznikl omylem, mělo se to jmenovat jinak, ale to je zase jiný příběh. Kromě toho děláme ještě sítě proti mězu, žaluzie, pergoly, a nějaké ještě drobné doplňky specializované třeba pro lékařské ambulance.
0: Mimochodem, všimla jsi, jakmile se začalo o práci, tak a teď jedeme tohle říkáme a podobně. Před chvíli jsme se ptali našich hostů, kteří nás taky přišli podpořit a tě byli ze sféry aut.
2: Ano.
0: Tak jako, jestli tam je v uvozovkách jako aktuální nějaký hit. U vás osobně, jakoby, s čím vás lidi oslovují nejčastěji? Jakoby chtějí právě to zastínění nebo pořádně pevná vrata, si k ním nikdo do baráku nedostane? Či co?
2: V dnešní době je to hlavně u nás o venkovních žaluzích, protože s globálním oteplováním přichází větší teplo, logicky.
0: Jste se v letě museli letos mít při těch 40 dobře, že?
2: Chlapci se zapotili při těch montážích celkem významně, musím říct. Takže ty venkovní žaluzie, jako musím říct, že je to dobrá věc, nejen proto, že vám to nějakým způsobem zpříjemňuje pocit v té místnosti, ale i proto, že vám to šetří peníze. Tím, že třeba nemusíte tolik platit za provoz klimatizace, tak ta investice, myslím si, že se vyplatí.
1: No, to je úplně krásná sonda tady do zase jiného světa, než co jsme tady měli. Podíváme se taky na sondu na náš transparentní účet. 109 515 korun. Tak jako, že bychom ještě, pojďte nám motivovat naše posluchače, my bychom potřebovali ještě 5 kilo do té 110.
0: Proč by člověk neměl být lhostejný a aspoň tu symbolickou korunu přihodit?
1: Proč tak to má smysl?
2: Samozřejmě může se stát každému, že bude potřebovat pomoc někoho jiného a věřím, že vesmír funguje tak, že když pomůžete, tak bude pomoženo i vám. Takže 5 kilo není zas tak moc, aby člověk za to potom něco dostal. Minimálně ten dobrý pocit.
0: Richard Havel za firmu Havel, Vrata, Markízy, Rolety, tak konec konců srdcař z rodného města. Tímto mi pozdravte Opavu. Moc zdravím krát děkujeme. Teď už klid a mír. Vy jste nám přinesl ten mír na duši a díky moc, ať se dílo daří. A pokud vás poslouchají kolegáčci, on se možná tváří jako přísný šéf, ale je to teda neuvěřitelný dobrák. Takže děkujeme moc.
2: Děkujeme. Děkuji moc. Tež. Děkujeme.

0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Mega koncert Rádia Čas 21. listopadu v Mustang Aréně. Mega koncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
5: Jo.
4: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
5: Co mě zrovna napadne?
6: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.

0: nebo trošičku změnit a zjistíte, že jste vlastně snědla všechno, co jste si koupila do zásoby, není vám dobře, máte výčitky svědomí, chtěla jste začít hubnout, no tak zase to nevyšlo, takže u mě přejídání bylo opravdu na běžné denní bázi, nedokázala jsem se s tím poradit.
1: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
2: Moderátorský maraton Rádia Čas.

0: Moderátorský maraton Rádia Čas, den druhý. Dá se říct, že jsme skoro v půlce druhého dne vysílání od 6. do 18. hodiny za tým Rádia Čas, ale je Rádia Čas rok. Nicméně tohle teď je speciálně pro vás, naši moji milí. Aktuální stav na transparentním účtu, protože proto jsme se tady sešli a jsme tady tak dlouhou dobu pro malého Páťu Kašpara. Aktuální stav, Leni?
1: 111 315 korun!
0: Výborně, výborně. A tleskáme ve třech, protože další, který nás přišel podpořit, mimochodem ještě se staví kolega Aleš Klubal, tak teď Marťa Fabík. Marťo, ahoj.
2: Ahoj, dobré dopoledne.
0: Ahoj, přejeme i tobě krásnou směnu samozřejmě. Princezna ještě neví. Marťa mi něco říkal v redakci, jako já jsem se mu vysmál, ale nicméně on říkal, že má pro nás jako challenge při dosažení nějaké částky.
1: Aha, jakou challenge? A při dosažení jaké částky? A
2: jen částku tak, si musíte vybrat sami.
0: Ano, a jen a tak potom, na okraji, protože já jsem už dával dvě za sebe, jo, tak myslím, že jako je spíš pro Lenču.
2: Pokud ta částka bude v nějaký určitý moment, tak půjdete potom se mnou do vody. Sezóna začala, takže by to byla dobrá challenge.
0: Nutno dodat, Marťa se otužuje.
2: Takže co vy na to? Jdete do toho?
1: Jako do vany.
2: No, do řeky.
1: Do teplé vany s tebou půjdeme. Do výřivky.
2: Můžeme jít tam, no.
1: Ale tak jestli půjdeme do výřivky, tak já jdu.
2: Ale to není challenge.
0: Aby ti nikdo nepřispěl. Proč? Tam bych šel hned. Ne, já jsem byl jedinkrát v životě ve výřivce, jen tak na okraj. A jak jsem byl poprvé, já jsem měl fakt z toho kulturní šok a já jsem se... Bál jsem si to užít, takže já jsem tam byl 5 minut a bylo to moc hezkého najednou. Já jsem si to neužil, protože to bylo moc hezké a člověk měl jako výčitky, že tam já tak dál. Takže já bych si to musel dát znovu.
1: Já miluju výřivku.
0: No právě proto.
1: Ale Marťo, to si nám udělal velkou radost.
2: To jsem rád.
1: To si nám velkou rád. Radost. Ano, takže až
2: půjdeme
1: tam bude...
2: Do řeky, tam to

0: A on jako tam někde vzadu si stál, pro boha, to jedno.
1: Já jsem se dřív jako otužovala. No? Pak jsem se od toho nějakým způsobem odklonila a přiklonila jsem se k vířivce a velmi mi to jako vyhovuje. A teďka už je mi zima všude. Hele, ale je fajn, že když jsem se otužovala, tak mi tolik zima nebyla všude.
2: Tak jaké části se přikloníte?
0: Jako jestli trence a trencle a tričko, jakoby, jo? Tak co?
2: Jo.
0: Jo, jo, klidně mám takové nějaké to, co se dává pod trička a podobně, tak to snad zvládnu.
2: No tak, co? Řekněte si částku.
3: Je to bude dělo.
0: Tak koutky
3: dolů. Bude dělo. No.
1: Tak 500 tisíc?
2: 500 tisíc, jo.
0: Počkej, ale který měsíc? To je taky možná důležité říct, že jo, Marťo?
2: Měsíc?
0: No který měsíc bychom tam lezli do té vody?
2: Říjen.
1: Jo, tak to je v pohodě.
2: Mm-hmm. Jsem hodnej na vás, to teprve začíná.
1: Strašně hodnej. Mm-hmm. To je úplně, ty jsi úplně zlatíčko. Voda,
2: vodou naměříme kolem 15 stupňů.
1: Je, no tak to je úplně, to vaří.
2: No to vaří.
1: No, tak dobře, tak kolik? Tak 500 tisíc?
0: Mm-hmm. To bude ta největší meta, kromě toho, co jsem tady zmiňoval já a podobné věci?
2: Takže natočíme video, jak půjdeme do vody, jo?
1: Ano.
2: A jak dlouho tam vydržíme? 10, 20 vteřin.
0: Tak hele, to už penízky budou na kontě, že jo? Tam jde o to, abychom tam vůbec vlezli. Ano, tak přesně jo. Tak.
1: U nás si myslím, že bude...
2: To platí pokrk.
1: Ano, u nás bude výhoda, nebo u nás bude challenge jenom, že tam vlezeme.
2: Těším se na to moc.
0: Máte nějakou těžkou nebo silnou nabíračku, abyste potom ta zmrzlá těla dvou zraní dvojky jako dokázali vytáhnout, nebo...
2: Jo, je tam je lano.
0: Jo, nebudeme jako Jack a Rose, že my budeme Jack, jo?
2: Ne.
1: Je, já beru tu desku. Já chci jít na desku.
0: Výborně.
2: Nafukovací desku můžu vzít.
0: Dobře, takže když se náhodou stane, že pro Páťu Kašpara vybereme, nebo s pomocí vaší samozřejmě vybereme 500 tisíc, tak jdeme s Martinem Fabíkem do vody. A mimochodem, Martio, pozdrž se ještě symbolicky, jo, mrkneme na to počasí, dneska má být ještě fajn a za chvilku malá hravá challenge, kterou pro nás připravil, takže si taky můžete vyzkoušet.
4: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
5: Dnes bude polojasno až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni. Na horách naměříme kolem 15 stupňů Celsia.
4: Moderátorský maraton Rádia Čas.
0: Marťo, díky za předpověď, ale tak se ještě pozdrž, tady buď tu s námi, připravil s námi nějaké materiály, abychom procvičili ty svoje mozky.
2: Ano, ano, ano.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. A máme to stejné?
2: Ne, nemáte.
0: Když jsi říkal, že máme to stejné, ne?
2: Jakože ten zadání ano, ale jo. Obsah ne.
0: Jeden z vás si vybere známou písničku a druhému ji musí zespívat tak, aby ji poznal. Háček je v tom, že nesmí použít skutečná slova písničky, takže ano. Prostě jako la la la a tak?
2: To máš napsáno tam, jakou slabiku musíš použít.
0: A proč... Jo takhle, aha, Marťa nám určil i slabiku, jo?
1: Proč máme zase zpívací challenge?
2: Protože to je nejlepší.
1: Dobře, no tak jo.
0: Mimochodem jakoukoliv písničku, jo?
2: Ne, máš tam napsanou i tu písničku. Máš tam slabiku a
0: jo,
2: tu písničku, kterou musíš naštěstí,
0: ano, to naštěstí znám, dobře.
2: Jo,
0: no
2: třeba...
0: i když, no.
1: Tak jo, tak kdo začne?
2: Kdo začne? Dáma nebo muž?
0: Tak začni, Lení. A mimochodem můžete hrát s námi.
2: Chápeme všichni pravidla, ano. Jak to probíhá.
0: Prostě zaspíváme nějakou slabikou námi určenou písničku, aby to ten druhý poznal. Jenom malý příklad, třeba, víte co, vyzkouším pro vás, jestli jsem to pochopil dobře, jo? Lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo
2: lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo
0: lo lo koutky.
1: Já se bojím, že budu zas zpívat, protože Maruška říkala, nám psala na WhatsAppu Rádia Čas, ať to nedělám.
0: Leničko, my jsme to dneska zmiňovali ještě jednou a posluchač Pepa dodal, dík zpívat raději už ne. Znova, jo. Takže,
2: a to jsi neměl sluchátka ani mikrofon.
1: A to, já vám jenom jako prozradím ještě z mého dětství, jo. Můj tatínek vždycky říkal, zpíváš hezky, ale dlouho. A já jsem na něho byla naštvaná a říkala jsem, on mi prostě jako způsobil, chápete, v tom dětství to trauma a prostě on vůbec nechápe, že já tak krásně jako zpívám a tak. A teď vlastně zjišťuji v dospělosti i od našich posluchačů, že ne? Že on měl pravdu.
2: Mohl bych slyšet
0: tu písničku?
2: Tak začínáme.
1: Dobře. Mama. Mama.
0: Když se zamiluje kůň?
1: No tak vidíš, že to není tak hrozný.
2: No, bingo.
0: Aha.
2: Tak pojď tak ty.
0: Aha. No ale teď ta písnička je taková bezbarvá, jakoby, jak, ježmara, se omlouvám, jako tomu, kdo ji zpívá, nebo ne, spíš tomu, těm autoru, ježiš.
2: To zvládneš, pojď.
0: Ah. A ještě mezi hrá?
1: Když se načančá.
0: Ježíš, díky.

0: Ano, je to
1: a to
0: tak.
1: Dobrý, ale. Dobrý.
2: To dobře.
1: Vidíš.
0: Celou písničku musíš zaspívat pomocí pouze jedné slabiky, to je to stejné. Mám, ano. Mám ano. Prostě
2: další
0: ještě
2: kolo.
0: Jednu. Aha, dobře.
1: Tak já jdu, jo? La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
0: Že jsme si řekli, že pohřební nebudeme dávat. No jdeme dál?
1: To je strašně průžený.
0: Ty a ona je i taková tklivá, jako v reálu?
1: Proč mi to děláte?
0: La, la, la, la. Ne, ale pozor, jako zpíváš hezky, jenom, no.
1: Jenom to není pozdravný.
0: No, no.
1: Ale počkej, ještě to řekneme. A to je strašně těžko na tu slabiku.
2: Jo, jo.
1: La, tak já ještě jenom od začátku, jo. La. Marťo.
0: Marťa ví, co to je, asi není spokojen, protože jako je...
2: Já to vím, to poznám.
1: La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la

0: Tak ten co? Konec už mi byl povědomý.
1: Ano. Používá se to všude.
2: Ne, počkej,
0: ale mám výmaz, takže klidně prozraď, protože já mám pocit, že Lenča si zmetra.
1: Používá se to hlavně při fotbalu a hokeju, při sportu hlavně.
2: Já ti řeknu, okay. Že tam vystupuje tam postava jménem Boriš.
0: Děcka, jestli je to ve sportu, tak jako jak já můžu vidět, co to zpíváte?
1: Každý a svět to má, má to každý svět.
0: Hymna nějaká, ne?
1: No.
0: No, a co to bylo?
1: No.
0: To byla česká hymna?
1: Ano.
2: Mě už nepustí ani do obchodu.
0: Lení, půjč mi to, tak jako snad umím, počkej.
2: Ale já
0: a co jsi to zpívala? Jo, jako určitý pár si zpívala, jo?
1: No první sloku, ne?
0: La la la la la, co vlastně to je? La la la la, la la la la, la la la la, la la la la.
2: Já už nikdy nebudu
0: la la la la. Nevím, a museli jsme se postavit při tom? Nebo
1: já jsem stál celou dobu.
0: U Lenči ne?
2: Já jsem seděla, to asi mělo vliv.
0: Dobře, tak jenom v rychlosti, prosím vás, já, ale pozor, já znám jenom jakoby jednu part toho Lení. Zkusím výrazem, jo, nevím, jestli to poznáš.
2: Dobře.
0: A jako tam mám, jo, na, aha, Na.
2: Tak mi to teda nandej.
0: Aha, dobrý.
1: Nandej, baby. Tak to rychle. Vánoce
0: vyvěci, jo, tak jo, zlatý jsem. Marťo, ty jsi taky zlatý, uvozovky dole, uvozovky nahoře.
1: Jo, děkuji.
0: Moc krát děkujeme a připomínáme, ať je to navážno, challenge taková, kdybyste chtěli přispět, aktuálně máme pro malého Páťu Kašpara přes 112 000 korun. Kdybychom se v průběhu, třeba ještě před víkend dočkali částky 500 000 za obě rádia, tak se půjdeme s Marťou v říjnu vykoupat do studené vody.
3: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
5: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
4: Blue! First Minute dovolená začíná na BlueStyle.cz.
6: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas, tak přijďte najisto. Více na drmaxlekynapředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
7: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu Čas. Moderátorský

0: Za 10 minut pravé poledne k obědu dobrou chuť, pokud trávíte s rádiem čas, třeba i proto, že chcete podpořit i vaší přítomností moderátorský maraton Rádia Čas. Děkujeme za to, jinak připomínáme jedna horká novinka, ještě jsme trošku refreshovali všechno. Už i na Facebooku Rádia Čas přehledně najdete QR kód pro malého Páťu Kašpara a na webovkách najdete hned, jak je rozkliknete, casradio.cz, všechno potřebné k megáči. Můžu malý rest?
1: K moderátorskému maratonu.
0: Aha, já říkám megáč pořád,
1: ne, to je v pohodě, nám už to teďka bude vypadávat.
0: Ne, my se nelíbí, jak se říkáš nám, někdo přijde a my jsme unavení, říkám, já jsem v pohodě. Je to tak, můžu malý rest, máme tady kolegu Aleši Šklubu.
2: Ahoj. Ale ještě dřív, než se mi na něco zeptáš, tak já jsem tady přišel a chtěl jsem vidět, jak budete vypadat. Přátelé, já to musím popsat. Vy jste, jak kdybyste tady byli hodinu.
1: Jo,
2: říkal jsem Lence, plná energie. Je to není vůbec slyšet, že prostě maraton. Jedete na první dobrou, jo, a vypadáte úplně úžasně. Jo, takže palec nahoru jako za mě. No.
1: Já jsem viděla nějaké fotografie ze včerejšího večera, co fotila naše kolegyňka Denča Gália, a tam už teda je to vidět.
2: Není, že jsme já jsem je viděl. I video, jasně. Jste úžasný úplně, fakt, no, jo, takže, klobouček.
0: Ale tak přišel jsi a objel jsi jenom Lenču.
2: No tak poslouchej, přece nepůjdu za tebou, nebudu tě objímat.
0: Jo, takhle jo, mi půjde aspoň ruku, ne?
2: No tak jako, pojď.
0: Jo, takhle, už dokonce jenom to, on dokonce jako při... Pokud se nepletu, to, co předvedl takové ty pěstičky Ali, já nevím, jestli znáte, určitě i podle pohledu, je to americký, mimo jiné i moderátor, vím, že hodně porodcuje různým tím talent show a podobně, Howie Mandel se jmenuje, plešatá hlava, a Howie Mandel má nějakou formu OCD a on se opravdu jako má problém dotknout se jako lidské ruky, protože má pocit, že jsou tam bakterie a zdraví mimo jiné i právě takhle pěstičkami. Tak se mi to teď jakoby vybavilo.
1: To je taková zajímavost.
0: Ali, my dneska poprosíme o trošku fantazie, protože už jsme si povídali včera a chceme jako dosáhnout co největší částky. Kdyby ti někdo nabídl 1 000 000 korun, ale jenom za to, abys jako udělal něco bláznivého, tak do čeho bys šel třeba? Kromě toho, že bys mě objal.
2: Já bych šel úplně do všeho, člověče. 1 000 000 korun,
0: tak to už jako... Protože my jsme několikrát dneska slyšeli, to je málo.
1: To jako to není zase
2: jako málo, ne, to je strašně hodně.
1: Že jo?
2: Jako kdy to ušetříš, kdy to vyděláš, že jo? A kolik věcí za to koupíš a jak dlouho tě to zůstane, že?
1: No tak co bys udělal?
2: No úplně všechno, úplně všechno.
1: Všechno nemůžeš.
2: No tak já nevím.
1: Máš nějakou hranici. Ale...
2: Víš co, jako já bych někdy neskočil parákem, jo?
1: Kecáš, nikdy, fakt?
2: No ne, to je ježišmarja, já mám strach z výšek, ale šel bych do toho.
1: Fakt?
2: Šel bych do toho.
1: Tak ale to je zrovna skok padákem, já bych jako tě typla na to, že jo, že všema deseti, fakt, jo, ne, že poletíš.
0: Takže vlastně, když sporty a pohyby, tak takové v uvozovkách přízemní
2: doslova. Na zemi, já jsem pozoroval. Jako, no.
1: A ty jsi skákal někdy padákem?
0: Ne.
1: Aha.
0: Ne, jako, ale není to tak, jako, že nějaký strach, ale nenapadlo mě to vůbec, stejně jako mě nenapadlo udělat si řidičák.
2: A vy jste řekli něco, jako, co byste udělali za mega?
1: Já bych prodala ponožku nošenou. Na
0: ne, pozor, ona myslela, jakoby OnlyFans a podobně. Jo.
1: Ale jenom tu ponožku, nic zatím jiného není, jenom tu ponožku, protože...
0: A ona si myslí, že prostě někdo to koupí a dá to na stůl. Chápeš? Ona neví,
1: že
0: co
1: to bude
0: ten
1: dívat.
0: Majitel s tím bude dělat. To jí nenapadne.
2: Nebo si to nechá zarámovat.
1: Ale právě totiž, to já jsem slyšela jeden televizní rozhovor, kde byla taková mladá nadějná tvůrkyně.
2: Ano.
1: A ona právě říkala nějaké částky, za které prodává své ponožky. Jo, tak jako to by byl hezký život. Tak jsem říkala, že za 1 000 000 já tu ponožku klidně prodám.
2: Já jsem si teď vzpomněl na Harryho Pottera, když jakoby ten skřítek, že když dostane ponožku, tak ano, je svobodný, doby, tak ano, doby, tak, ano. Tak je volný. No,
1: no takže prosím vás, kdyby někdo měl volný 1 000 000 a chtěl ponožku nošenou, tak mohu splnit.
0: Možná proto někteří mu tu ponožku nechtěli dát, protože věděli, co s tím potom doby bude dělat. Jo?
2: Ne, ale já vím, co Belenka s tím megáčem udělala, s tím mega. Ty bys to dala Páťovi. Připsali bychom to na konto.
0: Je čas na oběd, ale můžeme jenom poprosit, nemusíme všechno k Lence, protože jednak ji známe a podobně, ale mohl by se jako inspirovat naše posluchače ještě, aby třeba přihodili, protože v tenhle ten čas obvykle si opravdu věnujeme obědům, nebo jsme trošku unavení z práce a zapomínáme na to, že někomu bychom mohli přispět, tak nějaké to poselství ještě navrh.
2: Hele, víš co, takový příběh, jo, každá kačka se určitě počítá. Já trošku odbočím, já hraju tady v Lázních, jsou hodně blízko a jsou tam samé takové děti, postižené děti, úplně normální rodiče a prostě strašná práce kolem toho. Jsou tam tyhle ty dětičky a já vždycky, když tam přijedu hrát, tak s obrovskou pokorou a jsem šťastný, že jim udělám lepší život. Takže vy, když pošlete nějakou tu kačku, uděláte Páťovi lepší život.
0: Před pár dny byl dokonce, pokud se nepletu, světový den právě lidí, kteří pečují o osobu blízkou a na to se málo kdy zapomíná. Vždycky se vypíchne ten příběh a my už jsme dneska na to narazili i s Lenčou.
1: To říkali,
0: že vlastně
1: no.
0: Je to taková ta bublina i těch rodičů a těch, kteří pomáhají rodičům, protože i ti si potřebují někde jako vorazit a podobně.
1: Odpočnou.
0: Tak možná i proto, aby ti rodiče měli aspoň ty klidnější finanční myšlenky.
1: No.
0: Ještě jednou připomínáme CazRadio.cz přehledně a třeba i Facebook Rádia Čas QR
2: kód.
1: Mimochodem děkujeme za vás a taky za náš mediální dům, protože i kolegové přispívají. Teďka nám tam kliklo další pěkné číslo od našeho kolegy Radima Poláška, takže děkujeme všem, opravdu i celé mediální rodině.
0: A aktuálně jenom, kolik?
1: Aktuálně 113 115 korun.
0: Zlatí jste, děkujeme moc a nekončíme. Rádio Čas.

0: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
1: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
3: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
2: A co je Chytrárt?
3: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
2: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
4: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart. Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
5: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
6: Mega sekáč Opava. Nové zimní zboží od pondělí 5. října. Mega sekáč Opava na Těšínské ulici. Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Nový kousek najdi si hned www.megasekáčopava.cz.

0: Řidiči, aktuálně pozor na dálnici D2. Na příjezdu do Brna od Břeclavi komplikuje provoz srážka dvou osobních aut. Karambol se stal u Modřic, kde havarované vozy zablokovaly levý jízdní pruh. V místě se tvoří dlouhé kolony. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré odpoledne, časáci, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Za hypotéky v Česku si opět připlatíme. Úrokové sazby se dostaly na nejvyšší úroveň za poslední necelé 3 roky, což komplikuje situaci lidem, kteří chtějí stavět. Pro kupující hotových bytů to ale přináší výhodu, protože kvůli úbytku zájemců jdou ceny nemovitostí dolů a při nákupu si mohou vyjednat velké slevy.
1: Morava aktuálně.
0: Moravskoslezský kraj pokračuje v podpoře prodejen s potravinami v malých obcích. Na provoz přispěl 57 obchůdkům skoro 8 milionů korun. Více podrobností dodává náměstkyně hejtmana Šárka Šimuňáková.
2: Moravskoslezský kraj podporuje obchůdky, které jsou v odlehlých oblastech. Je to důležité, aby byly zajištěny základní služby a zároveň to jsou lepší i jako určitým způsobem komunitní centrum, protože se nám scházejí lidé z obce. Byly podpořené 2 provozy, které jsou samoobslužné, je to Čavisov a Jakartovice a potom další provozy, které mají standardní obsluhu.
0: V Otrokovicích je hotová první část nové cyklostezky, která propojí město se zlínskými Malenovicemi. Krátký úsek vede z Kvítkovic pod dálničními mosty. Na trase směrem na Napajedla navíc města nově instalují speciální solární světla zapuštěná přímo v asfaltu, která cyklistům pak usnadní orientaci po setmění.
1: Rádio Čas, sport.
0: A basketbalisty týmu Slavia Praha era NBK čeká dnes večer historická premiéra v Lize mistrů. Nově sloučený klub pražské Slavie a mistrovského Nymburka vstoupí do prestižní evropské soutěže domácím zápasem proti úřadujícímu německému šampionovi Albě Berlín. Vůli nevyhovujícím parametrům pražské haly Královka se atraktivní duel odehraje v pardubické Enteria aréně v 18 hodin. Ve čtvrtek můžeme očekávat polojasnou až oblačnou oblohu. Místy by se mohly přidat i přehánky. Teploty se budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.

0: Moderátorský maraton Rádia Čas. Právě živě ve studiu.
1: To jsme asi my, to živě, nebo takhle přesně řečeno, jak moc živě, Leni.
2: No, mně se líbí, jak už tady přejíždíme na takový režim, kde už studio je vlastně jako náš obývák. A já teda to řeknu tak, jak to je, protože neustále máme nějaké aktivity, hosty, videa natáčíme, prostě pro dobrou věc, pro Páťu, to je jasné, tady 12 hodin v kuse, neustále v zápřahu a už si zvykám na to, že se ptám, můžu čůrat?
1: Jo, můžeš, protože jednak připomínám na transparentním účtu pro Páťu Kašpara, o kterém to všechno je aktuálně přes 120 tisíc, necelých 121 tisíc korun. Vlastně já to řeknu rovnou, už dvojnásobek toho, co bylo včera v tento čas jako na konci, nebo ne, co bylo včera na konci toho prvního dne moderátorského maratonu. Takže díky moc, navíc to máte ještě přehledněji na webu CZRadio.cz, aktuálně na Facebooku Rádia Čas, ať už přehledně číslo účtu, nebo si můžete načíst QR kód. No a v rámci toho, co Lenča naznačila, jednak po 13. hodině tady možná bude trošku strašit, to jednak. No a potom naopak se třeba potkáme s některými z vás, protože pokud to ještě nevíte, tak pojďme připomenout.
2: Ve 14 hodin začínají dny otevřených dveří, nebo den otevřených dveří tady u nás v rádiu Čas a taky na Čas roku. Můžete za námi přijít, podívat se na nás. Já nevím, tak nějak jako nám říct třeba milé slovo, ale hlavní je, že tady u nás ve studiu můžete také pomáhat malému Páťovi, máme tady QR kód a navíc k tomu všemu pro vás máme dárek v podobě lístku na megakoncert Rádia Čas zdarma. To znamená, ty podmínky jsou jednoduché, koupíte si jeden lístek a druhý dostanete zdarma jako dárek.
1: Tak jo, už to klepe na dveře, ale teď opravdu i ten den otevřených dveří, jinak Ostrava, Stavební ulice. Někteří zadávají Rádio Čas, někteří Francouzská 3, pokud se nepletu, aby vás to dostalo z té správné strany, ideálně od hypermarketu Albert, jo, řeknu tak. To takhle, příjezdová cestička. Těšíme se na vás. Jo, těšíme se na vás.
2: Těšíme se na vás a prosím vás, já bych jenom chtěla ještě apelovat na posluchače, kteří se k nám chystají. Buďte k nám schovívaví. Já už teďka občas, když vidím nějakou fotografii a video, tak už poznám, že už tu pár hodin jsme, takže jako na sobě myslím. Mm-hmm. Ne na tobě, Ráďo, ty ses tak podíval, že ty vypadáš pořád krásně.
1: Ty si říkáš každému, jsme unavení a já dobře, dobře.
2: Však to je ten vtip, ne?
1: Je to ne, to je dobře. My si půjdeme něco vyříkat. Za chvilku mimochodem si uděláme vonavé okénko a půjdeme si to vyříkat ven a pustíme vám, jak jsme si povídali i s Voxelem, se nám stal nejenom muzikantem, ale taky teď skvělým parfumérem a díky všem hostům, kteří nás takhle podporují. Jedeme dál.

0: potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor! Nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová folie Dek Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu. Více na dek.cz.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Radio Čas. Hit.

0: Vani, jsi schopná mluvit?
1: Jako jo, ale trošičku je to výzva teď, protože my, jak tady žijeme s vámi těch 12 hodin v kuse každý den, tak samozřejmě mezi tím i uspokojujeme své potřeby a jíme. A dneska padla volba na Indii a já jsem si objednala kadaj panír a ta indická restaurace do toho umí šlápnout, bych řekla.
0: Měla jsi tam i čili papričku.
1: Ale celou, takže já jsem se překvapila, jak ostré to je, a pak jsem tam našla celou čili papričku vyvařenou.
0: Tak já za chvíli ochutnám butter chicken, nicméně proto tady nejsme, abychom vám povídali jako 40 hodin v kuse, co papáme. Druhý den moderátorského maratonu, to znamená ranní dvojka, Lenča, Radim, de facto až do pátečního rána nebo dopoledne, kdy si dáme takové mezivyhodnocení toho, jak se daří transparentnímu účtu pro malého Páťu Kašpara. Mimochodem jeho tatínek nás poslouchá i v práci a napsal: zdravíme do éteru, zatímco, nebo možná doma, teď nevím, zatímco Páťa kouká, jak je zvykem, na Bubu, oblíbená pohádka. My posloucháme skvělé moderátory Na času i Na čas rok. Děkujeme a vážíme si každého příspěvku a podpory, kterou čteme na transparentním účtu, protože transparentní od toho, že i rodiče to vidí a ta aktuální částka nám dělá velkou radost.
1: Samozřejmě můžete do zprávy pro příjemce klidně poslat i nějaký vzkaz a někteří z vás to dělají a jak jsem říkala, to pohlazení na duši tam je. Jinak aktuální částka 122 215 korun.
0: Jinak krásně přehledně na webu cazradio.cz, na našich sociálních sítích, včetně Facebooku, opravdu najdete jak číslo účtu, tak QR kód, který můžete nazdílet a přidat jakoukoliv částku. Samozřejmě my jsme se propojili buď to živě tady ve studiu nebo telefonicky s řadou úžasných lidí a podpořil nás i skvělý písničkář Voxel, v dnešní době i úspěšný parfumér. A tak jsme mimo jiné probrali de facto i tu jeho práci a třeba i adventní čas a možná nějaký ten typ na vonavý dáreček. Řada tvých parfémů voní jako hodně gurmánsky nebo připomíná takové ty věci, takové ty ňuňací. Takže můžeš aspoň naznačit, jako v čem ty letošní Vánoce vonavé v rámci jako tvého dalšího kousku budou jiné?
2: No, vyjdou dokonce dvě vůně. Aha. A jedna z nich je tradiční vůně Vánoc, prostě pečených perníčků, to, co jsem se rozhodl, že budu vydávat každé Vánoce, takže vůně Vánoc bude. A bude ještě jedna vůně a já vlastně jsem ještě nezveřejnil, budu to dělat asi za dva, tři týdny, ale je to vůně inspirovaná vůní navoněné šály, kterou nosí moje žena v zimě. Takže to je jako kdyby koncept té vůně a to je všechno, co můžu teďka prozradit.
1: Tak. Jinak, Vašku, prosím tě, ale samozřejmě není to jenom o vůních, je to taky o pomoci. Tak řekni nám, čím tě Páťův příběh zaujal, nebo proč se rozhodl vlastně náš moderátorský maraton podpořit?
2: Dívejte, já to mám tak, že já se s váma nám, ať už je to vedení, ať už to jsou moderátoři, vlastně relativně dlouho a já jsem poznal, že vy jste obrovští srdcaři a když se něčemu propůjčíte vy, tak se nebojím do toho jít taky. Takže já jdu vlastně s týmem, kterému věřím, a to jste vy, takže je to takhle jednoduchý.
0: Co si budeme povídat, no, není skvělý, stejně jako vy, další srdcaři, Voxel tady, Vašek Lebeda, na lince Rádia Čas před chvílí, děkujeme moc a jedeme dál?
3: Moderátorský maraton Rádia Čas. Právě

0: Radio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: Dnes bude polojasno až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni. Na horách naměříme kolem 15 stupňů Celsia.
0: Moderátorský maraton Rádia Čas.

0: Suma sumárum, přesně řečeno jedno finanční v rámci moderátorského maratonu Rádia Čas, ale taky možná ochutnávka z toho, co vás čeká. Rádia s Lenčou, to jsme jakože my dva.
1: A ano, jakože i opravdu.
0: Vysíláme celé dny, úterý, středa, čtvrtek, od rána do večera, 6 až 18, plus ještě v pátek velké vyvrcholení. Vybíráme peníze pro Páťu Kašpara, samozřejmě určitě zase ještě připomeneme, kde, jak a co, ale možná bychom mohli naznačit, kdo nebo co nás ještě dneska čeká, kromě nás dvou a drahých kolegáčků v našem éteru.
1: Budeme tady mít opravdu, já si myslím, že vlastně spoustu skvělých hostů. První přijdou Dark Devils, což je...
0: Hele, jak jsem pochopil, v podstatě, jestli znáte z času adventního napříč republikou hodně v Rakousku, taky takové ty krampusy, jo? Tak opravdu tihleti jako ďábelští tvorové se tady budou pohybovat i během dne otevřených dveří. Prý nemají jenom tváře, nebo schválně říkám mozky, ale prý nemají jenom tváře jako ďáblu, ale opravdu jako bude to velmi exotická podívaná, jo?
1: Já se toho trošičku bojím, ale těším se, jako budeme dělat, že se těšíme, ale hodně se bojíme. No a potom už to bude ve vaší režii, protože ve 14 hodin otevíráme brány našich rádií času i čas roku, takže se za námi můžete stavit, podívat se na nás, přispět na Páťu a navíc ještě si odnesete zdarma lístek na megakoncert Rádia Čas, pokud si samozřejmě jeden koupíte. Máme tady akci 1+1 zdarma, takže to bude probíhat až do 17. hodiny odpolední. Prosím vás, chtěli jsme vás ještě poprosit, jo, protože teďka se tady vrcholí velké přípravy právě na den otevřených dveří. A tak nějak se snaží poklidit všude možně, co to jde. Tak jenom, abyste k nám byli zhovývaví, máme to tu trošku jako v obýváku, protože tady žijeme 3 dny v kuse, jo. Takže jenom, že prostě je to tady jako doma. No a potom večer po 17. hodině taky ještě by se měl stavit Petr Rychlý.
0: Bora, já jsem právě říkal, že na velké antré a blablabla, čert, já vy to, já jsem nedělal, já jsem bordel a podobně a přijde i Petr Rychlý. Takže každý to vnímáme jinak, ale tak jako jo, jste pro nás nejpodstatnější.
1: Dobře, tak
0: já jsem chtěl říct, já jsem chtěl napovědět, no, já jsem chtěl říct, how are you doing? A nebo přesně řečeno, jak se vede?
1: Jo.
0: No, ale tak. je to, že jo, přesně hlas Joeyho mimo jiné taky.
1: Já myslím, že jo. A nejenom jeho, já teda, no nebudeme vyjmenovávat ty největší role, ale jaké antré byste teda řekl ty?
0: How are you doing? Jak se vede a podobně.
1: To je tohle, jo.
0: Mimochodem je to pán, který je narozený ve lvu, možná jenom o den, samozřejmě trošku jiný rok než já, a tak bude o čem mluvit a jestli ten vás ještě nepošoupne k dalším částkám, mimochodem díky za to, protože pro Páťu Kašpara aktuálně na transparentním účtu 125 000 korun, 520 korun.
1: Úžasný jste. Mimochodem náš kolega Martin Fabík už se do toho taky pustil a začal tady všem říkat, ať pošlou penízky, protože my jsme říkali, že za 500 tisíc půjdeme do studené vody s ním, takže on už se do toho taky pustil. Takže pokud máte třeba i někoho okolo sebe, kdo neposlouchá Rádio Čas, nebo prostě je naladěn někde jinde, tak klidně mu o té akci řekněte. Řekněte, hele, teď se prostě pomáhá dobré věci, to je jedno, hudba spojuje, ať už je to jakákoliv příslušnost k jakémukoliv médiu, pojďme pomáhat společně. Prostě každá kačka pomůže.
0: Takže za chvíli pár rohatých, no a my dva andílci s ďáblem v těle a naopak společně s vámi.
2: Hity, které milujete. Rádio.

0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. Pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Cake. Víc než si myslíte.
6: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
0: Moderátorský maraton Rádia Čas. Právě živě ve studiu.

0: Omlouvám se za případné říhnutí. No, teď to země pufulo, naštěstí asi 10 vteřin... Ježišmarja. Ne, ústy. 10 vteřin před vstupem. My jsme se nakrmili, ale já jsem opravdu po dlouhé době, mimochodem krásné odpoledne s Rádiem Čas, já jsem po dlouhé době opravdu měl báječné jídlo, takové, jako které si objednáváš.
1: Ano.
0: Měli jsme Indii, Lenča měla krankči splerot, nebo jak se to...
1: Kadej panír, prosím vás. Prosím, kadej panír.
0: Jasně, ano, ty tak vždycky, tak jako, že to každý ví, kadej panír. A byla překvapená, pálilo.
1: Pálilo, ale bylo to vynikající, opravdu skvělá Indie. Musím říct, že úžasné, uvidíme, jaké zvuky z nás půjdou, ale víš, jak si říkám, že my už ráno, mezi tou 6 a 9, jsme hodně upřímní.
0: Ano.
1: A teď, jak jako pokračují ty hodiny, protože jsme tady s vámi každý den 12 hodin denně, tak mám pocit, že jsme ještě otevřenější a upřímnější. A říkám si, co na sebe naprášíme na dně otevřených dveří, které začínají tak už za hodinu.
0: Teď opravdu nevím, protože moje máma vůbec neumí s mobilem.
1: A poslala?
0: Ne, jako opravdu někdo, kdo se jmenuje jako moje máma, poslal 200, ale leda, že by to poslal někdo, ne, vůbec jako nehrozí, jo, máma vůbec si na to nehraje, tak nevím, jestli poslouchá nebo ne, nebo jestli to Venca, a nebo prostě nějaká, a to můžu prozradit, Alena Bednářová, jasně, že určitě nějaká existuje na Moravě a ve Slezsku, kde posloucháte Rádio Čas, tak díky za to, protože pro malého Páťu Kašpara, kde vysíláme druhým dnem od rána do večera za ranní tým, je už aktuálně 127 320 korun.
1: Za to moc děkujeme a vážíme si úplně každé korunky, která na ten transparentní účet přistane, ať už je to 50 korun, 100 korun, 1000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, prostě kdo co může, děkujeme za to.
0: Mimochodem, pro ty z vás, kteří prostě nejsou moc internetoví a podobně, tak jenom v rychlosti, kdybyste si chtěli napsat číslo transparentního účtu, měli jsme tady pár dotazů přes WhatsApp, Rádia Čas, jo, vemte si papír a tušku, my vám to teď ještě za chvilinku, vlastně teď jako v řádu minuty asi řekneme nebo zaspíváme.
1: Ano.
0: To nám jde, aspoň si vyzkoušíme, jako jestli nám hlasivky ještě slouží. A jinak nově krásně přehledně taky Facebook Rádia Čas nebo naše webovky i s celým příběhem malého Páti Kašpara. Myslím, že jeho rodiče a táta nás poslouchá, včetně maminky Andrej, táta Petr, tak mají radost z toho, prostě, jak jste zlatí.
1: Ano, prostě QR kód teď už nemůžete minout na jakékoliv naší platformě. Mimochodem, tatínek Páti nám taky psal, že si čte ty vzkazy na transparentním účtu. A samozřejmě, že ty peníze v dnešním hmotném světě jsou to nejdůležitější, co může ulevit, ale ta psychika je taky vlastně nedílnou součástí a velmi důležitá. A každý ten váš vzkaz celou rodinu hladí na duši a podporuje je. A já si myslím, že i ta vlna té podpory a těch krásných slov tak udělá moc dobře rodičům.
0: Tak co, papíry a tušky v ruce? Můžeme si to dát ještě jednou. Transparentní účet. Mimochodem, sbírka probíhá dál, i když v pátek pomyslně skončíme, to jen tak na okraji. Takže dáma začne.
1: 21 00 83 92 91.
0: Lomeno a potom kód banky je 2010. Ještě jednou, že jste to vy.
1: 21 00 83 92 91.
0: Lomeno 2010. Děkujeme moc, krásné odpoledne a už za chvíli rohatí.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
7: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
3: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampere od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
8: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innogy. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innogy v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innogy.
9: Řidiči pozor, dopravu na Moravě komplikují srážky osobních aut s nákladňáky. Nehoda se stala například v Havířově na Dlouhé Třídě. Také se zdržením počítejte ve Zlínském kraji u Frištáku na hlavní spojnici ve směru na Holešov. A také v Brně jsou komplikace na městském okruhu u výstaviště. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
9: Pohodové odpoledne časáci, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás o nich Marcela Fabiánová. Čeští řidiči v příhraničí berou polské čerpací stanice útokem. V sousedním Polsku po zavedení vládních stropů a snížení daní totiž skokově klesly ceny pohonných hmot, takže na jedné 50-litrové nádrži benzínu ušetří lidé z Česka přibližně 400 korun. Největší nápor a dlouhé kolony zažívají pumpy hlavně v Chaloupkách hned za Ostravou.
10: Morava aktuálně.
9: Velké kino ve Zlíně se po 10 letech od uzavření konečně dočká kompletní proměny. Vyroste zde moderní kulturní centrum za bezmála 640 milionů korun. A více podrobností dodává primátor města Jiří Korec.
11: Velký sál nabídne kapacitu až 1420 diváků. Počítá se zde se stupňovitým výstupným hledištěm, které bude možné využívat například pro konference, přednášky, festivaly nebo filmová promítání. Menší sál s kapacitou přibližně 200 míst bude sloužit například pro hudební klub, divadelní a taneční představení nebo jako zázemí při velkých akcích.
9: Město zde nechá vybudovat také podzemní parkovací dům pro zhruba 350 vozidel. Sousedská lávka v Karviné získala prestižní ocenění v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje. Most přes řeku Olši, který propojuje Karvinou s polskou obcí Hažlach, vyhrál hlavní cenu v kategorii dopravních staveb. Unikátní projekt pro pěší a cyklisty postaví byla radnice společně s polskými sousedy a jeho jméno loni v anketě vybrali sami obyvatelé.
10: Rádio Čas, sport.
9: A český tenista Tomáš Macháč úspěšně vstoupil do turnaje Masters v Šangaji a po dramatickém obratu postoupil do druhého kola, když porazil domácího soupeře 1-6-7-6 a 6-2. V dalším zápase vyzve Kazacha Alexandra Bublika. Čtvrteční počasí nám nabídne polojasnou až oblačnou oblohu. Místy se mohou objevit.

0: které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Zdá se, že malý příběh Patrička, znovu se omlouvám, já vždycky prozrazuju, co mám v hlavě, jo?
2: No, řekni.
1: Kačera jsem zase málem řekl, jo? Je to Páťa Kašpar, jo, prosím vás.
2: Ale
1: řekni, že nejsem typický tím, že prostě občas říkám jiná jména, příjmení nebo slova.
2: Říká to pořád, prosím vás, přátelé. A dokonce já jsem se za to durdila na začátku, když jsem Ráďu ještě neznala, tak jsem se hodně durdila a říkala jsem si, že on prostě si nepamatuje moje jméno, nebo jako co to je. No a potom jsem zjistila, že ani tady po skoro dvou letech, zhruba,
1: no,
2: nebo tak nějak.
1: 7. dubna 2024.
2: Jo, ty si to pamatuješ, aha.
1: Nedá no, se zapomenout. Pamatuju si tvoje jméno, Lení, věř mi, i v noci.
2: Náhodou, občas mi jaký řekneš jinak.
1: Běž k věci, a nekoukej se na mě vyzývavě. Tak, no.
2: Já už nevím, kde je
1: Páťa Kašpar.
2: Jo, Páťa Kašpar.
1: Ne, jenom jsem chtěl říct, že vlastně tohleto, ten náš projekt, to už druhého dne moderátorského maratonu, mimochodem i s kolegáčky z Rádia Čas Rok, tak se z toho stala taková jako jedna velká challenge, protože jako snažíme se dosáhnout vždycky nějaké částky, když vidíme, že se to zakulacuje. Včera na konci směny prvního dne jsem tedy nezdolal, nevím, Lení, jak vlastně jsi to vyhodnotila, že jsem teda dal dopustit varušku a dokonce ji rozkoukal.
2: No,
1: rozkousal.
2: Jo, Ráďa se překonal. Jako já opravdu, na něm bylo hodně vidět, že to byla největší výzva tohoto maratonu, sníst tvarůžek. A jsme rádi, že sice ne včera, ale že ta pomyslná linka, nebo jak tomu říct, prostě padla. Že těch 100 000 jsme vybrali.
1: No a teď přišla další zpráva pro změnu od Jirky, který nás snímá i pro televizi Relax, do pořadu Ranní káva s Rádiem Čas. A on něco napsal a já jsem jako začala řešit, proč to je nebo není dobrý nápad. A po dvou minutách princezna říká, a ty jsi to myslel jako, že vážně a podobně, protože takhle, on říká jako nacpat si v přímém přenosu dopustit co nejvíc makronek. My totiž máme tady makronky pro hosty, teda takhle, jednak je to drahé jako čert, jednak u nás se říká vždycky, je to sladké jak cicek, tam na severu Moravy, a já jsem hlavně řešil jako, že ono se to rozpouští v puse, že jo, to má takový ten základ té pusinky a tak dál, že bych mohl spát dopustit de facto pořád.
2: To je taky pravda. A navíc, prosím vás, my už se přehupujeme vlastně do takového stavu.
1: Jo, už zase a už dost. Pojďme si dát challenge, že budeme říkat pravdu.
2: Dobře.
1: Protože já vím, že jsme tým, ale Lenka vždycky řekne, my jsme zlí, my jsme unavení, my chceme jíst.
2: Tak to dělám.
1: Co?
2: Ale taky jo, já jsem to chtěla říct, že vlastně už uvažují.
1: U nás je unava, my tomu říkáme opilecká unava a je to taková tak, kdy člověk pije jenom kave, čaj nebo vodu, ale v podstatě má stav takový, jako když je v příjemné společnosti už delší dobu a vrací se nad ránem, asi tak.
2: Tak to u mě třeba nastává pomaličku.
1: Jo?
2: No, to už u mě nastává.
1: Tak uvidíte, jestli to tak v reálu opravdu působí, protože den otevřených dveří, pokud máte blízko do Ostravy Poruby, tak naše centrála na Stavební ulici, ale tak každý, kdo ví a zná Rádio Čas, tak se může stavit nejenom za námi, ale prohlédnout si třeba i televizi Relax nebo Rádio Čas Rok.
2: Ano, a můžete nás vidět naživo, navíc my vás i obdarujeme. To můžu říct, že jo, za nás za všechny, že vás obdarujeme, protože máme 1+1 lístek na mega koncert Rádia Čas pro vás zdarma. Jeden si tu můžete koupit, druhý dostanete zdarma, potom načtete ještě jeden QR kód, přispějete na malého Páťu a budete mít naprosto skvělý zážitek.
1: A přitom stále platí hity, které milujete. Krásné odpoledne.
3: Mám prostě od

0: Já mám rád ta zakulacení, jenom jako kdyby někdo teď přihodil 180 korun, tak máme 130 tisíc korun pro Páťu Kašpara v rámci moderátorského maratonu Rádia Čas. Však si všechno ještě připomeneme, kdybyste chtěli vědět, jako co se kde děje aktuálně tady v Rádiu Čas nebo v Rádiu Čas Rok. To si všechno povíme. Nicméně tak jako jsem si říkal, že od rána jsme moc neřešili ani letem světem internetem, co se kde šustne, co je nového. Lenka Radim, Rádio Čas, zdravíme, dobrý den.
1: To jsme vlastně neprobírali skoro vůbec. Tak se pojďme alespoň na jednu perličku podívat. Jedna společnost sportovní, taková ta s těmi pruhy, tak vydává nové boty. Jsou to pantofle. Když vidíme ten design, tak si říkám, že za to se budou chtít úplně totální nesmysl. Ale zajímavé na nich je, že předtím, než si je nasadíš na nohy, tak je musíš dát do mrazáku.
0: Je to jenom čistě pro letní sezónu, takovou tu horkou tropickou, nebo?
1: To jsem si myslela. Že je to na léto, ale není to úplně tak na léto. Je to po sportovní aktivitě, aby se ti uvolnily nohy. Takže chladivé vlastně pantofle na 30 minut do mrazáku, potom si je obuješ a vlastně se ti uvolní nožky po nějakém velkém sportovním výkonu nebo po nějaké takové aktivitě.
0: Já nevím, jestli se tam počítá to, co právě děláme, nicméně my jsme tak jako rozdělení za tím mixážním pultem, že já si to většinou odstojím, ty to máš tak na střídačku, nicméně myslím, že v rámci konce toho moderátorského maratonu v pátek bych je možná ocenil, no.
1: No já si
0: a to
1: myslím,
0: se člověk nenachladí, protože většinou se říká, víš, máš mi nohy v teple, vždycky přemýšlím.
1: A to je přesně to, co jsem s tebou chtěla probrat, protože nad tím jsem začala přemýšlet hned, že přece jako nohy chladí. Otázka je, jak moc chladivé jsou, jestli po té jako velké aktivitě, protože vem si, že třeba jsou takové ty střídavé sprchy, že, nebo jak je člověk hodně, studená, jako, no. Jo, nebo sauna, že po té fyzické aktivitě ta krev je přece jenom taková rozproudenější, tak zřejmě na to bude nějaké omezení, jak dlouho je můžeš nosit, a nebo za jak dlouho steplají třeba. No.
0: Pardon, polkl jsem slinu. Čistě náhodou máme nějaké povědomí, jako jestli bychom to utáhli z jedné výplaty, nebo že dobré nápady se cení.
1: Zatím nevíme. Zatím nevíme, zatím jsou ve vývoji, nejsou ještě v prodeji, ale až budou, tak si myslím, že by to ta naše peněženka hodně poznala.
0: Stejně zvláštní, no není to zvláštní, protože to jako zažívá vlastně každá generace. Jak máme vlastně pocit, že vlastně všechno tak, jak je, tak je tak hezky vymyšlené a pořád někdo vymýšlí nové věci. A asi kdybychom se narodili v roce 1900, divili bychom se, kdybychom odcházeli v 70. letech 20. století, no. Co všechno se vymyslelo, takže...
1: A kolik blbostí se vymyslelo?
0: Jo, no uvidíme, jak to bude dál, ale doufáme jediné, že zůstanou dobří lidé, viz třeba moderátorský maraton Rádia Čas a že zůstane i rádio.
1: Tak než budeme moct strčit pantofle do mrazáku, tak můžete strčit nějaké penízky přes QR kód na transparentní účet.
0: No, taková myšlenka bokem a s běžnýma pantoflema by to nešlo?
1: Podle mě jo.
0: Jo.
1: Namaluj si na to ty proužky a normálně to hoď na mrazák.
0: Myslím, že kroky by do toho byly úžasné.
1: Wow. No,
0: vy máte nápady, prostě my jsme ale zase někomu prodali nápad, jo, to jen tak na okraji děláme velmi často.
2: Moderátorský maraton Rádia Čas.

0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
1: A Kartek Ostrava. Autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout. Protože rozdíl je v přístupu.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
4: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Stavebniny Dech přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s ostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na dech.cz.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Oblíbenou kofolu Original 0, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 31,90. A s Hruška klubem jen za 29,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 22,90 a s nálepkou za nákup navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte za každých 15 známek roztomilé plyšové zvířátka Kamarádi z divočiny jen za 49 korun. Více na moje hruska.

0: Tak jen tak na okraji 130 tisíc, ano, částky 130 tisíc pro Káťu Kašpara, pardon, Páťu Kašpara v rámci moderátorského maratonu Rádia Čas jsme dosáhli, ale to není ta cílová hranice. Jsme de facto tak nějak plus mínus v půlce toho všeho. Lenča Radim, raní dvojka, Bobinko.
1: My vlastně nemáme cíl.
0: Jsi měla teď krásný výraz takový, jako ty se zvracela zrovna do těla, já jsem se připojil moc brzy, takže promiň, jsem ti předal slovo brzy, je to tak, že jo?
1: Ano, je to tak, já jsem se musela trošičku vrátit zase ano. Do obrazu, ale samozřejmě víme, kde jsme a chtěla jsem říct, že my vlastně nemáme cíl, jo, že
0: právě.
1: My můžeme přispívat, nebo vy spíš můžete přispívat, jak se vám jen bude chtít, protože v podstatě ta naše cesta nemá nějaký určený cíl, že u nějaké částky se musíme zaseknout.
0: Cesta může být cíl.
1: A my vlastně čím více odsekneme, tím lépe.
0: V pátek dopoledne zhruba si jenom řekneme, je společně třeba s rodinkou malého Páti, to znamená i s mámou Andrejkou a tátou Petrem, jaké částky jsme zatím dosáhli. Sbírka běží dál, aby se potom můžete odměnit a my tak jenom koukáme letem světem a dáme si to jenom v rychlosti dalšími akcemi na čerstvém vzduchu, protože jste poslali penízky. Zasloužíte si to se třeba i nakrmit. Já jenom připomínám, už od 10. října v Rožnovském pivovaru tradiční guláš fest. Mimochodem, mám pocit, že z Rožnovského pivovaru tady budeme mít vzácnou návštěvu, ano. Která se na nás vždycky těší, takže už dostaneme zítra. Osobní pozvání. Lenča, už zítra.
1: Už zítra. A prosím vás, kdybyste se chtěli jít prohýbat na čerstvý vzduch, což nám by, nebo mně by to hodně pomohlo, já to fakt dělám, fakt to říkám, teď jsem si to uvědomila, tak mně by to hodně pomohlo, tak doporučuji Hlučínské jezero, protože tam můžete zažít den plný barev svěžího vzduchu a klidu a opravdu nejenom odpočinek, ale třeba i nějaká sportovní aktivita tam je vítaná.
0: V rámci sportu a čerstvého vzduchu ještě jednou sobota 10.10., když tak mrkněte na ridera.sport.cz, právě Ridera Sport, dá se říct, den plný sportu, pohybu a zábavy, od 9 dopoledne začíná program. No a kdo by chtěl trošku schladit, bo teda jako co si budeme povídat, na říjen je teda jako neuvěřitelně teplý týden, jo, tak ještě troška toho hokeje. Ano, máš slovo.
1: Hokejový klub HCR Tetorax Poruba tady u nás za Humny, tak hraje proti HC Bobři Valašské Meziříčí už od 18 hodin 14.10.
0: Tak to máte takové malé kolečko, ale teď žijeme moderátorským, nebo takhle my nežijeme, ale oficiálně jako vedeme moderátorský maraton Rádia Čas a díky, že pomáháte.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.
3: She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: Zítra bude polojasno, místy se mohou objevit přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni. Na horách naměříme kolem 15 stupňů Celsia.
2: Moderátorský maraton Rádia Čas.

0: Takže na transparentním účtu pro Páťu je...
1: To je karma.
0: Pro Páťu je 130...
1: Ten jingle, to byla karma, přátelé.
0: Nikdo neví, kde je jingle. 130 770 korun, báječné.
1: Ano, samozřejmě ano, moderátorský tak. Maraton Rádio Čas, ale to všichni ví. A teď pojďme se dostat k tomu, co se tady stalo mezi tím, co jsme měli chviličku vypnuté mikrofony.
0: Přesně tak, trošku takže. Jsme odpočívali, chystali se taky na hosty, jenom prozradíme. Přijdou rohatí, to vám vysvětlíme včas, ale pokud máte rádi takový ten adventní čas a bubáky, tak si to hodně užijete. No a hlavně přijdou nerohatí posluchači Rádia Čas na Den otevřených dveří. A?
1: Takže, prosím vás. Den otevřených dveří, tak my už tady samozřejmě nějakou hodinku jsme, že? Tak já říkám, tak já se tak trošku jako převoním aspoň, abych úplně netuchla. Ale myslela jsem si, že vám prostě ukážeme realitu, tak jak to je. Jo, jak tady prostě jsme, jak jsme pomačkaní, unavení a podobně. Já vím, že Ráďa není unavený, no, ale prostě...
0: Se říkáš jsme.
1: Dobře, dobře, ale tak prostě realitu, jo, jak to tady opravdu chodí. Ráďa na chvilku zmizel, nic mi neřekl. A přišel oděný, jak na módní přehlídku Vogue. Takže jsem zjistila, že si normálně vzal slušné oblečení, tady to pro ne... vás, pro posluchače.
0: Slušné oblečení jsou šortky džínové, jo?
1: No, ale máš svetr a košili a vypadáš jak normálně z titulky Vogue. A já...
0: A tak víš, jak se vnímáme oba dva vnitřně.
1: To no, no, ale extrémně ti to sluší. No a já, jo, já zůstávám v tom, v čem jsem ráno přišla, tedy ve volných kalhotách a takovém volném triku, protože samozřejmě těch 12 hodin potřebuju nějak přežít. A nemám žádný special Vogue model tady na naše posluchače.
0: Lení?
1: No.
0: Nechceš půjčit i moje trencla?
1: Mám odejít ze studia, nebo po tobě něco hodí?
0: A vy jste říkali, že jsou hezké. Teď jste mi všichni říkali, že jsou hezké. A najednou je nechceš? Vidíš? Takže byly moc obyčejné na návštěvu.
1: Ne, nebyly. Jo, a do toho ještě Ráďa, aby to, toho nebylo málo, jo, aby jsme vedle sebe vypadali úplně totálně, ano. Tak si ještě přepudrovává nos, aby se neleskl. Takže jako vypadá, jak kdyby přišel před 5 minutami do rádia.
0: Ty jsi čečená pořád, a to ti říkám vždycky. Mimochodem taky jsi zdala tvář, nebo... To bude, to je velký špatný. Dobře, v přímém přenosu odchází Lenča. Tímto končí moderátorský maraton den druhý s Lenčou a Radimem. Teď už asi jenom s Radimem, ale... Já ji zkusím ještě domluvit, jo. Kdyby něco, caz radio.cz, příběh Patrička, kvůli kterého děláme ty šaškárny.

0: moderátorský maraton Rádia Čas.
1: Tak co, mluvíš se mnou, nebo nemluvíš, nebo... Nebo jak to bude?
2: No tak prostě jenom kvůli malému Páťovi.
1: Ano, přesně, kvůli malému Páťovi a kvůli tomu, že jsem si dovolil si upravit kousíček oblečení, protože bude den otevřených dveří, tak nám tady princezna málem odešla ze dveří, přitom jí to sluší pořád a vždycky to říkám. Mimochodem, jenom kvůli malému Páťovi jste už teď vlastně, dejme tomu v polovině, jsme tak plus minus moderátorského maratonu Rádia Čas s ranní dvojkou, tak vybrali kolem 131 tisíc korun. Leni, pojďme si připomenout ještě, kde všude, jako se dozvíme, jednak to základní příběh malého Páti, ale hlavně jak pomáhat.
2: Tak určitě se podívejte na náš web časradio.cz, tam je celý příběh, samozřejmě taky z našeho vysílání Rádia Čas. QR kódy najdete nejenom tady u nás ve studiu, protože už za chvilku nám začíná den otevřených dveří, takže se za námi můžete stavit, ale taky na našich sociálních sítích, hlavně na Facebooku.
1: Mimochodem přišel dotaz přes WhatsApp Rádia Čas od Boba, jo, a mi to vlastně něco připomnělo. Rádio Alenko, co vy a ponorka nebo únava? Ještě si nalezete na nervy, jinak vás obdivuju v tom maratonu, to přišlo krátce po 13. hodině, to ještě než bouchla. Jo, a taky jsem přispěl sice malinko, ale každá kačka se počítá, ať se vybere co nejvíc. Bobe, děkujeme moc.
2: Děkujeme moc. No tak budeme odpovídat?
1: Odpovíme, no, klidně zodpověz.
2: Tak jak to máš ty?
1: Já jsem pořád jako stoicky stejný, takže... Takže tak, takže...
2: Já už poznám, kdy kecá, jo.
1: On myslí jako v rámci aktuálního maratonu asi, víš, jako jo, protože takhle. Člověk jako má toho člověka, u kterého ví, že za 3 hodiny bude pryč, tak ho má pořád na očích. Asi tak to vnímá Bob.
2: A vnímá to tak Bob, nebo radím se bez slobednář?
1: Jo, jestli RSB nebo Bob, jako nebudeme se rád na písmenka, no, že? No.
2: Tak já za sebe cítím únavu, ale ponorku necítím. Protože tady je tak dobrá atmosféra, naši kolegové jsou nám takovou oporou a s Ráďou obecně taková sranda, že tak samozřejmě nebudeme vám prozrazovat, že vnitřně, já třeba to mám tak, že mám Ráďu i ráda.
1: Pojďme si říct něco... Pojďme si říct něco, malý poznatek jenom co se týče toho, jak se dopujeme, a to bude špatné, ona začíná reagovat na každý for opravdu huronským smíchem. Já to cením, ne, všiml jsem si jedné věci, když jsem se tak jako bilancoval o začátku, protože já dneska jím míň sladkého než včera, ale ty si říkala, že hlavně z počátku dne jsi měla jako velký cukrový deficit, nebo jako sacharidový deficit.
2: Ano, včera jsem jedla méně a dneska už fakt ten hlad jako, že i když člověk nemá fyzickou aktivitu, ale má vlastně takovou psychickou a mluvící.
1: Ono se to nezdá, ono je to fakt jak posilka.
2: Tak se to pálí, takže dneska jsem měla mnohem větší hlad a snědla jsem víc jídla, víc sladkého a víc kávy než včera.
1: Takže uvidíme, protože jak říkáme, jsme zhruba v půlce, ano?
2: Co ty, Ráďo?
1: Teď myslíš ohledně čeho?
2: Ohledně jídla, ponorky a nálady.
1: Tak snad jenom jako jedno z toho, protože je čas a za chvilku čerstvé zprávy. Teď ani nevím, jestli Honza byl dneska s Marcelkou Fabiánovou, jo. Takže snad jenom tu první otázku, a to už jsem řekl, dneska jím o něco méně, ale těším se na nějakou sladkost. A posluchači Rádia Čas v rámci dne otevřený dveří, já nevím, co jste chtěli slyšet.
3: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
4: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
5: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
6: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online. We were

0: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
1: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
2: Vybavujete domácnost?
3: Jo.
2: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Mojepneu.cz a jedeš dál.
5: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online, přezuj bez čekání. Mojepneu.cz.
6: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
7: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
8: Řidiči, aktuálně pozor v Havířově na Dlouhé třídě. Provoz tady komplikuje srážka nákladňáku a osobního auta. Na výjezdu z Jeseníku ve směru na Rejvíz havarovalo osobní auto. Na místě zasahují záchranáři. A na Jižní Moravě je po srážce 4 osobních aut hlášena vážná situace v Bzenci v ulici Jiřího Volkra, kde havarované vozy blokují ulici. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Pohodové odpoledne časáci, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Psychické potíže trápí téměř 80% Čechů. Z velkého mezinárodního průzkumu také vyplývá, že stresem ale trpíme nejméně ze všech okolních států. Nejvíce nás trápí peníze a vztahy. V porovnání s cizinou máme také největší problém nějakého dobrého terapeuta najít. Mladí pak vyhledávají pomoc u umělé inteligence.
9: Morava aktuálně.
8: Ostrava intenzivně řeší stárnutí populace. Krajské město má na příštích 5 let připravený nový komunitní plán, který reaguje na rostoucí potřebu dlouhodobé péče. Pokračuje mluvčí města Gabriela Pokorná.
10: Nový komunitní plán reflektuje proměny společnosti i demografický vývoj. Chceme, aby sociální služby v Ostravě zůstaly dostupné, kvalitní a udržitelné. Současně posilujeme podporu lidí v jejich přirozeném prostředí a zaměřujeme se na oblasti, které budou v dalších letech pro obyvatele nejdůležitější.
8: V Kyjově na Hodonínsku vyrostlo nové centrum technického a inovativního vzdělávání za 220 milionů korun. Jihomoravský kraj v areálu polytechnické školy vybudoval moderní výukové dílny, špičkově vybavený autoservis i digitální laboratoř. Investice umožní studentům pracovat s nejnovějšími technologiemi z praxe a škola díky ní otevírá i nové obory pro autoelektrikáře a autolakírníky.
9: Rádio Čas, sport.
8: A čeští fotbaloví reprezentanti po sérii nezdarů vypadli z elitní 50 světového žebříčku FIFA. Národní tým po 4 porážkách v Lize národů klesl o 3 příčky na 51. místo. Celému světovému pořadí dál vévodí úřadující mistři světa ze Španělska.

0: Studio Rádia Čas krátce po 14. hodině. De facto v tuto chvíli odstartoval den otevřených dveří v našem mediálním domě. A ještě předtím v podstatě hosté vzácní a víte, Lení, představ, protože my budeme trošku strašit, ale s takovou láskou a vášní, že?
1: Ano, protože přišli tady milí hosté z Dark Devils, Radek a Jiřík. My vás tady moc vítáme.
2: Taky zdravíme, zdravíme.
3: Ahoj, ahoj.
1: Mimochodem, musím říct, že jeden z vás vypadá jako já, po probdělé noci, když se neodmaluju. A potom si protřu ráno očka pořasence, tak už to vypadá, že jste připraveni na velkou show, tak pojďte nám tu show přiblížit.
2: To už mám přípravu pod masku, takže vypadám trochu jak panda.
1: Ano, jako panda, přesně, přesně. Pod jakou masku, pojďme to přiblížit našim posluchačům.
0: Kdo jsou vlastně Dark Devils a rozhodně, protože když jsem slyšel poprvé, člověk si řekne jenom krampusáci adventní čas, ale to zdaleka není pravda, že jo?
3: Není to pravda. Náš spolek prakticky sídlí v Třinci, jo, a neděláme jenom ty krampusáky a klasické čerty, ale vystupujeme i třeba hodně v Polsku s jednou skupinou hudební, děláme i tam křoví, jo, takže jezdíme i na charitativní akce, prakticky hodně charitativních akcí, jako je dneska tady, nebo tento týden. Mm-hmm. Jo, takže není to primárně jenom o tom strašení, jo, ale je to o spoustě dalších aktivit.
2: Letos budeme mít třeba i Mikulášskou v Orlové a tam nechcou vůbec žádné masky, chtějí klasické české čerty, takže budeme namalováni, budeme vypadat jako klasický český pohádkový čert.
3: Krásné černé paruky.
0: Jak jste začal, tak Mikulášskou a začalo to znít jako věta, tam nechcou vůbec žádné děti. Protože jako co si budeme dělat, děláte to ne tak, jako že člověk, když mu bylo 8 nebo 10, poznal, že je to jako papírová maska, když to přeženu, ale prostě člověk má pocit, že se otevřela jiná dimenze. Mimochodem ty jiné dimenze, právě kromě klasických čertů, vlastně mají jména, jsou to démoni nebo jsou to bytosti, které vlastně nejsou pojmenované a je to vznikly jenom na základě vaší fantazie.
2: Myslíte jako přímo ty naše masky?
0: Přesně tak, přesně
2: jo,
0: tak.
2: Jo, máme je pojmenované podle sebe. Třeba já mám Lord Draco, moje žena je Pandora, jo, buď to vzniká z toho, jak je pojmenována od obchodníka ta maska, anebo si člověk vymyslí úplně nějaké svoje.
1: Mě by zajímalo, jak jste se k tomu dostali, protože přece jenom jako tak přemýšlím, jak by mě napadlo, já bych chtěla dělat prostě tady takovéhle postavy čerty, tak jak jste se k tomu dostali, byla to náhoda, nebo jste viděli třeba někde show a řekli jste si, jo, to je přesně to, co chceme dělat?
3: Ono to vzniká vždycky takovou náhodou na nějaké show. Mm-hmm. Jo, je to tak. Jo, takže viděli jsme nějaké videa z Rakouska, jo, hlavně na YouTube. Začalo to pronikat i k nám do republiky, od jižních Čech přes střední Čechy, severní Čechy. Pomalinku se nám to rozjíždí i přes severní Moravu, jižní Moravu, Slovensko. Mm-hmm. Trošičku je problém se dostat do Polska.
0: Jo, takhle, jakože víra a spol a přece jenom trošku konzervativnější nálada.
3: Ano, ale i tohle to přijde dříve nebo později. Jo, takže ono to prakticky postupuje od těch Alp rakouských, italských, od Švýcarska, jo, a rozšiřuje se to ten fenomén po celé Evropě.
0: My si dáme za chvíli ještě jedno kolo povídání, ale nemůžu se nezeptat, protože ty masky, nebo spíš ty persony, abych řekl persony, jsou opravdu unikátní a vzbuzují respekt při nejmenším. Dobře, reakce dětí to tušíme, ale přistihli jste občas i některé jako dospělé, když se jim podíváte do očí, třeba v nějaký podvečer, že vlastně si trošku bilancují život?
2: No, ono je to právě, že naopak.
3: Je to paradox.
0: Děti bavíte?
2: Děti balíme a bojí se méně než dospělí.
1: Fakt?
0: Jo, já mám taky vítr. A upřímně, já jsem rád, že vás vidím takhle.
1: Já taky. Aha. Já jsem taky ráda, že vás vidím před.
0: Protože já mám pocit, že když jako jste jako profi a máte jakoby tu personu na sobě, že vlastně o mě víte všechno.
1: Vnímáš
0: to stejně, ale...
1: Ano. Já se fakt bojím. Já mám pocit, že jsem krampusák, já vím, že to není to samé, nebo že to není jenom o tom, jo. Ale viděla snad jednou v životě A já ten pohled asi fakt jako nedostanu z hlavy, jo. Takže je to třeba i tak, a nebo někdo vás vidí opravdu rád, že si řekne jako, že je nadšený z toho, že vás vidí a že se s vámi prostě nechá fotit. Já si představuju to dítě, jak běží k vám a nechá se jak s Mikulášem nebo se Santou fotit, je
2: no,
1: to tak?
2: Je to tak, jako reagují takhle i dospělí, jako někteří se bojí, někteří ne, samozřejmě, ale většina dětí reaguje dobře, pak nás třeba objímají, nechcou pryč a jako
3: vezmeme si je do náručí. Či už si je odnesem někam dál.
0: Oni, jo, dostanou. V tom případě, jako jestli se nechají odnést jakoby takovým stvořením, možná bych jako poslal trošku sociálku do té rodiny, protože se zdá, jako, že když už jde s čertem, tak ne, bez legrace, Jirka a Radek stále ve studiu Rádio Čas, ještě si pojďme popovídat. No a ti, kteří se třeba chystají na den otevřených dveří k nám do Rádia Čas, možná některé ty persony potkají, ale pšt, nic jsme neřekli. Moderátorský maraton Rádio

0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Mega koncert Rádia Čas 21. listopadu v Mustang Aréně. Mega koncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
2: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
2: rozšíříme výběr.
3: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
2: Ale je to na
4: nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
0: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
5: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Co se stalo s českým uměním po roce 1989? Objevte jeho proměny v Galerii výtvarného umění v Ostravě. Čekají na vás komentované prohlídky i tvůrčí dílny. A navíc, každý pátek jsou v Ostravském domě umění výstavy zdarma. Více na gvuo.cz.
7: Moderátorský maraton Rádia Čas.
8: Pro dobrou věc už druhý den ve studiu Rádia Čas od rána do večera za ranní tým Lenka a Radim. Od vás pro malého Páťu Kašpara přes 131 tisíc korun a sbírka stále pokračuje. Za pomoci nejenom vás na druhé straně, ale také vzácných hostů, kteří jsou s námi prakticky každou chvíli tohoto dne. Leni, kdo je to tentokrát?
9: Tentokrát Radek a Jirka z Dark Devils, kteří nám přivezli dokonce i ďábelskou show. Já vím, že to nebude o těch čertech, ale chci jenom přiblížit, abyste si dokázali představit úplně skvělé kostýmy. Kluci jsou připraveni, už jsme si trošku povídali, ale mě by zajímalo, co kostýmy? Kupuje se to, vyrábí se to?
8: Co? Jo, ježišmarja, mikrofon. Aha, já si říkám takové, to můžeš říct rovnou, takže, no, já občas nezapnu mikráky, pánové, no, pardon.
9: Tak a teď už je vás slyšet.
10: Máme ručně vyráběné, jako řezbářské, máme i malované, co se týká, že si dají protetika, namalujou se, no a potom ty kupované silikonové. Tak různě, no. Ty silikonové u nás asi nevyrábí, pokud víme, nikdo, takže si je necháváme dovážet přímo z Ameriky, od výrobců, co dělají masky i pro Hollywood, takže je to tamáť a není to lacná záležitost, no.
9: Co vás na tom nejvíc baví? Já úplně tak si říkám, co je ta...
11: Chtělo by se mi říct, že strašení.
10: Je to koníček, jako každý jiný. Je to jsme se v tom a
11: je to koníček, spousta lidí to tak nebere, bohužel, jo, protože děláme prakticky show a zábavu pro lidi. Je hodně lidí, kteří se k tomu staví negativně, ale jak říkáme, kdo nechce na takovou akci, tak ať nechodí.
9: Tak zase jako Madonna na začátku taky se k ní stavili negativně a kde je, že? Takže...
8: Mimochodem, někteří si pořizují za hypotéku dům. Co vy, musíte mít půjčky na to, abyste si pořídili takovou tu novou personu, protože vypadá to nákladně. To nevypadá... Teď mě napadlo jako Momulent, třeba kostýmy na Momulent a podobně.
10: Jako, jde to do desítek tisíc, ale půjčky na to, pokud vím, nikdo nebudeme.
11: Určitě ne, no.
8: A jak jsme zmínili ty persony, Lenka už se ptala tak jako, že vás to jako musí bavit, mě napadlo potom i ten privátní život. A někdy si ho přece, když je jako zadaní třeba, jste ženatý a podobně, zpestřujeme jako třeba různými hrami a kostýmy. Takže...
10: Ano, jde to i na to.
8: Jo, že jo. Takže přepadená Krampusem v prostřed srpna horkého, co je?
10: Jde, ale člověk to po 10 minutách sundává.
8: Jo, akorát, no tak nikdy stačí 5 minut.
9: A já jsem si říkala, na co se ten Ráďa ptá? A hned ta blesková odpověď.
11: Ono je to složitější, protože víceméně je to rodinná záležitost. Jo, aspoň u nás ve skupině, ale myslím si, že ve většině skupin, jo, tak prostě vždycky chodí celá rodina.
8: Mm-hmm. Pánové, logická otázka, příležitost někdy by to teď někoho chytlo, nebo vás dokonce dneska potkal na dní otevřených dveří a chtěl si vás v vouzovkách objednat, kde vás najdeme, jak je vás nejlepší kontaktovat, anebo opravdu musíme jít někdy o půlnoci na louku a něco tam spálit, abyste se objevili?
11: Hlavně na Facebooku Dark Devils. Jo, jsou tam veškeré kontakty, e-maily, telefony, mm-hmm. webové stránky máme momentálně v přípravě, mm-hmm. předělávají se, takže tam to je mimo, ale jak říkám, Facebook a Instagram.
9: Minimálně na našich sociálních sítích se určitě uvidíme, protože i ze dne otevřených dveří tady u nás na Rádiu Čas, tak nějaký ten záznam 100% bude.
8: Moc krát děkujeme, že jste přišli podpořit.
11: Taky děkujeme.
8: Jenom se chceme zeptat, umíte trošku malovat? Nebo se aspoň podepsat, co asi jo, že jo?
10: Ale pastelkama,
8: jo. Jo, tak s
11: dovolením. Křížky asi zvládneme.
8: Ano, nebo bereme cokoliv, máme tady speciální plátno, jako takový pomyslný vzkaz pro malého Páťu a vy jste nám hodně přišli pomoci v rámci dne otevřených dveří, takže děkujeme moc.
11: Jak taky děkujeme.
8: Tak Jiříkovi z Dark Devils a pojďte se ještě počmáhnout.
11: A přijďte podpořit tuhle tu dobrou akci.
9: Děkujeme.
8: Moc děkujeme.

0: Tak to, co jsme anoncovali, pravdou je, připomínám den otevřených dveří ve studiích Rádia Čas, ale taky v televizi Relax. Za Lenču a Radima zveme, mimochodem už jsme tady měli první návštěvu, takže všechno funguje. Navíc jako máte to i s odborným doprovodem, buď to někoho z nás, kolegáčku Rádia Čas, nebo třeba i naše úžasná kolegyně Niky se vás ujme a celý, jak my tomu říkáme, barák vám ukáže, jo? A navíc, kdyby náhodou jste si vzali sebou chytré mobily, můžete přispět na malého Páťu Kašpara, protože právě proto se to všechno koná, případně si výhodně koupit solení.
1: Naše lístky na náš megakoncert Rádia Čas 21. listopadu, když přijdete dnes na den otevřených dveří, tak dostanete jeden lístek zdarma.
0: Tak a vy ostatní, pokud pořád jako netušíte, proč tak dlouho ta ranní dvojka ve studiu je a ještě bude zítra celý den a v pátek ještě dopoledne, tak Páťa Kašpar, mladý muž, mladý hrdina, čerstvě dvouletý, který se potýká s dětskou mozkovou obrnou. Bylo tam ještě pár bolístek navíc, třeba má i v bříšku sondu, kterou vlastně papá. Je to velký borec, ale chtělo by to podporu i na jeho rehabilitaci, vlastně i aby se rodina měla trošku finančně lépe. Jsou to úžasní sympatiáci a jejich příběh najdete na cazradio.cz.
1: A ten váš příběh je opravdu impozantní, protože máme druhý den moderátorského maratonu a na našem transparentním účtu je 131 470 korun.
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Zítra bude polojasno, místy se mohou objevit přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni. Na horách naměříme kolem 15 stupňů Celsia.
2: Moderátorský maraton Rádia Čas.

Hity, které milujete a návštěvy, které dávají smysl v rámci moderátorského maratonu Rádia Čas. Druhý den v plném proudu.

0: Neříkám, že jdeme do finále, ale takové velké finále dnešního dne, jeden otevřených dveří ve studiu Rádia Čas. Já tady mám příjemnou společnost, vlastně spousty milých lidí, kteří dodali energii. Mimo jiné, já držím v náručí Teresku. Teresko, řekni teď do mikrofonu ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Mimochodem, Tereska se nebojí ani strejdi rádi s knírem.
2: Ale teta Lenka tady taky někoho má. Mm-hmm. Úžasnou další mladou dámu, Aničkou. Tak Aničko, taky klidně pozdrav naše posluchače.
3: Ahoj.
2: No.
0: Mimochodem, vy jste jako bez legrace, protože já hodně cítím lidi, Lenča taky, máte všichni jakoby celá tahle grupa skvělou energii. Jo, to tak nebývá, takže moc krát děkujeme za to, protože pak to dává smysl, že člověk ví, že na tu druhou stranu, když promlouvá nebo dělá radost z rána, odpoledne jako kolegové nebo večer, takže to dává smysl.
2: Děkujeme moc, že jste přišli. Tak a Aničko, ještě mě řekni, čí to byl nápad dorazit tady za námi do Rádia Čas?
3: Jakože nápad to byl asi babička a dědy. Ty vždycky vymýšlejí takové výlety a fajn, vždycky to je zabava.
2: Tak to je super, babička a děda, normálně ti frčí bomby. No a jak se vám tady líbí u nás?
3: Nádhera, nikdy se nebyla jako v rádiu, to je moje první rok, kde jsem byla a topka.
2: Topka, hele, topka jsme.
0: Mimochodem, vlastně tahle ta grupa, která se tady sešla, je taková topka na druhou. Já teda s dovolením teď připosunu mikrofon, nebo možná tam je trošku níž, takže jestli si to oběhnete, Danuško, protože posluchačka Danuška, kromě pravidelné návštěvy s porcí zmrzliny, přinesla, dobrý den, dobré odpoledne.
4: Zdravím taky.
0: Přinesla ještě jeden speciální dárek a ten bych možná zmínil, protože já mám i z minulé návštěvy jeden v peněžence a ten je asi nejpodstatnější.
4: Je to 4 lístek pro Páťu, aby mu přinesl hodně, hodně štěstí.
2: Moc děkujeme. Moc děkujeme.
0: Protože jsme se tady sešli hlavně proto, abychom vybrali co nejvíc peněz pro Páťu Kašpara a jeho příběh a konec konců i pro všechny rodiče a všichni, kteří pomáhají rodičům a tak dál. Teď aktuálně celá velká, doslova velká rodina Rádia Čas, což jste právě vy, takže Danuško, moc krát děkujeme.
4: Za málo.
0: Teresko, děkujeme za návštěvu a celá velká rodinko, jste úžasný, děkujeme.
2: Mimochodem zeptám se ještě tady Aničky a Teresky, jenom protože máme tady babičku a dědu, někdo doma třeba ještě poslouchá, že bychom mohli pozdravit?
3: Teta.
2: Teta? Teta. Tak klidně pojďme pozdravit tetu.
3: Ahoj, teto.
0: Jo a já vím, že babička asi nechce k mikrofonu, jo, ale my do toho, to je jedno, já jsem myslel, že jste maminka, tak jestli vám to udělá radost, ne, jakoby co se týče mládí ducha těla, jo, takže vypadáte božsky, jo, tak jo.
5: Tak to vám rádi pěkně děkuju.
0: Že jo, najednou člověk promluví do toho mikrofonu, tak jo.
2: Najednou to jde.
0: Tak pojď, už to Teresko, teď pustíme společně písničku, jo, a děkujeme za návštěvu, další hosté čekají, takže řekneme si ahoj ještě jednou, řekni ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj a pomáhejte Páťovi.
1: Pomáhajte Páťovi.
0: Pomáhajte. A brečí. Tak a pojď a uděláme cvak. Tady klikni na tohleto. Tak a udělej cvak. Jo, počkej, Rádě to musí nahrát.
2: Rádě to učí Teresku tak, jak to dělá on.
0: Počkej, ty to Lenko, jedeme, jo? Hop.
6: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi.
7: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně, místo, kde je všem lidem dobře, místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
8: A Tatra Trax v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
7: Hity, které milujete. Radio
6: Čas. Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Moderátorský maraton Rádia Čas.

0: Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
1: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
3: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
4: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
5: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innogy. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innogy v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innogy.
6: Megasekáč Opava. Nové zimní zboží od pondělí 5. října. Megasekáč Opava na Těšínské ulici. Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Nový kousek najdi si hned www.megasekáčopava.cz.

0: Řidiči aktuálně pozor na dálnici D1 před Ostravou. Na 344. kilometru u Klimkovic komplikuje provoz nehoda kamionu. V Ostravě navíc ve Výškovické ulici se srazily dodávky s motorkářem. Na místě jsou zranění a zasahují záchranáři. V Havířově na Dlouhé Třídě stále brzdí dopravu srážka nákladňáku s osobním autem a na Jižní Moravě počítejte s další vážnou nehodou na dálnici z Olomouce do Vyškova. U Drysic zablokovala pravý pruh srážka osobního vozidla s nákladňákem. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré odpoledne časáci, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Za hypotéky v Česku si opět připlatíme. Úrokové sazby se dostaly na nejvyšší úroveň za poslední necelé 3 roky, což komplikuje situaci lidem, kteří chtějí stavět. Pro kupující hotových bytů to ale přináší výhodu, protože kvůli úbytku zájemců jdou ceny nemovitostí dolů a při nákupu si mohou vyjednat velké slevy.
1: Morava aktuálně.
0: Moravskoslezský kraj pokračuje v podpoře prodejen s potravinami v malých obcích. Na provoz přispěl 57 obchůdkům skoro 8 milionů korun. Více podrobností dodává náměstkyně hejtmana Šárka Šimuňáková.
2: Moravskoslezský kraj podporuje obchůdky, které jsou v odlehlých oblastech. Je to důležité, aby byly zajištěny základní služby a zároveň to slouží i jako určitým způsobem komunitní centrum, protože se tam scházejí lidé z obce. Byly podpořené 2 provozy, které jsou samoobslužné, je to Čavisov a Jakartovice a potom další provozy, které mají standardní obsluhu.
0: V Otrokovicích je hotová první část nové cyklostezky, která propojí město se zlínskými Malenovicemi. Krátký úsek vede z Kvítkovic pod dálničními mosty. Na trase směrem na Napajedla navíc města nově instalují speciální solární světla zapuštěná přímo v asfaltu, která cyklistům pak usnadní orientaci po setmění.
1: Rádio Čas, sport.
0: A basketbalisty týmu Slavia Praha era NBK čeká dnes večer historická premiéra v Lize mistrů. Nově sloučený klub pražské Slavie a mistrovského Nymburka vstoupí do prestižní evropské soutěže domácím zápasem proti úřadujícímu německému šampionovi Albě Berlín. Vůli nevyhovujícím parametrům pražské haly Královka se atraktivní duel odehraje v pardubické Enteria aréně v 18 hodin. Ve čtvrtek můžeme očekávat polojasnou až oblačnou oblohu. Místy by se mohly přidat i přehánky. Teploty se budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni. Tolik další zprávy naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.
3: Radio Jazz. Hity, které milujete. Radio Jazz. Hity, které milujete.

Hity, které milujete.

0: Radiočas, cazradio.cz, hity, které milujete, byla menší pauza, sem tam budou, ale pozor, zase někdy okořeněné jinými hlasy v éteru Rádia Čas, Lenča Radim a spousta lidí kolem nás v našem mediálním domě, protože až do 17. hodiny plus minus v Ostravě Porubě na Stavební ulici probíhá, co, Lení?
1: Den otevřených dveří tady u nás v Rádiu Čas a taky na Čas roku jsme tady opravdu úplně všichni, takže přijďte za námi, přijďte se podívat, nechat si třeba podepsat podpisovou kartičku, nevím, proč mi to napadlo jako první.
0: Protože mluvilo tvé podvědomí.
1: Ne, protože jsou tady přede mnou na stole, ale jinak důležité je se potkat, podívat se, jak to tady funguje v rádiu a chtěla jsem tím říct, že tady opravdu potkáte všechny naše kolegy.
0: Doporučuju takhle, z videí možná budete mít pocit, že někteří vypadají děsivě, jo, ale to nejsou naši kolegové. Já jenom připomínám, že nám přišla pomoci s touhletou speciální návštěvou skupina Dark Devils, kteří, pozor, nejsou to jenom čerti krampusáci, ale v podstatě jakoby osobnosti z jiné dimenze. Ještě jedna nás navštíví, jak říkám, sociální sítě to jistí a právě tam, ať už naše webovky cazradio.cz nebo Facebook Rádia Čas, najdete, proč to všechno děláme. Příběh Páti Kašpara, protože pro něj vysíláme už prakticky druhý den v kuse za ranní dvojku. Páťa byl postižen dětskou mozkovou obrnou. Ještě nějaké další trable hned po porodu, ale je to teda bojovník a my chceme pomoci celé té jeho velké rodinné partě.
1: A vy pomáháte s ním námi a jsme za to velmi rádi, protože aktuálně na našem transparentním účtu je 134 tisíc 70 korun. Prosím vás, nenechte se zmást, pokud na ten účet půjdete. Ano, je tam trošku jiná částka. Vždycky si musíte vyfiltrovat to datum 6.7.10. My mluvíme opravdu o
0: částce. To jsme se naučili, jo? No. To jsme se naučili, protože ten účet vlastně na ní bylo přispěno nedávno v rámci akce Kolečko spojuje, kterou jsme si představovali, protože víc lidí fandí Páťově příběhu.
1: Tak, takže my vlastně vždycky říkáme tu částku, která je za maraton, to znamená za ten časový úsek, kdy probíhá maraton Rádia Čas.
0: Tak jo, to je to podstatné, jedeme dál. Mimochodem, kdybyste měli chvilku chuť, ať už nás třeba podpořit v úzovkách zprávou přes WhatsApp, nebo nám napsat, co vy bláznivého byste udělali za nějakou krásnou částku, jdeme tomu za milion, protože my dneska skládáme různé challenge, abychom vybrali více peněz. Možná bychom mohli říct, že jsme slíbili, že kdyby to náhodou bylo 500 tisíc.
1: Ano, tak
0: půjdeme. Suma sumárum v pátek, tak?
1: Půjdeme do ledové vody se otužovat.
0: Naštěstí má to být v říjnu, tak prý jenom nějakých 10-15 stupňů, jo? A můžu být oblečený.
1: No, ale tak jako...
0: Jo, to ještě doladíme,
1: jako
0: že?
1: Jako my chceme co nejvíc ano. peněz, ale zase se máme
0: to
1: i rádi.
0: To ještě doladíme, vymyslel kolega Marťa Fabík.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
3: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Aby vám bylo teplej i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
6: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
7: Mým hostem je paní Dominika, která zhubla 60 kilo, což je vlastně více než jedna Táňa.
8: Přijdete domů v

0: potřebuju trošičku změnit. A zjistíte, že jste vlastně snědla všechno, co jste si koupila do zásoby. Není vám dobře, máte výčitky svědomí, chtěla jste začít hubnout, no tak zase to nevyšlo. Takže u mě přejídání bylo opravdu na běžné denní bázi. Nedokázala jsem se s tím poradit.
1: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax.
2: Moderátorský maraton Rádia Čas.

0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: Zítra bude polojasno, místy se mohou objevit přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni. Na horách naměříme kolem 15 stupňů Celsia.
2: Rádio Čas.

pracovat.

0: Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc okurka salátová kus za 11,90 a mouka Karlova koruna hladká, polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90. Penny.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Moderátorský maraton Rádia Čas.
6: Je mi líto, ale je to tak, k tabuli půjde Líčková. Jo, to bych ti musel zapnout mikrofon taky.
7: Ne, už ne.
6: Ale ano, ano, Líčková. My už jsme si řekli včera v tento čas, že jsme se na tebe zasedl.
7: Ano.
6: Jenom připomínám a to vám řeknu, já jsem profesor dějin Rádia Čas, ale zajímají mě i dějiny budoucí a právě probíhající, což je moderátorský maraton Rádia Čas. To je aktuální téma tvé zkoušky. Nehrabej se v tom... Jak se to jmenuje? V počítači? Přesně tak. Řekni mi, co se to teď děje a proč Ranní dvojka Rádia Čas vysílá i teď v 15.40 aktuálně.
7: Máme tady moderátorský maraton, to znamená 3 dny v kuse od 6 do 6. Tady jsme s vámi, Radim Malenka, a vybíráme penízky na příběh malého bojovníka Páti, který od narození bojuje s Moskvou obrnou, takže díky vám může mít ten život mnohem kvalitnější a taky se posunout, vlastně krásně cvičit na rehabilitaci. A doufáme, že taky penízky pro celou Páťovu rodinu, protože tato potřebuje úplně nejvíc.
6: Přesně tak, jak už jsme se bavili dneska. uznávám ti bulbodu navíc. Myslím, že jsem zažil nejdelší lidské mrknutí. Říkám to správně, že jo?
7: Ano.
6: Lenča na mikrovteřinu usla, ale už se mi vrátila. Dokonce mimochodem v rámci dne otevřených dveří, který právě ještě teď zhruba hodinu 20 probíhá ve studiích Rádia Čas a celém našem mediálním domě, tak když nás navštívila teď, co jsem ti vlastně chtěl říct, jedna návštěva, řekli, vyfotíme se a tamto, mimochodem Lenča Půvabná, vstalo ze židla a řeklo, tak jo. A šla se oddaně vyfotit, ale chceme vám jenom poděkovat, protože lidé, kteří tady chodí a ty dušičky, které se na nás těšily, tak nám hlavně dávají tu zpětnou vazbu, že to má smysl, co děláme.
7: Jo, a taky nám dáváte energii. Já budu mluvit sama za sebe, ale opravdu už tu únavu trošičku cítím, takže občas se i projeví a je opravdu úžasné, že když k nám přijdete, tak nás úplně nabijete. Takže za to moc děkujeme. No a samozřejmě, i kdybyste se nedostali tady sem k nám osobně do Rádia Čas nebo do Čas roku, ke klukům, se kterými vlastně celý maraton procházíme společně, tak to nevadí. Můžete se podívat na náš web časradio.cz, taky na naše sociální sítě. Všude máme QR kódy a na malého Páťu můžete přispět.
6: Lení, to už není žádné zkoušení. Myslím, že nám ctí říct aktuální částku. Tak řekni, kolik. A jestli třeba nám to stačí, nebo bychom chtěli ještě víc.
7: Tak já myslím, že když budu mluvit sama za sebe, že jak mě znáte.
6: Můžeš mluvit za nás oba teď.
7: Jo, jak mě a Rádiu znáte z vysílání, tak chceme víc. A je to zatím 134 670 korun. Úžasná částka.
6: Jenom tak výhledově za to, jak vy jste úžasní a kromě toho, že přispíváte ještě takový bonus, protože po 17. hodině nám se tady dveře netrhnou, jestli to klapne a dorazí, tak Petr Rychlý, herec, daber, skvělý bavič. Trošku si říkám, jestli nebude bavit o nás a my prostě jenom řekneme, Peťo, povídej.
7: Jo, Peťo, povídej.
6: Peťo, povídej.
7: Si trošku zdřímneme.
6: Něco pro dobrou věc, ale tak uvidíme. Kdykoliv v CZRadio.cz, tímto pozdraví do světa a děkujeme za všechny zpětné vazby.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: jste Radko Guras a Lukáš Dostál? Co tady v Kauflandu dělají?
1: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
2: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
4: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je Chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Mojepneu.cz. A jedeš dál.
8: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Mojepneu.cz.
9: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
10: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.

0: Pozor na dálnici D1. Před Ostravou u Klimkovic komplikuje provoz nehoda nákladňáku. Osobní auta policisté odklánějí už u Bravantic přes Klimkovice. V Ostravě ve Výškovické ulici záchranáři zasahují také u střetu dodávky s motorkářem. V Havířově na Dlouhé třídě brzdí dopravu pak srážka nákladňáku s osobním autem a z Jižní Moravy jsou hlášeny dvě dopravní nehody. U Drysic na dálnici do Vyškova stále blokuje pravý jízdní pruh srážka osobního vozu s kamionem a v Brně v ulici Poříčí havarovala dvě osobní auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Pohodové odpoledne časáci, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás o nich Marcela Fabiánová. Čeští řidiči v příhraničí berou polské čerpací stanice útokem. V sousedním Polsku po zavedení vládních stropů a snížení daní totiž skokově klesly ceny pohonných hmot, takže na jedné 50-litrové nádrži benzínu ušetří lidé z Česka přibližně 400 korun. Největší nápor a dlouhé kolony zažívají pumpy hlavně v Chaloupkách hned za Ostravou.
1: Morava aktuálně.
0: Velké kino ve Zlíně se po 10 letech od uzavření konečně dočká kompletní proměny. Vyroste zde moderní kulturní centrum za bezmála 640 milionů korun. A více podrobností dodává primátor města Jiří Korec.
2: Velký sál nabídne kapacitu až 1420 diváků. Počítá se zde se stupňovitým výstupným hledištěm, které bude možné využívat například pro konference, přednášky, festivaly nebo filmová promítání. Menší sál s kapacitou přibližně 200 míst bude sloužit například pro hudební klub, divadelní a taneční představení nebo jako zázemí při velkých akcích.
0: Město zde nechá vybudovat také podzemní parkovací dům pro zhruba 350 vozidel. Sousedská lávka v Karviné získala prestižní ocenění v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje. Most přes řeku Olši, který propojuje Karvinou s polskou obcí Hažlach, vyhrál hlavní cenu v kategorii dopravních staveb. Unikátní projekt pro pěší a cyklisty postaví byla radnice společně s polskými sousedy a jeho jméno loni v anketě vybrali sami obyvatelé.
1: Rádio Čas, sport.
0: A český tenista Tomáš Macháč úspěšně vstoupil do turnaje Masters v Šangaji a po dramatickém obratu postoupil do druhého kola, když porazil domácího soupeře 1-6-7-6 a 6-2. V dalším zápase vyzve Kazacha Alexandra Bublika. Čtvrteční počasí nám nabídne polojasnou až oblačnou oblohu. Místy se mohou objevit.

0: milujete. Včera plus minus v tento čas, možná o něco dřív, jsme měli podobnou návštěvu jako teď ve studiu Rádia Čas a ta návštěva nás mimo jiné opravdu krásně motivovala k tomu, nebo vás motivovala k tomu, abyste jakoby posunuli hranice své dobroty ještě dál a přispěli pro dobrou věc malému Páťovi Kašparovi. Za náš tým, za Rádio Čas i Rádio Čas rok Kiki, za Rádio Čas rok taky kolega Aleš. Zdravíme, zdravíme parťáci, ahoj.
1: Ahojte, my vás zdravíme. Ahojte.
2: Mimochodem, to je vlastně takový důkaz toho, že Rádio Čas a Čas rok se mohou spojit.
1: Ano.
3: Proč ne?
2: Nejen pro dobrou věc.
1: Přesně tak, tak, my jsme tady vlastně propojení komplet úplně všichni. A proto já vždycky říkám, že se tady cítím v rádiu jako doma, protože my tady jsme prostě taková jedna velká rodina. Mm. No mimochodem, co vy dva, už to táhnete teda pěkně dlouho, jaká?
0: Takhle to jsem právě chtěl říct, že původní pokus laboratorní byl spojit nás dva. Bohužel se nepodařilo, myslím jako mě a Lenču, ale tak jako na přes stůl to jde.
1: Na přes stůl to jde. A já myslím, že jako vypadáte celkem svěže, nevím, jestli tady máte něco speciálního k požívání, ale...
2: Jak dlouho jsi to trénovala tady tu větu, abys nám takhle zalohla?
1: No moment, já to jako nezní já, dostatečně věrohodně.
3: Já to slyšel, jak to v hlavě trénovala, vlastně ne v hlavě, ale nahlas tam na chodbě.
2: Ano, ano, jsme rádi, že tady máme Aleše, pravdomluvného rockera.
0: V rámci toho moderátorského maratonu, den druhý, prakticky ke konci, ale zhruba ještě za 2 hodiny, se dneska ptáme všech a vy jste taková ideální dvojka, že byste se mohli zasnít. Kdyby vám někdo nabídl 1 000 000 korun, ale až poté, co uděláte něco bláznivého, tak jako do čeho byste šli za to, že potom vám někdo vysype 1 000 000 na stůl? Pozor, nemáte je dopředu, jo, to Lenča myslela. Já bych jela cestovat, ne. To znamená opravdu. Co byste udělali pro 1 000 000 korun?
3: Nic, já pro peníze neudělám nic.
0: Ježíš, co ty to máš doma? Ty máš doma filozofa, ty máš doma opečovávatele.
1: Ti říkám, že to je vzácný kus.
2: Ale, jako to úplně...
1: Vyhynulý už na dnešní
0: ale
1: dobu.
0: Ale to byla poklona.
2: No ale absolutně, protože včera ještě jsme tady řešili, máme tady nějaké jako moje nějaké záležitosti osobní, a Aleš se tak podíval a řekl jednu větu a já... To je prostě... To je pohlazení po duši. Jako, víš, že možná bych být tebou přemýšlela i na nějakou kariéru třeba nějakého, já nevím, řečníka nebo
1: motivátora.
2: Motivátora.
3: Nemyslím si, ale děkuji jako za námět.
0: No? Tak vlastně, Aleš, jakoby co se týče profesně, kromě toho, že už je teď srdcař rocker, tak je motivátor spíš, ne? Co se týče?
1: Motomotivátor.
0: Ne, svět aut, jakoby
3: jo, i blízký. Jo, určitě, přesně, tak určitě. Tak, to mě vlastně živí. Takže.
0: Dobře, takže Aleš, za 1 000 000 nic. Kiki, ne, jako ne, přispěješ ne. Do rodinného rozpočtu nějak 1 000 000?
1: No
0: nebo?
1: Samozřejmě, jo, co bych pro naše rodinné blaho neudělala. Takže mě i kdyby asi řekli, ať prostě, jako je to možná hnusné, jo, ale asi kdybych měla přeběhnout náměstí Tomáše Garrigua Masaryka Sagata, tak by šla.
0: Příběh.
1: Jo.
0: Příběh, přesně tak.
3: A to je ono, co ty peníze s lidmi dělají.
1: Co lidi s lidmi dělají, no jo.
0: Už běžíme dva mimochodem.
1: Jo, super.
2: Ale Aleši, já jsem řekla, že bych taky neběžela.
1: Tak to máme aspoň 2-2, no.
0: Oni se budou motivovat těma řečma.
3: A my se budeme, a vy budete mít.
0: A budou čekat na peníze, až vyběhneme domů. Chcete, prosím vás, ještě něco vzkázat všem, kteří nás teď poslouchají a říkají si, co se to tam děje? No tak to si říkají určitě, ale
3: no, tak to už,
0: přesně řečeno, jako zvažují, že třeba přihodí nějakou tu korunu?
1: No, aby při přihazování koruny taky dorazili sem za námi do mediálního domu, který dneska je vzácně, opravdu vzácně otevřený, protože pro nás je to vždycky, si myslím, že můžu mluvit za oba, strašně příjemné se vidět s těmi posluchači naživo.
3: Setkávat se s těmi lidmi, vidět je poznat, jací jsou, protože pro mě, vzhledem k tomu, že já jsem víkendový moderátor na rádiu Čas rok a nejsem ještě tady ani rok, respektive nejsem tam na tom rádiu ani rok, tak je to pro mě všechno nové vždycky. A vidím tak konečně ty lidi, kteří nás poslouchají, takže úplně super.
0: Člověk se na to takzvaně sáhne doslova, ano, jako ano, písmena, ano, na tu esenci.
1: A já vím, když jsem začínala já, jako opravdu čistě, jenom víkendový moderátor, který tady byl příležitostně, tak přijít tady přes týden a vidět to tady právě vás, ty obličeje, naše obchodní oddělení, promo a ty lidi, které běžně tady člověk jako o víkendu nepotkává, tak to je vždycky strašně milá záležitost. A jak tuším, že jsme se bavili spolu včera, že je to takové to, že milujeme takové ty team buildingy, to utužování, tak přesně to je to, že ten člověk tu má jako ten pocit, že i když tady být nemusíš, tak tady prostě být chceš.
2: Ano, je to tak.
1: Takže doražte, motivujeme vás nejen k tomu, samozřejmě taky k vybírání penízku na malého Patrička Kašpara, který určitě si myslím, kdyby nám mohl říct, že je za tohle vděčný, tak pane bože.
0: Za chvilku nám to řekne jeho tatínek. Protože dorazí, myslím, že přímo z práce s kolegáčky ještě dokonce, takže mají něco na srdci a my pro ně máme 400 našich posluchačů.
2: A mimo teda
1: ten je od nich, ten je krásný, takový velký, ten už jsem dlouho neviděla.
2: A moc děkujeme i za to, že vy podporujete maraton a než ukončíme tento vstup, Aleši, máš nějakou hlubokou myšlenku?
3: Tak, pojď, ne, já takhle,
1: zabij to zlato.
3: Já takhle nesypu z rukávu na pobel hluboké myšlenky, bohužel zklamu.
1: Kdybychom z toho mohli udělat nějaký podcast, že? Nějaký hluboký myšlenky.
0: Jakmile chlapovi řekneš, musíš teď.
1: To prostě, tak to nefunguje.
3: To prostě přijde v situaci.
0: To musí jít samo, přesně tak.
3: To nejde takhle.
2: To prostě přijde
0: pamatuj,
2: samo.
0: Kiki, ano.
2: Ale vidíš, to je hluboká myšlenka, to prostě přijde samo.
0: Ano, přijde samo. Děkujeme, že jste tu byli.
1: My děkujeme za pozvání a posluchači, my vám přejeme krásný další den moderátorského maratonu.
0: Užívejte. Zdá se, že další návštěva je za dveřmi, jdeme na to.
4: Moderátorský maraton.

0: Den otevřených dveří ve studiu Rádia Čas, poslední hodinka, uteklo to neuvěřitelně rychle, začali jsme kolem 14. hodiny. No a teď dá se říct, pro dobrou věc a i pro malého Páťu Kašpara, zabzučeli včelky a věrný posluchač Rádia Čas Olin z Kopřivnice dojel za námi a nejen tak s prázdnou. Oline, zdravíme, dobrý den.
1: Já zdravím všechny posluchače i vás tady v redakci a v studiu. Nebo jak to nazýváte tady?
2: Jo, studio.
1: Studio, no.
0: Studio, taká naše kopka, ano.
1: Ale je pěkná kopka, no.
3: Že jo,
0: krásná,
3: že jo.
0: Krásná, taková prosluněná.
3: Mimochodem, my vám chceme moc poděkovat, protože zatím jste přijel z Kopřivnice vlastně z největší dálky, s největším batohem.
1: No, baťoh je malý, ale dost na něj vyšlo.
3: No takže... právě, s největším nákladem. Takže moc děkujeme, protože jste přivezl úžasný med, medovinu, nádherné věci od včelek.
1: Tak jako berte to jako pro vaše povzbuzení, protože opravdu chápu, že od rána, od čestě včera, od dneska, ještě zítra. Mimochodem teda na Vůčapu jsem posílal takovou básničku, kterou jsem recitoval, ale koktal jsem u toho, byste to asi ještě ani neotevřeli, a tak potom to tam můžete
0: strašná
1: dohledat.
0: Strašná záplava zpráv, to se
1: omlouvám. Já věřím, to nevadí, to nevadí. Takže fandím vám opravdu a jak říkám, poslouchám vás pořád skoro, jako nepořád, protože já ráno se obluču do Monterek a prostě jsem furt činej do 10 do večera, pak přijde můj pejsek, ten mě vyzvedne a jdu po Kopřivnici na procházku, stavím se ve své nejmenované hospůdce, dám si pivečko.
0: Dobře vy, ano.
1: A tak dál, tak dál, a je to prostě, žiju, užívám si, jsem už v důchodu samozřejmě, mám 72 roku, takže, jak říkám, starobního důchodu si užívám, snažím se dělat radost sobě i jiným. Třeba tím, že máme takový pár kluků, co hrajeme na kytary, banjo a foukačky, kterou mám tady jednu taky samozřejmě. No tak scházíme se pátek, sobota, zahrajeme, zabrnkáme, když to je někde v hospůdce, tak zpívá celá hospoda, jak se říká potom na závěr, když se to pěkně rozšoupne. Mohl bych tady jmenovat místa, ale to nebudu, protože vím, že to nemáte rádi, nebo bych dělal reklamu, ale to by byla jako reklama opravdu taková přívětivá, taková dobrá, tam by se přišlo by tam více lidí a byl by to ještě zajímavější, ale já to vydržím.
3: Ale tak víme, že to je v Kopřivnici. A já třeba Kopřivnici znám a ona není až tak velká. Takže když někdo uslyší hrát harmoniku, tak bude vědět, že jste tam.
1: Ano, je to nejenom v Kopřivnici, je to i v Příboře.
3: Fakt?
1: Ano.
0: Ten taky Lenča zná.
1: Pravidelně. Poslední skoro sobotu v měsíci, každou sobotu tam, mě zase v jednom nejmenovaném, ale tam to si zjistíte určitě, nebo já vám to potom řeknu.
0: Oline, s dovolením jenom ještě jedna otázka, protože jsme ten med tak trošku zamluvili, medík poznáme, děkujeme za něj, ale vy jste říkal, že tady máme vlastně nějakého i, dá se říct, takového medovinového Oscara, dostali jsme na ochutnávku jako velmi ceněná medovina, že, v České republice.
1: No, ty dva vzorky, to je ten tmavší, je ten, co jsem říkal, to je z toho, bych tak řekl, profesionálně dělanýho, pro obchod a tak dále, ale ta světlejší, to je od kamaráda včelaře, který je prostě par excellence, ten teda dělá nejenom medovinu, ten dělá dokonce i víno a všechno, ale s touto medovinou, on to ani nevěděl, prostě se s jedním pánem na Slovensku dal do holbortu, jak se říká, protože on je takový perfekcionista, prostě zjišťuje všechno dopodrobna o těch problémech, o tom, co chce vyrábět a co podobně. A tak se s ním dal do řeči, byl za ním a on řekl, já ti to teda neřeknu, ale ten svůj recept, protože to si každý chrání sám. A on udělal podle sebe, tady tato je teda z lesního medu a vody. Mm-hmm. Nic víc, je to zastudená zrání, žádné prostě vaření a podobně. A on ten pán z toho Slovenska, tu láhev, nebo dvě láhve se tam dávají vždycky do té soutěže, dal do té soutěže na tom Slovensku a potom mu předal diplom, certifikát, tak ten byl opravdu, jak se říká, překvapený, vykulený. Ale udělal mu to samozřejmě radost, protože on je opravdu fakt skvělý.
0: To je tak, když to člověk dělá srdcem, nečeká a ta zpětná vazba se vrátí.
1: Přesně tak.
0: Stejně jako to, co jste nám donesl vy, včetně sebe. Prosím vás, vyjedete teď zpátky, že jo?
1: Pojedu zpátky, no.
0: Šťastný návrat domů. Doufáme, že vás aspoň trošku oblažila návštěva tady v našem mediálním domě a my moc krát... Ještě si to když tak projděte, ještě.
3: No jasně, ještě si projděte.
1: Jasně, je to krásný tady, jako já jsem se těšil. Protože jak navnadili jste, já jsem teda chtěl přijedu včera, ale zase mi do toho něco vlezlo. Za chvilku už mě čeká další kolega včelař, respektive můj student, protože jsem už zmiňoval několikrát, jsem od roku 99 vedl šilářský kroužek do dětí v Kopřivnici, tam mě prošly desítky kluků jako rukama, pár včelaři a jeden z nich je ten, za kterým za chvilku jedu, protože budeme stěhovat několik úlů od někud k němu na zahradu, protože on se zabývá množením odělků, výroba matek a mimo jiné dělá moji medovinu, nebo moji z mých medů medovinu, ale říkal, počkáš si tak minimálně 3, 4, 5 roku, protože on taky, to musí prostě sedět. Samozřejmě medovinu uděláte, jak se říká, za rok, uvaříte to a tak dále, tak dále. To jsou takový ti netrpěliví. Já musím být trpělivý, protože to má on u sebe někde v sudech a podobně, takže těším se na to.
3: Oli, tak my se taky těšíme.
0: Nepřetáhněte se nám, děkujeme za návštěvu, mimochodem další zdá se za dveřmi, takže máme střídání stráží, vy je dobře dveďte a pozdravte kolegáčky. Pozdravte kolegáčky
1: a děkujeme za tu věrnost. A děkuju za to, že jsem si mohl promluvit do rádia.
0: Jste profík.
3: Děkujeme.
0: Zdravíme včelky.
1: Děkuji moc krát.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na DEK.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: Potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Oblíbenou kofolu Original 0, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 31,90. A s Hruška klubem jen za 29,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 22,90 a s nálepkou za nákup navíc. Zmírejte za nákupy známky a získejte za každých 15 známek rostomilé plyšové zvířátka Kamarádi z divočiny jen za 49 korun. Více na mojehruska.cz.
9: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
10: Rádio Čas. Hit

0: seniorský maraton Rádia Čas.
1: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
2: Ano, na televizi Relax můžete taky vidět v další pořady, třeba i Selfie s Táňou, anebo každý všední den a konec konců o víkendu Opáčko i ranní kávy s Rádiem Čas, kterou jsme si prodloužili tak nějak zvláštně, dějte se, za chvilku bude 5:30 odpoledne a my jsme pořád tady. Len jenom v rychlosti vysvětli proč.
3: Protože máme moderátorský maraton, to znamená, že mluvíme od rána do večera, ale samozřejmě nejen tak z plezíru, ale pomáháme dobré věci Páťovi Kašparovi a celé jeho rodině. Protože přece jenom na začátku, na tom startu to neměl vůbec jednoduché a je potřeba podpořit jeho rehabilitace a zdravotní stav. Takže proto jsme tady.
2: Včera mimochodem vedl velmi krásnou řeč náš kolega Mikey Rešl. Mirku, ještě jednou ahoj.
4: Krásné odpoledne, ahoj.
2: Takhle, včera v tenhle čas už jsme vnímali méně, ale vnímali, protože ty ses rozhodl taky přispět na transparentní účet Rádia Čas. A teď nevím, jestli to proběhne dneska, proběhne zítra, ale týká se to tvého velkého snu, tedy leteckého snu. Tak klidně ještě specifikuj.
4: Ano, já jsem dneska dopoledne právě měl pilotní zkoušku, kdy jsem ukončil úplně definitivně můj pilotní výcvik, tedy úspěšně, podařilo se. A rozhodl jsem se, že samozřejmě taky přispěju a že přispěju 10 korun za každý kilometr, který naletím. Ještě jsem to teda nespočítal, protože přímo z letiště jsem přijel tady za vámi, ale letěl jsem teda z Mošnova do Krnova, z Krnova do Zábřehu a ze Zábřehu zpátky do Mošnova. Tak spočítám to a potom přispěju 10 korunou za každý kilometr.
2: Tohle je pro tebe.
4: Děkuji, děkuji.
2: Každý, kdo si jde za splněným snem a splní si ho, tak prostě si zaslouží to pomyslné odškrtnutí. Jsou další, co se týče jako tam těch výšin, nebo vlastně, když má člověk jako průkaz, tak má splněno? To mi nezdá, ne?
4: Myslím si, že těch met, které se dají splnit, je tam opravdu velká spousta. Každopádně já jsem opravdu na začátku té cesty a dostal jsem ten pytlík toho pomyslného pilotního průkazu, který už sice je, už existuje, ale je prázdný a já ho teďka musím naplnit všemi těmi zkušenostmi, dovednostmi, takže s absolutní pokorou a respektem ho budu pomaličku naplňovat a pak se popřípadě posouvat dál.
3: Já jsem moc ráda, že Mikey přišel s tou větou, že to udělal zdárně, protože zrovna ten pilotní jako lístek nebo průkaz, jako kdybys neudělal, to si nedokážu. Víš, protože třeba řidičák, že to tak člověk špatně zaparkuje, projede, špatně zabrzdí, to se ještě dá. Ale ten letecký průkaz, to už bychom možná tě ani neviděli, ne? Kdybys to nedal.
4: Zas tak divoké to není, my tam máme padák třeba v tom ultralightu, který jsem dělal já, takže když tak bych si to dal s padákem, ale to věřím, že se nestane. Já už ten pilotní průkaz mám déle, dneska jsem dodělal zkoušku takzvaně na prostor 3D, to znamená, že můžu lítat ať už výš nebo na řízených letištích, jako je Mošnov a podobně. Takže jsem pořád na začátku té cesty a jsem rád, že se to podařilo. No.
3: Já myslím, že to je krásné, jenom protože ty máš novou lásku, samozřejmě to nechci rozebírat, jo. Ale je vlastně krásné být tvou novou láskou, protože v podstatě ona je pořád jenom v oblacích, může být, že?
4: Já, abych řekl pravdu, tak mi to trošku nevyšlo, protože už to bude rok, co jsem začal s tímto výcvikem a měl jsem původně v plánu, že si první rande dáme někde ve vzduchu, jo, že to bude tak jako na tajňačku, přiletíme na letiště, trošku se to protáhlo, ale to nevadí, myslím si, že na to nejlepší se musí počkat.
2: Viděl jsi to slavné virální video žádosti o ruku?
4: No, ano, ano.
2: Jo, přesně tak, myslíš? To takhle dva letěli a on teda zjistil, že se jim jako porouchal, bylo to nějaké to menší letadlo, ty
3: jo,
2: se tomu asi vznal.
3: Já
2: jsem
3: to
2: lenči potom pouštěl a podobně a opravdu měli velké problémy a vypadalo to, že musí jako zajistit, jak on jí tvrdil, jako nějaké nouzové zařízení toho, aby to jako alespoň jako dopadlo v bezpečí, takže ona ho Boraska, pardon, výraz ze Severní Moravy a Slezska, musela navigovat a četla mu ten návod a v tom návodu najednou bylo Will you marry me? Vezmeš si mě? Já myslím, že ho dole roztrhla, jo?
3: Jo.
2: Ale nahoře teda řekla ano, takže
3: jako
2: malá inspirace, až bude ten správný čas.
3: Bouchala do něho pěstičkami, ale řekla ano. A já, když jsem to viděla, tak jsem se jí hodně divila, že bych ho zabila. Takže, ale máš inspiraci.
4: To ano, já už mám plán, ale ten prozrazovat samozřejmě nebudu. A je na to spoustu času.
2: Právě říkal, 4 měsíce už má plán. Dobře, fajn. Mikey, nějaký vzkaz pro všechny, kteří nás poslouchají a chtějí třeba pro změnu tentokrát splnit sen rodině malého Páti. Mimochodem, bychom se měli ještě do konce hodiny spojit s jeho statínkem, který nám dal vědět, že je v práci někde na cestách, tak se zkusíme mu zavolat a zjistit, co a jak.
4: Ano, já bych chtěl prvé řadě poděkovat všem, kteří přispěli, kteří pomáhají. A já osobně se to uvědomuji a jsem rád za to, že se můžu já plnit své sny, třeba je to přesně tím, že můžu lítat ve vzduchu, a vím, že někteří si své sny plnit nemůžou, tak alespoň tímto způsobem jim pomoct.
2: Facebook Rádia Čas, kde máte všechno přehledně, Páťův příběh na cazradio.cz, včetně transparentního účtu a samozřejmě QR kódu. Děkujeme moc, že pomáháte. Majky, plň si sny dál a ať se dílo daří. Děkujeme za návštěvu.
4: Děkuji.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
5: Zítra bude polojasno, místy se mohou objevit přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni. Na horách naměříme kolem 15 stupňů Celsia.

0: I ty, které milujete, a lidi, které milujete, nejenom tam na druhé straně v rámci moderátorského maratonu. Pomalu finišujeme den druhý, ale ještě spousta překvapení nás čeká. Konec konců nás potkala za poslední 3 hodiny víc než dost, protože společně s Lenčou jsme si uvědomili, že práce, kterou děláme, nebo poslání, dává velký smysl. Lení?
1: Protože jsme v 2. dni moderátorského maratonu, kdy opravdu pomáháme malému Páťovi Kašparovi, ale já vlastně, když řeknu, že pomáháme, tak ono to není dostatečné, protože mám pocit, že tenhle maraton extrémně spojuje a pomáháte hlavně vy tím, že přispíváte nejenom korunkami, ale taky i vlídným slovem nebo svojí přítomností, a jsme rádi, že i naši posluchači Rádia Čas přišli za námi do studia. No takže tady už vítáme další z nich, Libora.
2: Já vás zdravím všechny, dobrý den.
1: A taky Kubu.
3: Taky zdravím.
0: Výborně, jinak děkujeme za malé překvapení, dokonce v podobě nejen kávy, kterou jsme dostali. A vy jste tady kvůli nějaké pikle tady, Lení, jo, s Liborem?
1: Ano, ano, my jsme se s Liborem psali, protože Libor mi napsal, že je v Itálii.
0: Dobře, okay.
1: A že by přivezl nějakou kávu, ale že ty mu nechceš říct, jakou chceš.
0: Ano, tak protože... Ten ve dvojici, kdo si říká o dárky a pozornosti, nejsem já.
1: Takže, ano, ano, jsem to já, ale Ráďa je pak šťastný. Někdo to dělat musí.
0: Tvrdí
1: ano.
0: Lenča.
1: Tak ne, a tak Libore, řekněte klidně tady všem posluchačům do éteru. Byla jsem nějak jako nátlaková, říkala jsem, přivezte vagón, 10 kilo kávy.
2: Ne, ale to vůbec ne. Já jsem prostě chtěl dovést takovou pozornost, protože vím, že ráno bez kávy nejde. Mm-hmm. A Ráďa s Lenčou by nemohli fungovat ráno bez kávy. Takže jsem si říkal, že bych vám udělal takové menší překvapení a že bych vám

0: vezl takovou pozornost z Říma, přímo praženou u nich kávu.
1: No. Mimochodem dostali jsme k tomu i domácí skořicové šneky.
2: To je úplně nádhera, já se na to úplně těším.
1: Jo.
0: No.
1: Dobře.
2: Na oba.
1: Už je nemám. A teď bez legrace, protože asi jste si už trošku procházeli ten náš mediální dům. Jaké jsou bezprostřední pocity člověka, který vlastně třeba v uvozovkách ten barák vídá jenom z dálky, nebo má nějakou představu, jak to tady probíhá? Bylo to tak nějak podobně, jako když si člověk čte knížku a vidí nějaké ty postavy? Je to podobné jako v těch představách, nebo jiné?
0: No, ono je pravda, že já jsem tady byl naposledy ještě, je to asi tak za dob dinosauru, jak říkají teďkom, ještě to byl konkurs Ostrava Ostravský, takže to už asi nějakých milion let zpátky a od té doby se tady hodně změnilo. Je fakt, že představa je úplně jináčí a realita je taky úplně jiná.
1: Pardon, můžeme se zeptat třeba i Kuby, jakoby, jestli má podobnou zkušenost, protože on asi bydlí v okolí, jak jsem pochopil. Že Kubo, klidně pojďte k mikrofonu. Tak.
3: Já bydlím u Kauflandu, jo?
1: Tady kousek,
3: jako ano. U toho, jak je dole u slunka ta hospoda, tak já jsem tu poprvé. Jako...
2: A líbí se vám tady u nás na rádiu čas?
3: Jo.
2: Jo.
1: Dobrý, to je za tři, že jo, pereme to tak.
3: Já jsem spěchal z práce, bo kolegyně mě odvezla domů. Já jsem mi říkal, že chci navštívit Radio Čas, se podívat a přispěli jsme i v práci na toho Patrika.
2: Je, děkujeme moc.
1: Konec konců to je to hlavní, proč jsme tady. Pomáháme Páťovi, Kašparovi a celé jeho rodině. Transparentní účet ukazuje 137 tisíc korun. Možná teda Libor, který už si to tady možná jako někdy i vyzkoušel kdysi dávno, jak jsem pochopil, tak Libore, zkuste teď, co by jako pro tuto chvíli moderátor Radia Čas pozvat nebo ještě jako by pošouknout, bože můj. To je zase rádiův svět.
2: Pošoupnout.
1: Ano, to je ono, to slovo, ano. Pošoupnout k tomu, aby přispěli pro dobrou věc.
0: Já bych v prvé řadě chtěl poděkovat všem, kteří už přispěli. Zároveň bych chtěl poprosit, nabídnout tu možnost, že kdyby mohli, tak ať se vůbec neváhají, nežinírují a klidně můžou přispět, protože přispívají na dobrou věc, na malého Patrička.
2: Mně se moc líbí, jak každý to bere po svém, protože my, když řekneme, pojďte vyzvat naše posluchače, tak každý to bere trochu jinak. Tak Kuby, pojďte zkusit i vy říct, jak byste ponoukl naše posluchače, protože vy už to přispění máte za sebou.
1: Moje slovo bylo lepší, ale...
2: Jo, pošoup.
1: Ano.
3: My jsme to dneska poprvé jako v práci v radiu poslouchali. Tak já jsem řekl, rodina, tak jsem říkal, každý má něco, jako já mám krátkou paměť a to každý má prostě něco, tak jsem řekl, tak něco přispějeme, aspoň něco.
2: A to je fakt krásné, jo? To je úplně, jak ty návody se různí, ale vlastně potom zasahují úplně všechny v každé situaci, takže i krásný návod od Kuby, že prostě v práci řeknete a je to, a celá firma může.
1: Když si zpívala Dáda Patrasová, když jsem byl dítě, na gramofonové desce byla písnička Každý máme něco, tak dám Kubovi za pravdu, protože 10 lidí, ne na všech to jde vidět, jaký mají problém, ale každý má nějaké trápení a... Navazujem, Alenča už to naznačila i na projekt Kolečko spojuje, který taky přispěl právě malému Páťovi. My říkáme Maraton spojuje a díky, že jste u toho s námi. Děkujeme za návštěvu i za všechny dárečky.
2: Moc
1: Libor,
2: děkujeme.
1: Kuba a všichni tady kolem i vaši blízcí. Děkujeme moc.
4: Čtyři dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Hrdým partnerem je společnost Havel, Vrata, Markýzy, Rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
5: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
6: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
7: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz
8: Hity, které milujete.
9: Radio Čas.
8: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Stáhněte si aplikaci Clubcard a zapojte se do soutěže do 29. října. Tesco, počítejte s námi.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
10: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Moderátorský maraton Rádia Čas.

0: Sledujeme transparentní účet pro Páťu Kašpara v rámci druhého dne moderátorského maratonu Rádia Čas. Lenča Radim, ranní dvojka, teď už v podstatě ve finiši dnešního dne, ale rozhodně ne úplném finiši, protože ten transparentní účet teď s dovolením jako zbilancujeme s tatínkem. S tatínkem Petrem Kašparem, aktuálně na lince Rádia Čas, protože má pracovní povinnosti. Péťo, slyšíme se, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, slyšíme se.
0: Mimochodem, v rámci svých jako povinností, kromě těch rodinných, ale i pracovních, stíháte nějak poslouchat Rádio Čas Rock a bezprostřední dojmy, tedy, jestli můžem poprosit?
1: Určitě, jasně, každé ráno posloucháme s ženou a potom, když jdu do práce, tak jednak v autě, potom v kanceláři a momentálně jsem zase v autě, takže poslouchám i zase v autě.
0: Chtěl byste vzkázat třeba něco už těm, kteří penízky poslali, nebo třeba se, nechci říct, že rozhodují, ale prostě žijí s námi ten, chtěl jsem říct mega koncert, moderátorský maraton Rádia Čas?
1: Já bych jsem chtěl všem strašně moc poděkovat za to, že přispívají na malého. Vlastně pomoc, nebo takhle, to, že lidi pošlou příspěvek, není samozřejmost. Je to volba, kterou si vyberou a my jsme za to velice rádi.
2: A my jsme velmi rádi, že tu volbu udělalo co nejvíce našich posluchačů, protože zatím, a to jsme teprve na konci druhého dne, nebo blížíme se ke konci druhého dne, tak na transparentním účtu je 138 470 korun, takže já si myslím, že v té poslední hodince by 140 000 tady v rámci maratonu mohlo padnout.
1: Je to strašně krásná částka za tak vlastně krátkou dobu, takže ještě jednou bych chtěl všem moc poděkovat.
2: Peťo, možná pojďte nám říct, protože my se bavíme hodně v penězích, přece jenom v tom dnešním světě to tak prostě je. Jsou potřeba na nějaké věci, na řešení problému a podobně, ale co třeba pro vás tahle částka znamená, když bychom to převedli na ten praktický život? V čem vám to nejvíc pomůže?
1: Tak nám to pomůže v tom, že vlastně peníze, které se vyberou, tak se zaplatí léčba pro malého, která vychází na nějakých 30 000 korun měsíčně.
0: Mm-hmm. To bylo zjištěno, to je důležité hlavně vypíchnout, ano.
1: No, to je fakt, že jsme to ještě nezmínili nikde, ale lidé to můžou vidět na tom transparentním účtu. Nejsou tam teda sice všechny platby, protože samozřejmě něco nastojí cestování do toho nového města, ubytování a tak dále, ale ta léčba, kterou vlastně Patriček postupuje a která se hradí z transparentního účtu, tak si vlastně každý, co se na něho podívá, může projet tu historii a podívat se.
2: Mm-hmm. My jsme říkali, protože důležité je nejenom zaměření na Páťu, což je samozřejmě to nejdůležitější, ale taky na vás jako na rodinu. Umožní vám třeba i ta částka k tomu, abyste si oddechli a mohli třeba někam vyjet, alespoň na víkend, na dovolenou, na nějaký volný čas, abyste si mohli užít, protože i to je velmi důležité, protože vy v podstatě potřebujete být v pohodě a nějak opečovat i sebe.
1: Určitě, vlastně s ohledem do budoucna, s tím, že malý bude na vozíčku, jsme museli rozšířit vlastně bydlení, takže vlastně penízky, které my ušetříme jakby z práce a z dalších nadací, tak, nebo respektive dalších příspěvků, tak použijeme právě na tu rekonstrukci do budoucna.
0: Peťo, my to všechno zbilancujeme nejen v průběhu zítřejšího dne, ale taky v pátek, kdy se tady potkáme, doufám, že s celou rodinkou, abychom vám oznámili dobrou zprávu. A jenom tak na okraj, jestli teď budete stíhat, já bych poslouchal v nejbližších minutách i všichni posluchači Rádia Čas naše vysílání, protože dál jedeme live, moderátorský maraton a mám pocit, že tu částku ještě trošku pošoupne opravdu vzácný host. Bavič, herec, skvělý dabér a myslím, že příjemný parťák opravdu pro tyto chvíle Petr Rychlý, který už je za dveřmi, takže vypoložte telefon, nalaďte si Rádio Čas, pozdravte nám paní, ať se brzy uzdraví, protože teď ještě marodí, pozdravte nám Páťu a jsme rádi, že to pro vás můžeme dělat s celým naším týmem.
1: Dobře, já vám strašně moc děkuju a budeme teda poslouchat.
0: Díčkejte se, děkujeme moc.
1: Děkujem.
3: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
4: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Mega sekáč Opava. Nové zimní zboží od pondělí 5. října. Mega sekáč Opava na Těšínské ulici. Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Nový kousek najdi si hned www.megasekáčopava.cz.

0: Řidiči aktuálně pozor v Olomouckém kraji. Odpolední provoz komplikuje vážná dopravní nehoda Ústí Nivy na Prostějovsku na hlavní trase ve směru na Boskovice, kde osobní auto srazilo cyklistu. Jeden jízdní pruh je uzavřený, na místě zasahují záchranáři. Opatrní buďte i na hlavním tahu ze Vsetína ve směru na Valašské Meziříčí, kde v části Bobrky brzdí dopravu srážka dvou osobních aut. A komplikace v dopravě jsou také v Brně v ulici Úvoz, kde osobní auto srazilo cyklistu. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Pohodové odpoledne časáci, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Psychické potíže trápí téměř 80% Čechů. Z velkého mezinárodního průzkumu také vyplývá, že stresem ale trpíme nejméně ze všech okolních států. Nejvíce nás trápí peníze a vztahy. V porovnání s cizinou máme také největší problém nějakého dobrého terapeuta najít. Mladí pak vyhledávají pomoc u umělé inteligence.
1: Morava aktuálně.
0: Ostrava intenzivně řeší stárnutí populace. Krajské město má na příštích 5 let připravený nový komunitní plán, který reaguje na rostoucí potřebu dlouhodobé péče. Pokračuje mluvčí města Gabriela Pokorná.
2: Nový komunitní plán reflektuje proměny společnosti i demografický vývoj. Chceme, aby sociální služby v Ostravě zůstaly dostupné, kvalitní a udržitelné. Současně posilujeme podporu lidí v jejich přirozeném prostředí a zaměřujeme se na oblasti, které budou v dalších letech pro obyvatele nejdůležitější.
0: V Kyjově na Hodonínsku vyrostlo nové centrum technického a inovativního vzdělávání za 220 milionů korun. Jihomoravský kraj v areálu polytechnické školy vybudoval moderní výukové dílny, špičkově vybavený autoservis i digitální laboratoř. Investice umožní studentům pracovat s nejnovějšími technologiemi z praxe a škola díky ní otevírá i nové obory pro autoelektrikáře a autolakírníky.
1: Rádio Čas, sport.
0: A čeští fotbaloví reprezentanti po sérii nezdarů vypadli z elitní 50 světového žebříčku FIFA. Národní tým po 4 porážkách v Lize národů klesl o 3 příčky na 51. místo. Celému světovému pořadí dál vévodí úřadující mistři světa ze Španělska. Zítřejší počasí

dopoledne. Radio Jazz. Hity, které milujete. Radio Jazz. Hity, které milujete.

0: Druhý den moderátorského maratonu Rádia Čas od 6 do 18 hodin na Rádiu Čas. Opravdu jdeme do finále, ale to finále je velkolepé a není to fráze. Není to fráze. Leni, máš slovo.
1: Naším milým hostem právě je pan Petr Rychlý. Dobrý večer už vlastně.
2: Dobrý večer všem posluchačům Rádia Čas. Děkuju za milé uvítání.
1: My jsme moc rádi, že jste tady, že jste za námi dorazil, že jste přijel, protože my už tady jsme od 6 od rána, ale vy ten den máte v podstatě stejně za sebou jako my, takže jsme tak nějak jako energeticky stejně.
2: No to je úžasný. Já myslím, že doufám, že to i posluchači cítí, jak jsme krásně i hlasově vyladěni. Nebo unavení, ne? Unavení.
0: Ne, my jsme řekli, že můžeme soutěžit v tom, jakoby, kdo je na jakém levelu, ale tak jako mám pocit, že jsme se
2: ale
0: tak teď
2: ne,
0: spojili.
2: Ale řeknu vám, že mě zaujala ta hezká věc, co děláte, jako, tak já jsem si říkal, že když je ta možnost, jo, tak jako, že prostě to podpořím taky aspoň nějak tím svým hlasem. No. A chtěl bych tady jako samozřejmě všem lidem poděkovat, protože vidím ta částka, že pomaličku roste nahoru. A říkám, já si toho nesmírně vážím. A jak to řeknu, Moraváci, Češi, nebo vůbec ten náš národ je úžasný, brbláme, vždycky brbláme, ale když prostě o něco jde, tak jako pomůžeme. Takže mně se to líbí a taky vzpomínám, taky jsem jednou pomohl, měli jsme takovou akci, byl takový tenisový turnaj v Aši a vítěžek šel na Františka, který bohužel se narodil a zase chodil po čtyřech, nemohl vlastně chodit a ta terapie byla tříměsíční a stála nějakých 85 tisíc korun. Nás to oslovilo ten příběh a my jsme tam skutečně vybrali peníze, já jsem potom z legrace zkusil udělat aukci mý knížky, to byla taková knížka kuchařka z pořadu Rady ptáka Loskotáka a já nevím, nějak se to trefilo, nějak jsem se trefil do těch chlapů, co mají ty prachy a já jsem vydražil asi nějaký 45 tisíc, takže jsme tý mamince skutečně předali ty peníze a rok na to si představte, co se stalo, já mám ještě husinu teď.
0: To je dobré znamení.
2: Ona měla takový trička, kde byly vlastně otisknutý jeho ruce, protože jak chodil po těch čtyřech, ten Franta, jo. A za rok najednou přijela a my jsme už dělali jinou akci, zase pro někoho jiného jsme pomáhali, jo. A tak jsme stuhli, co budeme dělat, jako. A ona, pánové, klid, já po vás nic nechci. Já jsem vám přijela poděkovat a chtěla bych vám vlastně ukázat, čemu jste pomohli. Františku, pojď sem.
1: Já nemůžu.
2: Ty brďo, a ten Franta přišel po svých. Jo, a to jsou prostě pro mě silné věci, takže proto jsem chtěl tady teďka všem lidem vlastně poděkovat, co vlastně dělají pro ty rodiče, protože jim neskutečně pomůžou jim ulehčit tu situaci.
0: Prostřednictvím rádia často ty děláte i vy, Petře, děkujeme za vaše slova. Mimochodem tím centrem, středobodem našeho života je teď aktuálně poslední dny a bude i dál Páťa Kašpar. Takže děkujeme, že jste si našel čas a to doslova. My jsme si povídali mimo záznam, a zeptám se rovnou, o čem jsme si povídali, kdy naposledy jste měl prázdno ve svém diáři, že tam nebylo žádné červené políčko a úplně day off.
2: No tak pokud mě nebude poslouchat můj pan doktor, tak, tak já jsem měl srps. Myslím si, že tak konec července a začátek srpna jsem měl volno, jsem měl 10 dnů volna, kdy jsem se ženou jel do Itálie. Moje žena miluje Itálii, protože ona hrává tenis. Ona je z Moravy, ona je z Prostějova. A tak to byl takový moje volno a pak už jsem to volno neměl, protože jsem dělal moc hezký zajímavý projekty v současné době, teďka máme po premiéře a měl jsem tour na Moravě, jo, měli jsme Zubří, jsme měli premiéru, úžasný publikum, zdravím to Zubří, miláčkové, prostě neuvěřitelný, Narmáno, fantazie. A ta hra, napsal to Jakub Zindulka, což je syn herce Stanislava Zindulky, napsal nádhernou komedii o herci, který se zblázní a zůstane ve svých postavách. Jo. A hraje to tam Míša Baninková se mnou, což je taky úžasná kolegyně, která se mnou točila i v ordinaci, že v zahradě tam hraje tu Alenu, takže Čestě a Alena se setkali na jevišti. A pak tam hraje i ten Jakub Zindulka. Je to hrozně hezký příběh. A to mě právě oslovilo, že někdo je tak šikovný u nás, že může napsat komedii. Jo, dneska se komedie dělá hrozně těžko. Z čeho si můžete dělat legraci, jo? Jsme hrozně takový hyperkorektní.
0: Se bojíme, že už je to.
2: Bojíme se už, jo. No a teďka vážně, moc, z čeho můžeme dělat humor? Proto se točí kriminálky, jo. No pomalu ty komedie mizej, no. Z čeho si můžete dělat? Moc toho není, no. A tady vlastně ten humor je moc hezký, slovní, jo. Není to, jak bych to řekl, není to, nechci urazit, jako není to totální bulvár, je to prostě ta komedie je chytrá, je tam příběh a tak dále. Nechci tady se bavit o své práci, ale jenom, že jsem se vrátil zase na tu Moravu, že jsem měl tour tou Moravou, měl jsem 4 představení a bylo to krásný, no. A máte tady samozřejmě chytrý diváky, protože ta hra není úplně blbá.
0: Mimochodem,
1: jak se jmenuje?
2: Jmenuje se to zajímavě, jmenuje se to, ale nelekněte se toho názvu, jmenuje se to Herec do domu, hůl do ruky.
1: Ano. To říkala moje babička.
0: No, nebudeme to brát jako příklad, když jste řekl to jméno a pana autora, není to čistě náhodou pan Vodník z Princezny Zelmajina?
2: No, je to ono, samozřejmě, ano, že jo. To je on.
0: Mi to cinklo.
2: Je to on a já jsem vůbec netušil, že je takhle šikovný, jo. Ale poslal mi najednou tenhle ten text a ten text mě tak oslovil, tak mi zavonil, že jsem do toho šel.
0: Vy patříte k těm, kteří prostě si nehrají na kilometry a jedou mezi lidi. Jsou pořád ještě v oboru, teď to řeknu v pouzovkách, herci a herečky, kteří trošku pohrdají tím právě těmi vězními představeními a podobně?
2: Já si myslím, že moc ne. Já si myslím, že ta konkurence je velká. Řekl bych, že těch zájezdových spolků je dost, že to je docela už i přesycený a myslím si, že už je i těžký, jako bych řekl, ty představení úplně prodávat, protože myslím, že ta konkurence je velká, že se jezdí. A já si myslím, že to je, vždycky se to nějak rozdělí, no, každý má rád něco, no, tak já jsem samozřejmě byl taky ve stále angažmá velmi dlouho a pak jsem šel teda na tu volnou nohu a nemůžu tím pohrdat, čo? Jako živí mě to, takže, ale důležitý je u zájezdové komedie jednak třeba text, aby vás bavil, protože vás to bude živit minimálně 2 až 3 roky, no a pak jsou důležitý kolegové a kolegyně, protože jste s nima v autě a je to asi tak jako, když kapitán vybírá posádku, že jo, na moře, že jo. Jeden prudič a otráví celou posádku, jo. Takže to si taky musíte trošičku se zeptat, a s kým budu hrát a tohle. Tady samozřejmě, když jsou to ty zájezdové společnosti, tak jsou velice otevřený všichni, jo, takže se tam... Takže takhle to je jednoduchý, no. Neznám kolegu, který by pohrdal vyloženě, že by se na nás někdo tak špatně. Já si myslím, že já mám pocit, že stejně bude jednou trend, že ty stálí divadla si začnou najímat ty herce, jo. Že to bude neudržitelný, jo. Protože ty herci, aby se nějak uživili taky, jo, musí dělat jiný věci, jo. Že vemte si to státní divadlo nemá takový finanční prostředky a ten herec, pokud se chce uživit, tak musí ještě k tomu dělat spoustu jiných věcí, jako úplně.
1: No, já bych tak řekla, člen naší posádky, teď velmi příjemný herec, moderátor a velký srdcař Petr Rychlý, a za chviličku budeme pokračovat v našem povídání a možná zavzpomínáme tak trochu i na náš megakoncert.
0: Protože Petr byl de facto jeden čas
2: tak
0: naším
2: to byl
0: členem,
2: masakr. No to se máte na co těšit.
0: Jak nás učí náš šéf, jo? Chcete slyšet víc? V 6:30 na Rádiu Čas.
3: Moderátorský maraton Rádia Čas.

0: Ozdravení stanečního parketu Rádia Čas, krásné odpoledne, pro někoho už podvečer a pro nás opravdu krásné odpoledne.
1: Ano,
0: dobře je, dobře.
1: Ano, protože s námi ve studiu ještě stále je Petr Rychlý, krásný večer ještě jednou.
2: Krásný večer všem posluchačům. Milí posluchači, pak mi práskněte, co budu říkat, až odjedu, jo. Už je krásný, všechno máme milého hosta, víte, tak až odjedu, tak jestli, jako, jak to bude potom, jo.
1: Já myslím,
2: jestli,
1: že to bude
2: budou pořád tak stejný, nebo ne.
1: Já myslím, že to bude pokračovat úplně ve stejném duchu, protože přece jenom my jsme se tady bavili i mimo záznam, že za ty dva dny už nám tady prošlo hodně lidí a opravdu je to velmi příjemné zakončení druhého dne, to můžu říct.
0: Ano, měli jsme jenom jednu výjimku, kdy jsme si možná něco řekli, to vám prozradíme.
1: Jo, to vám řekneme, ale neřekneme kdo.
0: Jestli chcete férovku, tak jednou jsme si něco říkali.
1: Dobře, jednou jo.
0: Dobrý, jo, přesně
1: no,
0: tak,
1: takže
0: a teď
1: dobrý.
0: To není. To vlastně ještě nebylo, že jo?
1: Ještě než se dostaneme k megakoncertu a k tomu zážitku, který jsme slibovali, já to tady prostě musím říct, že náš posluchač Jirka napsal takovéto obligátní, já jsem si říkala, aby vás to jako neštvalo, jo? Ale Jirka napsal, jestli můžete říct hlášku s přáteli jako Joey, jak to jde. No, tak.
2: Jo, takhle, no tak jo, tak samozřejmě, ale tady zajímavý, že se o to říká Jirka, že jo, protože ten Joey to říkal většinou, že jo, holkám, že jo, který balil, že jo. Ale dobře, Jirko, já vám udělám radost, protože dneska děláme radost a Patrikovi, ale uděláme teda radost Jirkovi. A věřím, že Jirko, když to řeknu, že určitě nějakou, ne, tu korunku tomu Páťovi pošlete, že jo.
0: Mimochodem, Jirka poslal.
2: Pozor!
0: Velkou částku, protože on je ten na druhé straně ve Finsku, který vás teď točí. Jako
2: moment.
0: Náš rejžel ve Finsku, ano.
2: Takže to je ten Jirka.
0: A poslal velkou částku.
2: No tak. Jirko, tak tedy, jako Joey, jak to jde? A jinak teda, Jirko, moc krát děkujeme teda moc krát teda děkujeme.
1: Je tak, to
2: no, no vidíte, no, tak je to krásný. Dobře.
0: My jsme si povídali o té časácké rodině a málem nám nedocvaklo, naštěstí ještě ty mozkové závity fungují, že jste si jeden ročník megakoncertu Rádia Čas pro všechny bezvalidi tou rodinou stál a slavil s námi narozeniny Rádio Čas jako průvodce toho večera. Jsou na to nějaké vzpomínky?
2: Podívejte se, na váš megakoncert nezapomenu do smrti. Protože přišel požadavek, že jste chtěli ode mě dvě písničky, abych to vysvětlil divákům, že jo, byla taková kdysi soutěž na televizi Nova, Tvoje tvář má známý hlas. A vy jste si uvědnali ode mě Frantu Nedvěda, píseň Kohout, V masce a plus ještě Pepu Vojtka Pohodu. Taky v masce. Takže jel se mnou maskér, no jasně je to tak. A já jsem myslel, protože jsem měl zapsáno, jo, oslava narození Rádia Čas. To je všechno, co blbec, víc jsem si nepřečetl o tom. A myslel jsem, že jdu za váma, že si oslavíme prostě narozeniny.
0: Do studia.
2: V nějakým baráku, kde bude prostě třeba 200-300 lidí, zaměstnanců Rádia Čas. A já tam vyskočím jako ten nedvěd, zaspívám, nějak se zasmějem, pak si dáme jakýho panáka. A mě ty šipky vedou do té hokejové haly, šílený. Já tam přijedu, říkám, proč to máte v té hale? Vy tady máte nějaký sportovní aktivity nebo co? A teď nevím, kdo to byl, někdo od vás velice takový byl trošku z toho uražen, říká, pane Rychlý, byste si nepřečet dispozice? To je každoroční megakoncert, rády a časem mám, cože? Ano, to je megakoncert. Vy máte za chvíli zvukovou zkoušku, vy začínáte, bude tady 10 000 lidí, mám, cože? Teď jsem se šel podívat, tam rozpis zvukový zkoušky, jo. Petra Janů, já nevím, 13:20, potní Petr Rychlý, tohleto. No, co vám říkám, jsem udělal opravdu špatně, jak jsem se fakt šel bezvrace do šatny. A teďka, ještě, jak mě posadili tam dopředu, takže to bylo šílený. A ještě mám tam jeden zážitek, teď vám jdu po chodbě, my se máme hrozně rádi, jo. Ale, a teď mě uvidí tam Petr Naď, tam byl ještě tak, jo. Petr Naď tam byl, že mezi nimi Rychlý, rozumíš, nějaký příležitostný zpěvák, bo zonzou nedvěde tady. A ten Petr Naď úplně vytřeštil oči a říká, čo ty tu robíš? A promiňte, tak mě tak naštval, že jsem mu řekl, neboj se, tebe zatím ne. Takže tohle si já pamatuju, no. Takže já jsem ten koncert vlastně začínal, jako Honza Nedvěd, a mám z toho ještě takovou krásnou, jakoby řekl, emoční vzpomínku, protože já jsem byl takhle na židli, jel na mě Štych, měl jsem tam tu kytaru, že jo, a začal jsem, že spod večerem tady u nás budou ptáci zpívat, nad krajinou nebezí, tak on si kde
0: vzal. Nejradši.
1: No, já jasně.
2: A teďka v ní neřekli, kdo to je. Jo, moderátoři neřekli, kdo to je. To znamená, první sloka, prostě si mysleli, že tam ten Franta jako je, bylo takový rozpačitý. A jak začala ta refrén, že zvory zvoní, tak to lidi poznali. Neskutečný smích. A potom, to bylo úplně demonický, všichni vytáhli vlastně mobilní telefony a rozsvítili je. Jako ty, prostě ty baterky. Jo. A když máte 10 000 mobilů, to je Hvězdný nebe. Já mám ještě, podívejte se na takhle husinu z toho. Hmm. A já jsem málem zapomněl text. To byla taková síla toho publika. Takže prostě mega koncert Rádia Čas. Dopad asi dobře, ale zřejmě asi pro mě ne, že už jste mě pak nikdy nepozvali.
0: No, my si teda myslíme, jak to tak teď popisujete, my si to teď zažíváme vlastně poslední dva dny, takže jste zase toho součástí, protože teď to nejdou vidět ty lidi, ale na druhé straně, protože během dvou dnů necelých 140 tisíc korun, jako co si budeme, a my doufáme, že to ještě pošoukneme. Můžeme vás, Petře, poprosit jenom pro všechny, teď doufám, že už ne, nerozhodnuté, ale ještě nějak trošku poňouknout, aby přispěli dál, protože my nekončíme v pátek, ta sbírka pro
2: páky. Já si myslím, že poňoukat lidi není dobrý. Mm-hmm. Jako není dobrý. Já myslím, že by nás poslouchají, oni tomu rozumí. A víte, pomůže člověk ten, který fakt jako může. Jo, jako když někoho do něčeho nutíte, tak si myslím, že tak se tak jako lekne. Oni nás poslouchají, já jsem tady řekl ten příběh o tom Frantovi a myslím si, že je hezký, že vy to máte transparentní, je tady transparentní účet. Mimochodem, milí posluchači a posluchačky, vy se tam vlastně hned uvidíte, jo, to znamená, když vy to pošlete, tu částku, tak je tam vidět, jo, je to pod velkou kontrolou, jo. Teď já si tam takovou srandu, ne, jo, to víte, je před volbama, musí se že kontrolovat. No, takže tam vidět budete a někdy to stojí za ten pocit. A já se řeknu jinak možná. Helejte se, nestejte se poslat 10 korun. Víte, nestejte se za to. A nebo nestejte se poslat korunu. Jako, rozumíte, ono z těch maličkostí potom vznikne obrovská věc a obrovská pomoc. Takže i vy, kteří jako váháte, jo, že nemáte na to, pošlete klidně fakt jenom tu korunu. A uvidíte se, budete tam jí mít. Není to ostuda, naopak, tady všichni vlastně o tom budou hrozně hezky mluvit. A hlavně potom ta máma, jo, víte, ta máma potom to všechno uvidí. A přece nepřejeme nikomu nic zlýho a jí to jenom pomůže, jo, prostě. Takže jako já si myslím, že jsem asi pro to udělal, co jsem mohl. A já se ještě mám řeknu takhle jeden zážitek. Víte, já mám rád, jestli můžu, jo? Já mám rád jako konkrétní pomoc třeba, jo? Tady chápu, že teda se vyberou peníze, které pomůžou té léčbě. Mě kdysi oslovilo ještě, to bylo na Facebooku, bylo to o Vánocích, si představte, že prostě se stala nějaká rodinná tragédie, pán prostě oslepl a byl nějak na vozíku nebo tohle a byla tam prostě pomoc. A bylo tam, jestli chcete té paní konkrétně pomoc, zavolejte na to číslo. Já jsem zavolal, jo. A říkám, paní, a teď ještě, abyste viděli, ona mě nepoznala, což bylo úžasný, ta paní mě nepoznala. Já jsem to pak pochopil, to byla rodina, která nekoukala na televizi. Ale to není zvezli, jo, to nebyla žádná sekta, prostě nekoukali na televizi, neměli doma televizi. Že oni ty děti vychovávali tak, že oni skládali muziku, skládali si písničky, každý hrál nějaký nástroj. Já říkám, co potřebujete nejvíc? A ona říká pračku. Já říkám, dobře, 23. vám ji přivezu dopoledne pračku. Takže jsem prostě zavolal do prodejny, takže když mi řekli, na co to je, tak mi to dali vlastně za nákupní cenu, což bylo taky fajn. Odvez jsem tam tu pračku, tam teda měli skutečně strašnou pračku, to nebudu nějak zabírat. Teď jsme tu pračku napojili. A teď jsem tam byl, jo. A teď to bylo něco tak krásného. Já jsem tam zažil zážitek jiný, jo. Že ten pán bohužel nemluvil. A ona byla úžasná v tom, že ona říká, víte, můj muž, když mohl, tak se o mě staral jako o princeznu. A já se teď o něj budu starat jako o krále. A pane Rychlý, jediné poděkování, které pro vás máme, že vám teďka všichni zaspíváme jednu píseň. Zaspívali mi pecku jednu. Mimochodem mají lepší pračku, než mám já, o to nejde, jako si trošku to zlehču. Zaspívali mi pecku a ty kluci byli v pubertě. A říkají, pane, jedete přes Plzeň? A podám, jedu, můžeme s váma? Oni, ach, chlapci, musíte domů. No, naskákali mi do auta a to se jelo lesem. Oni bydleli na takový samotě. A říkám, kluci, vy mi chcete říct, že vy takhle chodíte, no, denně, v 6, jdeme přes ten les, autobusem do školy a pak denně, ano, denně. Ale víte, kolik jsme viděli východu slunce, pane Rychlý? Jo, tak jenom jsem tomuhle chtěl říct, že najednou máte se, to je takovýhle dobrý pocit.
0: Zpátky na zem.
2: Zpátky na zem, jedete domů prostě na ty Vánoce a řeknete si, že fajn. A ještě poslední věc, zdraví, furt si to říkáme, ale je to takový, najednou ztrácí to tu hodnotu, že jo? Do té doby, než se vám to stane, vám osobně, nebo ve vaší rodině. A je to potom zátěž, je to zátěž, a tak pojďme těm lidem, který opravdu třeba fakt jako potřebujou, tak jim prostě pojďme pomoct. No. Ale říkám, nenuťme se do toho.
0: A tak se staň. Petr Rychlý ve studiu Rádia Čas. Šli jsme jako do všech směrů a to máme rádi, že to je prostě lidské, že si na nic nehrajeme. Petře, hýčkejte se taky mimochodem. Hýčkáte se?
2: Pardon,
1: hýčkáte se.
2: Helejte, já se hýčkám, protože já se tím netajím, já jsem před 15 lety vlastně prodělal infarkt myokardu. A to vám prolitne hlavou věcí, jak já uživím rodinu, jak bude omezen a tak dále. A začnete si jako ten život vlastně jako užívat, jo, úplně jinak, jo. Takže první věc, co jsem udělal, říkám, hele, nebudu říkat teda značky, tohle to kafe mi nechutná, já vím, že stálo jenom tolik, to půjde pryč. Já chci mít ráno vždycky dobrý kafe. Tady vidíte, děkuju vám, tady máte dobrý kafe. Děkuji vám. Tady vidíte, to je vypiju takhle. Teď jsem udělal samozřejmě chuť posluchačům, že samozřejmě. Možná, že kdo pošle 10 korunů, má tady kávu jednu, jo? Kávu
1: jednu. Jasně, no,
2: počkejte,
1: dáme.
2: Počkejte, to bude zajímavý. No a takže, takže hýčkám se, no, nebo dá, jako snažím se dělat radost, no. Jako snažím se dělat radost a nechci, přestal jsem žít pak. Mm-hmm. Víte co, jo? My jedeme furt, že teď to vydržím, a pak. No jo, mákneš a je tam jiný pak. Takže já jsem si zakázal ty paky.
0: A díky za každé nové ráno.
2: Asi tak.
0: Petr Rychlý ve studiu Rádia Čas, moderátorský maraton, moc krát děkujeme za
2: A já zdravím všechny posluchače a posluchačky a moc vám děkuju, co děláte pro toho Páťu a držím palce, ať to dobře dopadne. Těším se na tu částku, která bude, i já to zveřejním potom na svých sítích. Mějte se krásně.
1: Děkujeme, mimochodem jenom dobrá zpráva, takhle na rozloučenou atakujeme hranici 140 tisíc, protože právě teď je na účtu 139 870 korun, takže opravdu i nějaká ta 10 koruna může tu 140 přehoupnout.
0: A pořád ještě nekončíme, a tak se stáni. Petře, děkujeme a šťastnou cestu domů.
2: Taky děkuju, mějte se krásně, ať to dobře dopadne.
3: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas, 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba

0: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a svianský más 11, půl litru ve skle za 9,90 do 13. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
2: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
3: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
4: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
5: Co se stalo s českým uměním po roce 1989? Objevte jeho proměny v Galerii výtvarného umění v Ostravě. Čekají na vás komentované prohlídky i tvůrčí dílny. A navíc, každý pátek jsou v Ostravském domě umění výstavy zdarma. Více na gvuo.cz.
6: Filmtime na Rádiu Čas.
7: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.

0: Moderátorský maraton Rádia Čas, den druhý téměř u konce, ale ještě ne. Lenča Radim, mimochodem nebudu teď Lenču zkoušet, my se občas hrajeme jakoby na školu a navzájem se tak zkoušíme, ale spíš budu sondovat jako ten lékař tvou tělesnou i duševní schránku. Jak jsi na tom, co se týče jakoby schopností vnímat svět, Lení? Kolik je hodin, víš třeba?
1: Já vím, kolik je hodin, jenom když se podíváme na hodiny, protože musím říct, že ještě, jak tady máme to umělé světlo, tak já jsem říkala Ráďovi, že si připadám, že jsme v nějakém jiném časovém pásmu.
0: Jsi včera od někud dolétla a teď jako zpracováváš aklimatizaci a podobně.
1: Je to, jak kdyby člověk měl takový permanentní jetlag.
0: My vám chceme poděkovat... To, že jedeme dál, ještě jako rozhodně nefinišujeme, tak vám chceme poděkovat nejenom za to, jak přispíváte v rámci, pořád si říkat Mega Koncert Rádia Čas, protože to od MK, jo, moderátorského maratonu Rádia Čas, ale hlavně za to, že jste nás přišli pozdravit a taky podpořit všechny úžasné lidi do jednoho, protože máme s tou spoustu záběrů v rámci Dne otevřených dveří. A potom jedna taková návštěva, která překvapil v mnoha směrech, ale v tom nejlepším slova smyslu. Petr Rychlý, mimochodem, jako, já vím, že to je otřepané, ale on opravdu vypadá tak, jako v televizi, že jo? Přesně tak, jako člověk si říká, bude vypadat stejně. Ano, byl to prostě ano. Petr Rychlý a...
1: Byl úžasný.
0: Ono je to tak, jako u těch bavičů, jak každý chce bavit, ale šlo to pěkně do hloubky. Možná zítra si připomeneme ještě to nejpodstatnější z toho, co dneska zaznělo. Samozřejmě opět pro malého Páťu.
1: Já bych určitě si to připomněla, protože to prozradím takovou věc ze zákulisí, že tady s námi byla Markétka, naše kolegyňka z promo oddělení vlastně celou dobu a říkala, že jenom stála a v podstatě měla slzy v očích a musím říct, že my taky jsme měli co dělat a moc děkujeme za čas a podporu pro malého Páťu. Petr Rychlý navíc tady s námi byl i při překročení hranice 140 tisíc, takže právě teď na transparentním účtu 140 420 korun.
0: Žijeme to s vámi, samozřejmě jako myslíme i na to, co se kde šustne kolem. Slovo si teď bere Marcelka Fabiánová, abychom zjistili, co Moravskoslezský kraj, jaké jsou novinky. No a za chvíli se přihlásíme, abychom si řekli krásný večer, dobrou noc a zítra naslyšenou s Lenčou a radíme. Marcelko, je to tvoje a my si odskočíme na chvilku.
2: Okénko Moravskoslezského kraje na Rádiu Čas.
3: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. Hlučné a naftové vlaky na Jesenicku brzy vystřídá moderní ekologická flotila. Moravskoslezský kraj už teď plánuje velkou proměnu železnice a začíná hledat nového dopravce. Hlavní podmínkou obřího tendru je nasazení bateriových vlaků šetrných k přírodě. Více podrobností nám prozradil náměstek hejtmana Radek Podstavka.
4: Moravskoslezský kraj připravuje výběrové řízení na dopravce, který bude od roku 2030 až do roku 2045. Jezdit na Bruntálsku, budou to vlastně vlaky, které budou jezdit do Malé Morávky, do Krnova, do Olomouce, do Vrbna pod Pradědem. A samozřejmě připravujeme tady tento tender ve spolupráci s ministerstvem dopravy, je to taková novinka v České republice.
3: Zajímavostí je, že tyto vlaky ušetří obrovské množství nafty. Každý rok díky nim z jesenické přírody zmizí tisíce tun z plodin a cestující navíc pojedou v úplném tichu.
2: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na Rádiu Čas.
3: Moravskoslezský kraj má své peníze pevně pod kontrolou a do oprav škol nebo silnic posílá o čtvrtinu více peněz než loni. Krajská pokladna je po prvním půlroce v plusu a podle hejtmana Josefa Bělici region hospodaří stabilně a bez výkyvů.
5: Veřejné finance Moravskoslezského kraje jsou podle mého názoru ve velmi dobré kondici. My jsme probírali stav rozpočtu za období 1 až 8 2026, ta data tam padla. Celkové plnění rozpočtu je podle předpokladu i podle zpráv, které jsme předkládali od agentury Moody's. Krajské finance jsou pod kontrolou, jsou dobře řízené a ten výhled je velmi stabilní.
3: Zajímavostí je, že díky této finanční stabilitě mají krajské nemocnice, školy i sociální služby garantovaný stálý přísun peněz, což jim poprvé po letech umožňuje bezpečně plánovat velké investice a to na dlouhou dobu do předu. A to je taky pro tento týden vše, tak naslyšenou opět příště.
2: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na Rádiu Čas.
6: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
7: Zítra bude polojasno, místy se mohou objevit přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni. Na horách naměříme kolem 15 stupňů Celsia.
8: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
9: Zlato, co máš dneska v plánu?
10: No přece všechno.
11: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
12: Vybavujete domácnost?
13: Jo.
12: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
14: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAA.cz nebo volejte 800 110 800.
15: Moderátorský maraton Rádia Čas.

0: Za chvíli bude 18 hodin, mimochodem máte to i s pozváním na letošní mega koncert Rádia Čas, protože David Koller, já doufám, že i jeho solovka Chci za tobě spát nebude chybět, 21.11. v ostravské Mustang aréně, takže těšíme se na vás, na cazradio.cz najdete volňásky nebo vstupenky, abyste si vybrali místo v hale, ale na webu Rádia Čas najdete ještě něco, mimochodem já to vyzkouším v praxi.
1: No tak vyzkoušej.
0: Jo, dobře, tak jo, no tak řekni co.
1: Co?
0: Jo, takhle, aha. Na webu cazradio.cz najdeme takový QR kód mimo jiné. Ano, přesně tak, jo. Dávám nová platba.
1: Já jsem myslela, že to budeme dělat až ten poslední den.
0: Jakože přidáme poslední den?
1: No, že poslední den budeme tak nějak dorovnávat.
0: Dorovnávat, jo,
1: nějaké
0: to znamená...
1: Nějaké kulaté částky třeba.
0: Bude tam, já nevím, 240 a my dorovnáme na 400.
1: Tak, ano, přesně tak. Ale ten QR kód, prosím vás, použijte, ano, ten je na cazradio.cz a přes ten právě můžete posílat penízky malému Páťovi. Mimochodem, jako dneska asi se nám bude hodně dobře spát, protože odcházíme ze studia Rádia Čas po druhém dni moderátorského maratonu a na transparentním účtu je částka 142 420 korun.
0: Nejenom za Rádio Čas, samozřejmě i za věrné fanoušky Rádia Čas Rock, celý náš mediální dům šel do toho. My si teď dáme pauzu, přesně řečeno mluvit se bude dál, protože připravený je další díl, vlastně takový jako nástavba maratonu našeho kolegy Toma Michalíka, Film Timeu, takže Svět stříbrných pláten. My se neloučíme, Lenča Líšková.
1: Radim Sobeslav Bednář.
0: Na značkách opět za 12 hodin, to znamená v 6.00. Popřejem si dobré ráno Moravo, popřejem si krásný třetí den moderátorského maratonu a děkujeme, že u toho můžeme být s vámi a vy na druhé straně. Dokonce dneska i jako návštěva jsme si tak jako na sebe i sáhli párkrát.
1: Jste úžasní, děkujeme za vás, děkujeme za každou korunu a děkujeme za každou podporu osobní, online, na dálku, jakkoliv. Prostě rodina, jak má být.
0: Velké mlask.
2: Posloucháte moderátorský maraton Rádia Čas. 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
3: A Kartek Ostrava, autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout, protože rozdíl je v přístupu.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
6: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
7: Majerpreu.cz a jedeš dál.
8: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Majerpreu.cz.
9: Mega sekáč Opava. Nové zimní zboží od pondělí 5. října. Mega sekáč Opava na Těšínské ulici. Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Nový kousek najdi si hned www.megasekáčopava.cz.
10: řidiči, aktuálně provoz v ostravské části jih. Na Rudné ulici komplikuje provoz srážka osobního auta se skútrem. A na Jižní Moravě buďte velmi opatrní v Tasovicích na Znojemsku. Po střetu osobního vozidla s cyklistou tady stále zasahují všechny záchranné složky. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
10: Dobré odpoledne, časáci, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Za hypotéky v Česku si opět připlatíme. Úrokové sazby se dostaly na nejvyšší úroveň za poslední necelé 3 roky, což komplikuje situaci lidem, kteří chtějí stavět. Pro kupující hotových bytů to ale přináší výhodu, protože kvůli úbytku zájemců jdou ceny nemovitostí dolů a při nákupu si mohou vyjednat velké slevy.
2: Morava aktuálně.
10: Moravskoslezský kraj pokračuje v podpoře prodejen s potravinami v malých obcích. Na provoz přispěl 57 obchůdkům skoro 8 milionů korun. Více podrobností dodává náměstkyně hejtmana Šárka Šimuňáková.
11: Moravskoslezský kraj podporuje obchůdky, které jsou v odlehlých oblastech. Je to důležité, aby byly zajištěny základní služby a zároveň to jsou lepší i jako určitým způsobem komunitní centrum, protože se tam scházejí lidé z obce. Byly podpořené 2 provozy, které jsou samoobslužné, je to Čavisov a Jakartovice a potom další provozy, které mají standardní obsluhu.
10: V Otrokovicích je hotová první část nové cyklostezky, která propojí město se Zlínskými Malenovicemi. Krátký úsek vede z Kvítkovic pod dálničními mosty. Na trase směrem na Napajedla navíc města nově instalují speciální solární světla zapuštěná přímo v asfaltu, která cyklistům pak usnadní orientaci po setmění.
2: Rádio Čas, sport.
10: Hokejovou extraligu načnou ve čtvrtek 2 odpolední předehrávky 9. kola. V ostře sledované bitvě gigantů přivítá pražská Sparta na svém ledě brněnskou Kometu. Druhý zápas nabídne souboj z horní poloviny tabulky mezi Plzní a Českými Budějovicemi.

0: Rádiu Čas.
1: Vítám všechny posluchače u nového vydání pořadu Film Time. Dneska mám pro vás takové zajímavé téma. Filmy, během jejich natáčení se moc nemuseli hlavní herci, ale na výsledku to rozhodně poznat nebylo. No, jednoduše dokázali vše udělat plně profesionálně. Třeba u romantických filmů se tak nějak očekává, že to mezi hlavní dvojicí bude jiskřit. Ale bacha, i tady to nemusí fungovat. Třeba jako na place filmu Romeo a Julie z roku 1996. My lips, two blushing pilgrims ready stand to smooth that rough touch with a tender kiss. Good pilgrim, you do wrong your hand too much, which mannerly devotion shows in this. For saints have hands that pilgrims' hands do touch. Na place sice ikonická dvojice milenců, ale v reálu to moc mezi Leonardem DiCapriem a Claire Denis nefungovalo. Vlastně se úplně ignorovali. Claire bylo v té době 16 let a s hraním vlastně začínala a brala všechno velmi vážně. O 5 let starší DiCaprio si údajně ze všeho dělal srandu a choval se až moc dětinsky, což jí velice vadilo. Podle Lea byla zase mladá herečka až moc upjatá. No, tato zkušenost byla údajně také jeden z důvodů, proč Claire Denis odmítla hrát v Titaniku, opět po boku slavného kolegy. No ale ve filmu to poznat nejde a kariéry obou herců nakonec dopadly velice úspěšně. Takže konec dobrý, všechno dobré. Film Time na Rádiu Čas.

0: na Rádiu Čas.
1: Další natáčení, kde to poměrně jiskřilo a rozhodně ne v dobrém, se týká filmu Kramerová versus Kramer, slavné drama z roku 1979. Hlavní role ve snímku stvárnili Oscaroví Dustin Hoffman a Meryl Streep. Jenže mezi herci panovalo opravdové napětí a zejména ze strany Dustina Hoffmana se jednalo o překročení určitých mezí. Sám se v té době potýkal s rozvodem a emoce promítl do svého metodického herectví.
2: You just married the wrong person, that's all.
1: Z dnešního pohledu je až neuvěřitelné, co všechno mu tenkrát prošlo. Hned druhý den na place dal herecké kolegyni facku bez jejího vědomí a souhlasu. Skutečné emoce se s ní pokoušel dostat mimochodem také tím, že jí šeptal do ucha jméno jejího zesnulého snoubence. A nebo opět bez vědomí Meryl Streep rozbil skleničku těsně vedle její hlavy. Dustin Hoffman později uznal, že to bylo opravdu přes čáru, ale oba herci spolu už nikdy nespolupracovali.
0: Film Time. Film Time. Na Rádiu Čas.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádiu Čas. Jeden z nejslavnějších filmů z kategorie takzvaných buddy movies je bezesporu Poslední scout. Tenkrát se to ideálně sešlo. Bruce Willis ve vrcholné formě, ideální parťák Damon Wayans, no a to samé můžeme říct o scénáristu Shane Blackovi. Jenže, když vezmete ega těchto lidí a k tomu přihodíte nekompromisního producenta Joela Silvera a tvrdohlavého režiséra Tonyho Scotta, vznikne jedno z nejproblematičtějších natáčení 90. let. Jak se říkalo, prostě až moc alfa samců na jednom místě.
1: Čau, jseš nula.
2: Nikomu to neřík.
1: To mi řekla Cory, řekla, že jseš nula.
2: Klídek, mladý, nikdo ti do ní nedělá, já ji budu jenom chvilku hlídat.
1: Cože, ty děláš ochránku nebo tak něco?
2: Jo, tak něco. Nemáš sirky?
1: Ne.
0: Willis a Wayans se vyloženě nesnášeli a když zrovna neběžely kamery, vůbec spolu nemluvili. Shane Black zase nebyl spokojený s tím, že se až moc přepisuje jeho scénář. A to byla práce hlavně Willise a Silvera, kteří se snažili obcházet i slavného režiséra Tonyho Scotta. No a ten musel točit jiné scény, než chtěl, pod výhruškou vyhazovu. Sám se později Silverovi pomstil v jiném filmu, když napsal roli šíleného producenta. Přesto všechno je Poslední scout kultovní záležitost, kterou budu já vždycky všem doporučovat.
3: Film Time na Rádiu Čas. Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
4: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
3: Moderátorský maraton Rádia Čas. Právě

0: na Rádiu Čas.
1: V úvodu jsem zmínil Romea a Julii, kde to na place mezi hlavními hrdiny poměrně jiskřilo, ale ne v dobrém teda. No a podobně na tom je i jiný slavný romantický film Hříšný tanec. Patrick Swayze a Jennifer Grey se potkali už během natáčení Rudého úsvitu a zrovna dvakrát si nesedli. Takže když měli spolupracovat tady, radostí do vzduchu asi neskákali. Během natáčení se pořád hádali a odmítali spolu trávit čas mimo práce před kamerou.

0: Nakonec si musel až režisér Ardolino pustit kamerové zkoušky, aby je přesvědčil o vzájemné chemii a že to prostě fungovat bude. Vzájemnému vztahu asi nepomohlo ani náročné natáčení. První den byla na place teplota až 49 stupňů a třeba slavný nácvik v jezeře zase točili v říjnu, kdy byla voda úplně ledová, takže z extrému do extrému. Jo a mimochodem, slavnou hlášku Baby nebude sedět v koutě Patrick Swayze vyloženě nesnášel a měl problém jí opakovat. Ale i tady se všechno zvládlo s naprostou profesionalitou a Hříšný tanec je dodnes obrovská klasika.
1: Film Time na Rádio Čas.
2: Rádio Čas.

0: Často jsou zatím velká ega, no ale někdy se k tomu přihodí i velké svaly a dojde k poměřování bicáků, charizmatu a schopností. Během natáčení Rychle a zběsile 8 došlo ke konfliktu mezi Vinem Dieselem a Dwaynem Johnsonem. Diesel se považuje za takového otce a majitele celé filmové série a tak si tu a tam dělá, co se mu zachce. Na natáčení tenkrát chodil pozdě, což Johnson, známý svým profi přístupem, veřejně kritizoval. No a tohle ego Vina Diesela neslo hodně těžko.
1: Toretto, you're under arrest.
2: Arrest? I don't feel like I'm under arrest. How about you, Brian?
3: Nah, not a bit. Not even a little bit.
2: I'll just give it a minute. It'll sink in.
0: Oba herci se nakonec odmítali potkávat, takže když se natáčeli společné scény, jednoduše se s každým snímali odděleně a až díky trikům se herci octli vedle sebe. Dwayne Johnson tak v následujícím pokračování chyběl, ale litovat toho nemusí. Sám natočil úspěšný spin-off, oproti Vinu Dieselovi další úspěšné filmy, no a podle všeho se do závěrečného dílu stejně vrátí. Tohle byl tedy Film Time věnovaný hercům, kteří se během natáčení neměli rádi. Já doufám, že mezi námi je to všechno v pohodě a proto se budu i příštím týdnu těšit u dalšího dílu.
4: Film Time na Rádiu Čas. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
5: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
4: Moderátorský maraton Rádia Čas.

0: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
2: Mám tady pro vás předvýběr a
1: rozšíříme
3: výběr. Dvojnásobíme investice.
2: Přijmete to riziko?
1: Ale je to na vás.
4: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
5: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
6: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
7: Mega sekáč Opava. Nové zimní zboží od pondělí 5. října. Mega sekáč Opava na Těšínské ulici. Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Nový kousek najdi si hned www.megasekáčopava.cz.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi.
1: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
2: A Tatra Trax v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
5: Jo, jo.
4: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
5: Co mě zrovna napadne?
6: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Mega koncert Rádia Čas 21. listopadu v Mustang Aréně. Mega koncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

0: www.majerpneu.cz a jedeš dál. Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. majerpneu.cz.
1: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
2: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.

0: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Čas. Rádio Čas.

0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Hrdým partnerem je společnost Havel Vrata Markýzy Rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
1: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
2: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas. Radio Čas.

0: potřebuju trošičku změnit a zjistíte, že jste vlastně snědla všechno, co jste si koupila do zásoby, není vám dobře, máte výčitky svědomí, chtěla jste začít hubnout, no tak zase to nevyšlo, takže u mě přejídání bylo opravdu na běžné denní bázi, nedokázala jsem se s tím poradit.
1: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které miluje.

životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Ženy v čase. Na Rádiu Čas. Moderátorský maraton Rádia Čas.

0: čas.
1: Vždy jen pro dnešek, buď moje odměna, ať se mi zas jednou roztřesou kolena, ať mi začle hají plameny.

Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Basta. WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které miluješ.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Milujete. Rádio Čas.

0: potřebuju trošičku změnit a zjistíte, že jste vlastně snědla všechno, co jste si koupila do zásoby. Není vám dobře, máte výčitky svědomí, chtěla jste začít hubnout, no tak zase to nevyšlo. Takže u mě přejídání bylo opravdu na běžné denní bázi. Nedokázala jsem se s tím poradit.
1: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax. Radio Čas.

0: slov.
1: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas. Posloucháte moderátorský maraton Rádia Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Moderátorský maraton Rádia Čas.